0: Zlatá lásko, rád tě mám.
1: Rádio Junior.

0: A máte citronovou zmrzlinu?
1: Ano, báječnou, i vepsy.
0: Ne, tak to ne. Máte pistáciovou zmrzlinu?
1: Ano, mám dva kopečky pistáciové.
0: No, tak to já taky nechci. Aha. Já si dám traktůrkovou.
1: Traktůrkovou, jistě. Traktůrkovou. Tady není traktůrková. Nemám traktůrkovou.

0: Naruto!
1: Trakturkowa.

probacila nepříjemná

potice, to je rada má. Lihý bacil vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení.

rád. Na svatém Vítu tam to krásně žije a stýpky z celé naší galaxie převlečen za chrlič to spát. Převlečen za chrlič tu spát. Převlečen za chrlič.

Vážené publikum, dámy a pánové, poslechněte si příběh, který je neuvěřitelný, ale přesto se udál ve Zlámané lhotě.

0: je Karla byla smělá, do čendy se tu zahleděla.
1: Roh, roh, roh, roh, roh, roh.
2: Mik, mik, mik.
1: Kví, kví, kví, kví, kví.
2: Mé a mé.
1: To je přece věda, je. Yeah.

Měl jsem i Peugeota, žádná velká rachota. Potom Volvo, žádný stres, stejně tak i Mercedes. Audi chvíli odolalo a pak nevím, co se stalo. Využívám šířku trati, předjíždím i Maserati. Jak když se nic neděje, předjel jsem i Bentleye. A nakonec mi marná sláva, jenom Porsche odolá.

Afriky. Schválně hádej, proč má slon oči jasně červený. Víš? Aby ho nikdo nepoznal, když krade jahody.

paloučku hada, jak se sluní na kameni v listí, kde má vlastně břicho a kde záda. Doopravdy nejste si moc jistí, kdo si vezme ke zkoumání klacek, ten se dozví dozajista, děti, že je lepší včas dostat pár facek, než když na něj had naštvaně vlétí. Pozorně ho pozorujte z dálky, kroutí se ať kráčí nebo leží.

pod nos vleze, jak by si i mnozí lidé přáli, stejně jako strejcku naší meze, co žere a u toho se válí. Toho chlapa obejděte polem, než se rozhlídne a posadí, a nejhorší je srážka s děsným volem.

0: co tě hladí po růžku.
1: Radio Junior.

s klidem rychle zasedni. V zápětí fistulí zavolá mě k tabuli. Ty kluko nezbedná, máš to zase za jedna. Při zkoušení většinou neomylně zazářím, ale dojít do školy včas to se mi nedaří.

radně jen my. Jedeme do Kamerunu, fotbalová Meruna, tam stojí korunu. Zazobaná slepice, čokokoládou krmí se, má cestovní kancelář a platí daně čas. Cestovní kanceláři pro slepičí kvoč se daří a my víme proč.

0: Radio Junior.
1: Brum, brum, šiška, jmenu se Miška. Brum, brum, je hněda, nebojte se, nedvěda.

0: Ptátko, ptakopiska, jmenuje se
1: Ptakopisčátko.
2: A štěňátko Klokana, jmenuje se
1: Klokaňátko.
3: A štěňátko Ježury,
1: Ježurátko.
0: A štěňátko Kasuára,
1: Kasuára.

0: pandy, jmenuje se Panďátko.
1: A štěňátko tygra, jmenuje se
2: Tygrátko.
3: A štěňátko orangutan.

0: Terminator.
1: Co?
0: Ne.
1: To ne, to ne.
0: Má zuby, takže ješkátor.
1: Ježolátko.
0: Ne. Prostě ješkátor.
1: Hele, a co? Ješkoláček.
0: Ješkoláček. Ješkátor. Ješkátor.
1: A ješkolačka.
0: To je jasné. Ješkátor říká.
1: A vidíte to malý ježe.
2: Skřítkové tesaři, vylezte z mechu.

dupy, dupy, dup, razvací hejru, nebo získem vrtá. Ať mistr Šindelář koná své dílo, střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy,

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál.

0: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
2: Ale nebojte se.
3: O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
4: Místo hit parády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
3: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
4: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
3: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
4: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
3: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

Mili děcka, určitě to taky znáte. Když za váma přijdou rodiče, tváří se, že vám koupili minimálně ponorku a s takovým tím natěšeným hlasem vám řeknou, že pro vás něco mají. No, pak se z toho vyklube něco děsně trapného, jako třeba nový kružítko do školy nebo další sourozenec. Jako tu...

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Je! Skřítek Hajaja pro vás právě vykouzlil nové pohádky.
1: To bylo dobré kouzlo tohleto.
2: Koukám, že pohádek je 10 a Rádio Junior je bude vysílat od 10. srpna, vždycky v 19.50.
0: Je to tak? Jmenuje se Pankrác a kouzelná zahrada.
2: A je to o malé holčičce Báře, o Rokli a taky o neobyčejném zahradníkovi.
0: A víte, co je ještě lepší? Že vám všechny tyhle pohádky bude vyprávět Miroslav Táborský.
1: Jú, tak to je pecka.
0: Nového Hajaju Pankrác a kouzelná zahrada najdete od 10. srpna taky na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Budeme moc rádi, když nám dáte vědět, jak se vám pohádky líbily.

0: Šudiku Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi kytky, na premiéru filmů, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde čas i na drby.
0: To všechno nabízí Všudyku Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
1: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Čudikuk Jany Richterové.
1: Krásné prázdniny, holky a kluci, já už jsem zase tady, je tady další nový díl v Šudikuku Jany Richterové. To jsem já, ale to už dávno víte. Co nás dneska čeká? Vydáme se do vesmíru. Dozvíte se, že i hvězdy můžou zpívat. No, ono to není tak jednoduché, ne že by nějaká hvězda měla v ruce mikrofon a dělala tralala, tralala. To je samozřejmě pěkná konina, ale hvězdy a hmota ve vesmíru vydávají různé zvuky. Zvuky to úplně nejsou, spíš jsou to vlny, protože když ve vesmíru není vzduch, tak se tam žádný zvuk nemůže šířit. Jak to s tím vším je, to se dozvíte v našich reportážích. Budeme si taky povídat o jedné slavné autorce a já už vám teďka napovím. Je to autorka, která napsala dobrodružný příběh o Pipi Punčochaté. Vydáme se taky do školy. Ne, nemusíte nikam, jenom se podíváme, co dělají studenti jedné školy v Kopydlně. Jednou z nich budou zahradníci a tak se učí v zahradách. No a zahrada, ta žádné prázdniny nemá. Takže co se tam děje, to uslyšíte v dnešním Všudikuku. Budou taky písničky a určitě ještě něco vymyslím. Takže jdeme na to. Ze studia Rádia Junior vám krásný poslech přeje Jana Richterová, Všudikuková.

0: kamarádi, posloucháte Všudykuk Jany Richterové a my se teď vydáme do vesmíru a tudíž do světa vědy. Někteří vědci umí zhudebnit záznamy, které naměřili přístroje ve vesmíru. Zvuk se sice v kosmu nešíří, protože tam není vzduch, který se může rozvlnit až k našim uším. Ale fyzikální data, která změří počítače, ta se dají na zvuk převést. Někdy je to snadné, jako připojit sluchátka k přijímači. Jindy je potřeba víc výpočtů. Jak vzniká takzvané stelární neboli hvězdné techno, vysvětluje v rozhovoru s Martinem Srbem astronom Marek Skarka z Akademie věd.
1: Kdo jsou hvězdy, které účinkují v téhle písni?
2: Jsou to hvězdy pulzující, mění svoji jasnost. Ty bicí, to nejsou hvězdy, to tam bylo dodáno, aby tam byl nějaký podkres. Ty změny, které jsme tady mohli přeneseně slyšet, bychom očima nepostřehli. Ty změny jasnosti pronásobíme nějakým faktorem, tak to dostaneme do frekvencí, které jsme schopni slyšet ušima.
1: Lidově řečeno, to zrychlíte, tak aby to ucho zaznamenalo. Takže je to celé takové zhuštěné, stlačené.
2: Přesně tak.

0: se zabývají zeslyšitelňováním světelných změn hvězd, je celá řada, těch možností je také několik. Nízká hladina jasnosti je nízká frekvence a když ta hvězda je nejjasnější, tak tam jsou vysoké frekvence.
1: Takže jasná, temná, jasná, temná.
0: Přesně tak. Můžeme si to pustit i v závislosti na intenzitě.
1: Tam, kde to je hlasité, tak to je jasná, temná, jasná, temná.
0: Přesně tak. A tahle ta hvězda, u které se zase skládá několik módů pulzací, tak to nedělá pořád stejně. Není to jednoduchá sinusovka, je tam těch sinusovek několik.
2: Tak k čemu je podle vás dobré rozezvučet pulzování hvězd?
0: Možnost, jak přiblížit stelární astronomii a astrofyziku běžným lidem. Ty zvuky jsou zase něco zajímavějšího než nějaký graf, který nic moc neřekne, ale když člověk slyší takovéhle podivné zvuky, tak si myslím, že to zaujme. Navíc to může otevřít třeba kanál k astronomii pro nevidomé.
2: Říká Marek Skarka, výzkumník z Astronomického ústavu Akademie věd a autor stelárních sonifikací, čili zvukových ukázek hvězd. Martin Srb, Český rozhlas.

0: Přátelé, posloucháte Všudy kouk Jany Richterové a my se ještě jednou vydáme do vesmíru. Víte, mně se ty vesmírné zvuky moc líbily. Chtěli byste slyšet další? Já určitě. Tak doufám, že se zaposloucháte se mnou. Už z minulé reportáže víte, že vesmírné děje umí vědci nejenom pozorovat, ale i poslouchat. V kosmickém prostoru se sice zvuk nešíří, za to jsou tam různé vlny, které se na zvuk dají snadno převést a pak se dobře poslouchají. Vědci je rádi předvádějí na populárně naučných akcích, ovšem pomáhají jim i při skutečném zkoumání vesmíru.
1: Chorus trošku připodobní k štěbetání ptáků. Signály, které vznikají většinou na hraně takzvaných Van Allenových radiačních pásů.
2: David Píša z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd komentuje záznamy, které pořídili kosmické sondy v okolí Země.
1: Něco, co normálně slyšitelné není, protože ve vesmíru se nesíří zvuk, tak jak ho můžeme slyšet. Nicméně pořád něco v tom kosmickém prostoru je. Elektromagnetické vlny, tak jak plazma, různě kolotá. A my, když je převedeme na zvuk, tak ten zvuk nějak zní.
2: Jako kdybychom měli před sebou sice zapnuté rádio, ale bez reproduktoru a bez sluchátek. Elektřina v něm proudí, ale abychom něco slyšeli, je potřeba krok navíc.
1: Tím trikem, že to přehrajeme do sluchátek, tak vám umožníme to slyšet.
2: Co jsou třeba ty hvizdy?
1: Hvizdy se šíří v té vnitřní zemské magnetosféře. Svůj zdroj mají v klasických pozemských bouřkách.
2: Další slyšitelné záznamy vědcům signalizují, co dělá kosmické plazma v magnetickém poli Země a jak s ním hýbou třeba částice ze Slunce. Takhle zní měření nad rovníkem a takto nad zemskými magnetickými póly.
1: Aurorální sykot v oblasti, kde vstupují částice do zemské atmosféry, které dají vzniknout polárním zářím.
2: Šum a sykot je měřitelný nepřetržitě, ale třeba při slunečních erupcích se různě mění. Jednotlivé zvuky z vesmíru mají své přesné názvy, které vědci stanovili už před desítkami let.
1: Ty první kosmické měření probíhaly analogově, tak se to dalo poslechnout. Vědci, když to slyšeli, tak samozřejmě připodobnili to, takže tomu dali takhle názvy, které se ale používají v té vědecké komunitě stále.
2: Poslouchatelné záznamy vědci pořizují i u jiných planet. Sluneční soustavou právě putuje sonda JUICE, vybavená přístrojem z Ústavu fyziky atmosféry, který má na starosti Ondřej Santolík.
3: Magnetické i elektrické antény tam máme a tyto vlny s téměř jistotou, pokud nám všechno bude fungovat na té sondě, naměříme. Byly objeveny předchozími sondami u Jupiteru.
2: Za několik let si tak snad poslechneme i sykot, šum a další záznamy z okolí Jupiterových měsíců. Martin Srb, Český rozhlas.

0: Kamarádi, milí posluchači, stále je tady pro vás Všudykuk a my se teďka vydáme na sever. To je vlastně taky takový vesmírný pohyb, protože naše zeměkoule je vesmírné těleso a i vy nebo já, všichni jsme součástí vesmíru. Ovšem zůstaneme v tom našem malém vesmíru, v tom pozemském. A teď budeme v části vesmíru, která se jmenuje Radio Junior. Celé prázdninové vysílání je zaměřeno na ochlazení. Chladíme se tím, že se vydáváme v poslechu na sever a posloucháme díla severských autorů a o jedné takové autorce si právě teďka budeme povídat.
1: Knihy švédské autorky Astrid Lindgrenové patří mezi stálice dětské četby. Málo kdo ale ví, že tato autorka nepsala jen knihy pro děti. Byla též autorkou mnoha divadelních her, povídek či filmových scénářů a zároveň bojovnicí za práva zvířat a menšin. Lindgrenová se narodila roku 1907 na chudém švédském venkově. Její otec byl zemědělec a vzpomínky na vyrůstání v těžkých podmínkách se třemi dalšími sourozenci později silně ovlivnily její tvorbu. Na počátku 20. let během práce v regionálních novinách otěhotněla se svým kolegou, kterého si však odmítla vzít, a tak byla i pro nedostatek peněz nucena dát svého nově narozeného syna do pěstounské péče v Dánsku. Pracovala jako sekretářka, když se v roce 1931 vdala za Stureho Lindgrena. To jí umožnilo vzít si zpět svého syna Larse a nedlouho poté se jim narodila dcera Karin. A byla to právě Karin, které Lindgrenová vyprávěla před spaním příběhy o Pipi dlouhé punčoše. Ty nakonec v roce 1945 sepsala a vydala. Tato sbírka pohádek o osiřelé dceři námořního kapitána, která si vždy umí poradit, se rychle stala velkým hitem nejen ve Švédsku. Pipi dlouhá punčocha byla přeložena do více než 70 jazyků a z Astrid Lindgrenové udělala celosvětově známou autorku. Mezi další známá díla této autorky patří série knih o 6 dětech z malé švédské vesničky Bullerbyn, který se skládá ze 3 statků – Norr Gordon, Mellan Gordon a Sir Gordon. V prostředním statku bydlí se 2 bratry Lasem a Bosem 7letá Líza, která celým příběhem provází. V severním statku žijí její kamarádky Brita a Anna a v tom jižním kamarád Ole. Dohromady tak tvoří šestici, která dětskýma očima ukazuje poklidný život, do kterého ještě nezasahovaly moderní technologie. Na vlnách Rádia Junior si během letních prázdnin budete moci poslechnout rozhlasové adaptace obou zmíněných knih Astrid Lindgrenové, jak Pipi dlouhé punčochy, tak Dětí z Bullerbynu. Pro Rádio Junior Vojtěch Černý.

0: Holky a kluci, milí posluchači, Všudy kuk pokračuje a my budeme pokračovat i ve výletování směrem k vesmíru. Představte si, že první zvíře ve vesmíru sice byla fenka, která se jmenovala Laika, ale na hranici kosmu se první psy vydávali už o několik let dřív. A na konci července, přesněji 23. července, to bylo 3/4 století, co se vydal na hranici vesmíru první pes. Vlastně dva. Byli to voříšci Dezík a Cigán. Vyletěli na sovětské raketě do výšky přes 100 kilometrů a v pořádku se vrátili na Zemi. Podle odborníků to ale ještě nebyl vesmírný let v pravém slova smyslu, tak jak to chápeme dnes.
1: Suborbitální lety, to znamená ty, které jenom překonají 100 kilometrů, nakouknou do kosmického prostoru a pak si je Země přitáhne zpátky.
2: Přibližuje Dušan Majer, šéfredaktor populárně naučného webu Cosmonautics. Na přelomu 40. a 50. let se snažili poslat zvířata na hranice kosmu Sovětský svaz i Spojené státy. Obě země používaly rakety odvozené z německých V2. Jenže hranice kosmického prostoru není úplně zřetelná. A právě proto se za opravdové vesmírné lety považují jenom ty, kdy raketa překoná kosmickou rychlost a začne obíhat kolem Země. Oficiální titul prvního kosmického psa tak dostala až v roce 1957 sovětská fenka Laika.
1: Přechod atmosféry do vákua je plynulý. Ta hranice kosmického prostoru je čistě matematicky vypočítaná výška ve většině světa stanovena na 100 km nad zemským povrchem. Spojené státy tyto mají trošičku jinak, 50 mil, to znamená 80 km.
2: První pozemská nelétající zvířata, která přežila let i návrat z této výšky, byly až ruští psi Dezík a Cigán.
1: V té době to bylo úplně neznámé prostředí. My jsme nevěděli, jestli živý tvor prostředí snížené gravitace, jestli bude schopen vůbec dýchat.
2: Sovětské experimentální lety se konaly v utajení. Podrobnosti se veřejnost dozvěděla až v roce 1991, včetně příběhů jednotlivých psích posádek, říká v dokumentu serveru News.ru historik Alexander Galkin.
3: Především to měli být voříšci s prominutím nečistokrevní psy. Byli to nejživota schopnější psy, schopní se přizpůsobit nejrůznějším podmínkám.
2: Sovětští vědci postupně poslali na suborbitální lety desítky psů. Někteří skončili tragicky. Dezík letěl znovu a zahynul pouhý týden po svém prvním letu. Jeho kolegu Cigána už proto podruhé do rakety neposadili. Podle pamětníků byl po vesmírném zážitku zuřivější. A když na kosmodromu pokousal generála, jeden z akademiků si ho raději vzal domů. Martin Srb, Český rozhlas.

0: Přátelé, holky, kluci, kamarádi, stále je tady pro vás Všudy kuk a my se v něm teď vydáme do Kopydlna, což je u Jičína. Zatímco většina dětí si užívá letních prázdnin, studenti střední zahradnické školy v Kopydlně musí i teď na chvíli do školy. Proč? A co tam dělají? No, příroda si letní volno nevybírá. A protože studenti zahradnické školy v Kopydlně se učí i na zahradách a školních záhonech a ve školních sklenicích, tak se o ně musí starat i v létě. Ale nejsou tam všichni pořád. Postupně se vystřídají všichni v jednotlivých turnusech.
1: Danča s Davidem, poprosím tadyhle ten řádek dočistit krásně, ať uvolníme tu mrkvičku.
2: Mistrová Petra Sedláčková tady rozdává úkoly.
1: Patrik, Vojta, Kuba jedou tadyhle, tyhle ty řádky. Kluci, za chvíli je pauza, tak ať to máme hotový.
2: My jsme tady v záhonu mrkve, plevel je tady až po kolena, takže úkol je jasný.
3: Je vysoký až po pás a dáváme ho na kupy, který pak odvážíme pryč.
2: Říká mi Daniela, která už tady s plevelem bojuje. Zatímco ještě minulý týden si užívala prázdnin, tak teď tady klečíš v záhonku.
3: Mně to nevadí, já tady ráda pomůžu, i když se takový vedro, že bych radši zůstala doma.
2: Vojta je na letní praxi poprvé, protože má za sebou teprve první ročník.
4: Nechtělo se mi vůbec.
2: Další skupinka studentů je na malém políčku, tady kolem nás všude zelenina.
5: My tady plevelíme, děláme tady cestičky zpátky, bylo to tady jak džungle.
2: Co tady vše máte, co se sklízí teď?
5: Kedlubny, zelí, máme tady ještě kapustu, celer.
1: Kájo, běž někde mezi stoly,
5: jo.
1: Už budu.
2: Pochopitelně stranou nemohou zůstat ani skleníky, kde je spousta květin a letniček a je potřeba je
5: zalívat každý den. A teď v tom vedru to je hodně důležitý.
6: Snažíme se zalévat po ránu a nebo potom o víkende, když je tady víkendová služba, tak i na večír.
2: Vysvětluje Petra Sedláčková. Tento týden jsou tady studenti z různých ročníků.
6: Z prvních a druhých ročníků máme tady obory zahradnické práce, zahradnictví, zahradník a rybář krajinář.
2: Je potřeba, aby sem ti studenti každý na jeden týden přišel, protože je nutností se tady o všechno postarat přes léto.
6: Studenti mají ve školním roce jeden týden volno a zase na oplátku potom v době prázdnin na jeden týden nám sem jdou pomoct.
2: Do konce letních prázdnin se tady na praxi vystřídají všichni studenti. Z Kopydlna Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.

taky kluci, už je konec. Teda vlastně, moment, musím to říct takhle. Tak přátelé, to je konec. Ne světa, jenom dnešního Všudy kuku. Ale já jsem se dneska trošku radovala, že je konec. Protože můžeme jít ven, je léto, jsou prázdniny. A můžeme cokoliv. Dělat kotrmelce, skákat panáka, poslouchat rádio Junior, hrát piškvorky, nebo jen tak ležet a dívat se na mraky. A jestli jste hodně leniví, jako občas já, tak se můžete klidně koukat chvilku z okna. Nebo jeďte na výlet, já taky pojedu. Ze studia Rádia Junior vám krásné prázdniny přeje Jana Richterová, Všudy kuková.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: Dýmka strýce Bonifáce, tak se jmenuje dobrodružná hra, ve které jde všem o jediné. Rozluštit tajemnou šifru vyrytou na Bonifácově dýmce, která určuje místo skrytého pokladu. Podaří se jim to? Napsala Věra Eliášová na motivy stejnojmenné knížky Františka Pilaře Dýmka strýce Bonifáce. Režie Vladimír Gromov. Natočeno v roce 2009. Účinkují Petr Neskusil, Alois Švehlík, Antonín Molčík, Jiří Prágr, Stanislav Šárský a další.

0: Jmenuji se Franta Pařízek. Není to zrovna krásné jméno, jsou jiná, lepší na světě. Třeba Bonifác. Tak se jmenuje můj strýček a o něm, vlastně spíš o jeho dýmce, bych vám chtěl vyprávět.
1: Český rozhlas uvádí rozhlasovou hru Dýmka strýce Bonifáce. Na motivy knihy Františka Pilaře napsala Věra Eliášková.
0: Byl to tehdy takový dobrodružný rok. Nejdřív v zimě napadly 4 metry sněhu ve městě a nejmíň 10 na horách. No fakt, svět se změnil k nepoznání. A pak zima najednou skončila a přišlo jaro. 3 dny lilo jako z konve. Nakonec do toho zasvítilo sluníčko a zase pršelo. Sníh zmizel a Vltava vystoupila z břehu. Nikdo ještě neviděl takovou povodeň, teda já ne. Strýček Bonifác, který u nás tehdy zrovna bydlel, začal kroutit hlavou a to už, pane, něco znamenalo. Strýček Bonifác sloužil totiž 30 let jako námořní kapitán, takže už ledacos viděl.
2: Frantíku, tohle mi začíná připomínat Atlantický oceán. Ale jsme přece v Braníku.
3: Jasně, v Braníku. Kde jinde?
2: Nedivil bych se, kdyby se na obzoru objevilo nějaké nepřátelské loďstvo. Podej mi daleko. Zaostříme. A taky, že jo.
3: Co? Piráti v Braníku?
2: Pamatuj si, Frantíku. Mořští vlci se nikdy nevyjadřují takhle přímočaře. Rozumíš?
3: Ne.
2: Neřekneme piráti, ale...
3: Výletní lodě?
2: Řekl bych, že je to nejmíň 70 korábů. A plavou směrem od Zbraslavy. Koukni se sám. Vidíš vlajkovou loď?
3: Jo.
2: Jaké má barvy?
3: Zelenou a bílou.
2: A jak se jmenuje?
3: Rychlé občerstvení. Strýčku, to nejsou lodě, to jsou chaty. Chaty, které vzala voda.
2: No jo. Teď koukám na jednu a to se jmenuje Maruška. Asi budou od Štěchovic. A soudě podle množství taky něco z Kocáby.
3: Pane jo, jízda na takovýmhle plavidle, to musí být dobrodružství. Sedět na střeše a uhánět si to kolem Střeleckého ostrova, pod Letenskou plání a ještě dál, třeba až do Troje.
2: A z Troje až do Hamburku. Ještě to les, kterou boudu odnese. Počítám, že teď přijde na řadu Jarov a pak Pikovice.
3: Myslíš, že to vezme i naši chatu?
2: V životě jsem neviděl Vltavu takhle širokou. Vypadá jako Mississippi. Jestli nepřestane pršet, voda se dostane až na Zbraslav. Pandrholo, Fajfka.
3: Co je s ní?
2: Frantíku, já nechal na chatě svou milovanou Dýmku. 30 let jsem ji vozil po všech mořích, co přestála bouří a nakonec se utopí ve Vltavě. Co si jen počnu bez své Fajfčičky?
3: Strýčku, námořníci přece nepláčou.
2: Jak vidíš, tak pláčou. Koukám, že jsem ti pro smích. Frantíku, ty nevíš, že ta Fajfka má nedozírnou cenu?
3: Je pěkně zakouřená.
2: Nejde o kouření. Na troubeli mý Dýmčičky jsou vyryté značky.
3: Šifra pokladu.
2: Je tam G, 4 nuly, taky 8. Vyryl to tam kdysi kapitán Kleofáš.
3: Strýčku, že to jsou souřadnice?
2: Jenom ne tak přímočaře.
3: Ty brďo, tak já pro ní dojdu.
2: To bys pro mě udělal?
3: Spolehni se, jen jestli naše minehaha bude ještě na svém místě.
2: Františku, ty jsi nejlepší kluk na světě. Neměl bych jít s tebou?
3: Jestli bude voda až tam, polezu dovnitř oknem a tím bys ty neproles.
2: Tak dobře, ale vem si pláštěnku a čepici.
0: Pršelo tak strašně, že jsem byl v minutě promočený na kůži. Když jsem se dostal na Zbraslav, už svítalo. Naše minehaha stála ještě na svém místě, ale voda už jí sahala po zabedněná okna. Vrhl jsem se do proudu a malým okýnkem jsem se šťastně dostal dovnitř. Po pás ve vodě jsem se dobrodil k šupletistou. Byla tam. Vítězoslavně jsem strčil Fajfku pod čepici, abych ji nenamočil. Jenže v tom se pode mnou ozval praskot. Chata se divoce otřásla, poskočila a třikrát se otočila kolem své osy. A když jsem vylez na střechu, abych zjistil, co se děje, byla už daleko od břehu a řítila se jako splašená po Vltavě. Byla to úžasná plavba. Minula chuchly jako blesk. Proletěla Modřany rychlostí motorového člunu. A už tu byl Braník a před naším domem strýček Bonifác. Mával divoce rukama.
4: Máš ji?
3: Mám.
4: Je suchá?
3: Je.
4: Hej, Frantíku!
3: Co?
4: Drž se pravého břehu. Nadběhnu ti a chytím tě na baninách.
3: To pojedeš tramvají? Ty jsi spotřeboval letadlo!
0: Měl jsem pravdu. Prej, drž se pravýho břehu, jako by chata měla kormidlo. Byl jsem rád, že jsem se nepřevrátil. První zastávku mi Nehaha neudělala na maninách, ale až mnohem dál. Celý den se řítila vpřed, krajina kolem jen letěla. Nejdřív se mi to líbilo, ale pak mi začaly cvakat zuby a v žaludku mi kručilo. A nakonec přišla noc. Už nikdy neuvidím rodný Braník. Svatý Patriku, ty zdržel ochranou ruku nad strýčkem Bonifácem. Buď tak hodný a podrž jí chvilku taky nade mnou. A pak už nevím, co se dělo. Nejspíš jsem hlady usnul a probudil se až...
5: Hej, inocenci!
6: Slyším, vrchní důstojník!
5: Nevíš, kdy přestane Hopkins s tím svým zatraceným houkáním?
6: Dokud neudělám něco k večeři!
5: Myslíš, že houká hlady? Je to možný, ale určitě přestane, až zvedeme kotvy a pohasíme si to až do Hamburku.
0: Hamburg? Ta loď jede do Hamburku, Franto. Musíš se na ni dostat. Mlha byla hustá, ale na boku lodi jsem zahlídl záchranný člun. Odrazil jsem se a navždy opustil naši milovanou chatu. Skočil jsem do záchranného člunu na té velký zaoceánský lodi.
7: A hele, mese, černej pasažér, to není kolíbka, kluku, to je člun.
3: Já vím, můj strejda je námořník.
7: Dobrá zpráva, a já jsem komíník, tak polez.
3: Ahoj, za uchon, vylezu sám.
7: Co tu děláš?
3: Já, pane, jsem se chtěl kousíček s vámi svést.
7: Tak kousíček, a jak velký kousíček, co?
3: Docela malinký, jenom do Hamburku.
7: Svatý Izidore. Tak on se chce svést. Udělej člem zad. No a co vidíš?
3: Nějaký město, pane.
7: Správně. To město se jmenuje Hamburg.
3: Ale vždyť my se od něho vzdalujeme.
7: Javol. A přece svatá Lucie míří do Hamburku.
3: Chcete říct, že jedeme kolem celé země koule?
7: Přesně tak. Z Hamburku do Hamburku, přes Ameriku, Austrálii, Asii a Afriku.
3: Aha.
7: Já ti dám aha. Co teď s tebou?
3: Víte, pane, svoje plavidlo jsem opustil a bez lodi se domů nedostanu.
7: Ty kluku, prach milionská, jak ti říkají?
3: Frantík.
7: Já jsem Florian a jsem tu prvním důstojníkem. No, salutovat nemusíš.
3: Rozkaz, pane.
7: Zkusíme to s tebou jako s plavčíkem.
3: Děkuju, budu sloužit do roztrhání.
7: Ten, co tu sloužil před tebou, spad tamhle z toho stožáru a zbyl po něm na palubě jenom mastnej flek.
3: Ale já jsem šikovnej, pane Floriane. Můj strejda je rodilej podskalák a na prsou má vytetovanou

0: a rovnou po nose jsem vpadl do prvních dveří.
1: Ha, nač ten spěch?
2: Promiňte, pane.
1: Nemohl bys zavřít, víš, ono to táhne.
2: Jistě.
1: A teď mi pojď pomoct hledat.
2: Něco vám upadlo?
1: Helgoland. Z roku 1867.
2: To je přece známka. Vy jste filatelista?
1: Ha, to se ví.
2: A máte staré Sasko?
1: Dvakrát.
2: A co Martinik?
1: Třikrát. A tady je mrška. Nádherný kousek.
2: Ukažte.
1: Ne, nesahat. Jenom o pinzetku.
3: Frantíku! Franto!
2: To je pan Florian.
1: A koho pak to volá?
2: Ne, pane, já totiž...
1: Cestuju na Černa.
2: Vy taky?
1: A snad, abys radši šel, když tě volá první důstojník. A vyříď mu, ať tě přidělí do kuchyně. Tam na tebe nebude vidět.
2: Poslechne vás?
1: Musí. Já jsem totiž kapitán Hurikán. A teď koukej mazat. Frantíku?
2: Pane kapitáne?
1: A některý den za mnou přijď. Rád bych ti ukázal své známky.
0: Svou námořnickou dráhu jsem tedy zahájil v kuchyni. Byla to prostá tmavá místnost na zadní palubě, kde jsem zprvu bezpečně rozeznal jen tři věci. Ohromný měděný kotel nad ohništěm, nadspaný pytel na zemi a jakousi obrovskou duchnu opřenou o zeď v koutě. Peřina v kuchyni. Kdo to jakživ slyšel? Pomyslel jsem si. Ale v tom se duchna pohnula. Začala se natahovat do výšky a mohutněla. Pak jí dole narostly dvě krátké tlusté nohy a po stranách jí vypučely ruce.
4: Já jsem kuchař Innocenc.
2: A já váš pomocník, František Pařízek.
4: Nic si z toho nedělej. Jsou i horší jména. Řekli ti, že budeš škrábat bramboli?
2: Ano, pane.
4: Vidíš ten pytel?
2: Svatý Patriku, co pak sníte všechny tyhle brambory najednou?
4: To se ti zdá moc? Tak aby si věděl, človíčku, dneska je zrovna chudší oběd než jindy. Je pátek a držíme půst. Panu Florianovi jsem například zmenšil porci o 3 kila.
2: O 3 kila? A kolik mu jich ještě zbude?
4: 5.
2: Pane jo.
4: Vidím, že jsem tě zarmoutil. Tak já tě zase rozveselím. Dívej se.
2: Ale vždyť ty brambory jsou oškrábané.
4: Jo, protože v pytli mám žraločí kůži. A žralok, to je struhadlo, jíš?
2: To je ohromná myšlenka, pane Innocenci.
4: Taky si myslím. Jenže každý nápad se musí důkladně promyslet a vypilovat. Zpočátku jsem se, přiznávám, dopouštěl chyby. Házel jsem brambory mezi žraloky. Byly sice v minutce pěkně oškrábané, jenže byly v moři, chápeš?
2: Ano.
4: Až pak jsem přišel na to, že je výhodnější hodit žraloka mezi brambory.
2: Aha.
4: Hele, už zase hraje.
2: Kdo?
4: Hopkins.
2: Kdože?
4: Pan Hopkins. Hraje na všechny myslitelné nástroje. A je tak tenký a dlouhý, že ho ještě nikdy nikdo neviděl celého najednou.
2: Nevyprávíte mi tu pohádky, pane Innocenci.
4: Pusta mořských cibulí, to se vyžené. A dobře ti radím, na tamhle ty dva, co hulákají, si dej pozor. Olaf Henriksson, zvaný Jepičí ouško, a Mastnej Bob, to je ten černý vedle něj.

0: Pan Innocence, můj šéf, mi toho navyprávěl. Prý zažil 680 tornád, cyklónů a tajfunů, 25krát ztroskotal, 8krát padl do rukou pirátům a byl přitom, když vybuchla Krakatoa a celý týden pak padaly z nebe pečený mečouni a vařený tresky. Jo, na lodi se člověk dozví lecos.
1: Frantíku, kolikátý den jsme na cestě?
2: 10. Ale řekněte, pane Innocenci, to je normální, taková mlha, jako je dneska?
1: No, stává se to na moři. Jenže rád ji nemám. A nelíbí se mi, že kapitán svěřil velení Florianovi.
2: Mně se zdá, že pan Florian řízení lodi rozumí.
1: Když nepije, možná. Ale teď? Na lodi jsou dva soudky a dnes ráno už načal druhý. Už je to tady. Kejchá. Vždycky, když přebere, začne kejchat, že to málem potrhá plachty.
2: Koukněte, mlha se tím kýchnutím protrhla.
1: Nefantazíruj. Frantíku, mrkni na levo bok. Co tam vidíš?
2: Loď. Judita. Judita se jmenuje. Pluje vedle nás tak těsně, že slyším provazy, jak se smíkají po ráhnech.
1: Díky bohu, že ji taky vidíš. Už jsem si myslel, že mám přeludy. Ale je jako bez života. Ani jeden muž na palubě.
2: Ne. Tamhle u předního stěžně někdo stojí.
1: Nějak divně stojí. Jako by byl k tomu stěžni přivázaný.
2: Teď otočil hlavu. Vidí nás. Ale to je přece... Pane Innocenci, štípněte mě.
1: Co se děje?
3: Frantíku!
2: Strýčku, kde ses tu vzal?
3: Hledal jsem tě.
2: Měl jsi o mě strach?
3: Měl jsem strach o svoji fajfku, víš? Tak jsem si najal tuhle loď. Zatrolená posádka. A šíř.
2: Koho?
3: Přece Dýmku.
2: To víš, že mám. Strýčku? Hej, strýčku! Ztratil ses mi! Padla mlha, zas není nic vidět. Pane Innocenci, vy jste svědek. Byla to nejspíš pirátská loď. Musíme strýčka vysvobodit.
4: Svatý mamrte, viděli jste to? Na levo boku byla loď a ústěžně přivázaný chlap.
2: No ano, je to můj strýc a jmenuje se Bonifác. A je to nejlepší námořník na světě.
4: Ho, a proč je nejlepší námořník přivázaný ke stožáru?
2: To nevím, asi se posádka vzbouřila. Vysvobodíme ho, že jo?
4: Ne, tak zhurta, cvrčku. Jak bych to měl u všech čertů provést?
2: No, přepadnout loď, odvázat strýčka a pak loď potopit. Říkal jste něco, pane Floriane?
1: Floriano neměl. To bude zatraceně těžká věc, Frantíku, nasazovat životy. Vždy tvého strýčka ani neznáme. Pochop, a ty jsi černý pasažér. Tohle musí rozhodnout kapitán.
2: Půjdete se mnou, pane Innocenci?
1: No, co pak o to jít můžu, ale jestli budu něco platnej.
2: Neozývá se. Pane Innocenci, tak tam vrazíme!
5: Máte zaklepat, než vstoupíte, Floriane.
2: Já nejsem Florian a tohle je kuchař, pan Innocenc.
1: No, tak já zasedu.
6: Svýho kuchaře znám. A tebe taky. Už jsi tu byl?
2: Ano, ukazoval jste mi známky.
6: To jdeš jako na zavolanou. Pojď sem ke mně. Vidíš tuhle známku? Ty zoubky, tu barvu. Holečku, to je vzácnost.
2: Chtěl bych vás o něco poprosit, kapitáne.
6: Ne. Tuhle známku ti nedám.
2: Já nechci známku. Já chci vysvobodit strýce Bonifáce ze zajetí. Je přivázaný ke stožáru lodi a možná zahyne. On je báječný člověk a hned se ptal po své Dýmce a musí to být brzy.
6: Ty máš strýčka. No to je hezké. A kde bydlí?
2: Je přivázaný u stožáru.
6: To je nepohodlné bydlení. Ale to se přivazuje jenom na noc, ne? Asi je náměsíčník.
2: Není náměsíčník a nepřivazuje se sám. Toho tam přivázali oni.
6: Kdo?
2: Posádka toho škuneru přece. Vzbouřila se. Musíme ho potopit.
6: Strýčka Boniface.
2: Ne, ten škuner, pane. Ale dřív musíme odvázat strýčka, co pak to nechápete?
6: No dobrá, tak ho tedy odváž. Já proti tomu nic nemám. A řekni Florianovi, aby ho podruhé neuvazoval bez mého svolení.
0: Ale vždyť já ho nemůžu odvázat. On tady není a pan Florian ho nedal uvázat. On je na druhé lodi.
6: Kdo? Pan Florian?
0: Ne, strýček Bonifác, copak neslyšíte?
6: Slyším, slyším. A proč se scháněl po té dýmce?
0: Je strašně vzácná a jsou na ní vyryté značky. Asi místo, kde je poklad. Jenže rozluštit je umí jenom strýček.
6: A kdo má tu fajfku?
0: Já?
6: Aha. Takže bychom potřebovali tvého strýčka? Už tomu začínám rozumět a popřemýšlím o tom.
0: Hlavně rychle.
6: Rychle. Nejdřív se musím potěšit se svou sbírkou.
0: Ale těch známek by byla škoda.
6: Známek? Mých známek? Nebo jakých známek u všech losocích míčňáků?
0: Strýčkových známek. Třeba Izabely nebo i dalších.
6: Cože? On má Izabelu. Modrou Izabelu.
0: Jo, myslím, že je modrá jako chrpa.
6: Probůh, snad nechceš říct, že jí má sebou na té lodi?
0: No všem, že má.
6: Hrom dostěžně. V tom případě můj rozkaz zní vysvobodit strýčka Bonifáce.
7: Vysvobodit strýčka Bonifáce!
0: Lež o strýčkových známkách, se kterou jsem vyrukoval na kapitána, byla tak nehorázná, že mě ještě dlouho přijížděl mráz po zádech. Strýček měl o známkách asi takové ponětí, jako slon o porcelánu. Ale co jsem měl dělat, když jsem ho chtěl zachránit? A tak začala honba za Juditou.
1: Ty, Frantíku.
0: No?
1: S tou fajfkou a s těmi známkami. Je to pravda? Nebo jsi to vymyslel, abys kapitána navnadil?
0: Ale to víte, Inocenci.
1: A kde pak máš tu dýmku schovanou?
0: Tady.
1: V kuchyni? A že nic nevím.
0: Je tamhle v krabičce, na polici pod oknem.
1: Ukaž. No ta je krásná.
0: 30 letní strýček jezdil po mořích.
1: A tady jsou ty značky. Jedna, kroužek, velké K, dvě R, čtyři nuly, malé S, osmička a P. To jsem blázen. Co to může znamenat?
0: Mám ji prej střežit jako oko v hlavě.
1: To říkal tvůj strýček?
0: Taky kapitán Hurikán.
1: Jo, ten zná svý mužstvo.
0: Vy myslíte, že by jí mohl někdo...
1: Na celý lodi už se nemluví o ničem jiným, než o fajfce a o pokladu.
0: Ale...
1: Tady mají stěny uši. Jedna, kroužek, G. To by mohly být souřadnice nějakého opuštěného ostrova. Zavři ty dveře. Kdo to sem u všech mořských ježků pořád strká nos?
0: Viděl jste, Inocenci? Tu černou ruku, co se mihla v okně. Pravda je, že masnej Bob tady obcházel už včera a tvářil se moc divně.
1: Musíš dýmčičku schovat jinam, Frantíku. A s těma dvěma si na mou duši nezahrávej. Před Olafem a masným Bobem řekneš cent a hned se jim kapsy sami otvírají a do prstu dostanou revma zvaný chmatavka.
0: Ale co bude se strýčkem? Judita se ztratila v mlze. Jak ji najdeme?
1: Neboj se. Kormidelník Hopkins si i v mlze poradí.
0: Dny, které následovaly, byly plné podivných příhod. Některé by se mohly zdát malicherné, jiné neuvěřitelné a další dokonce smyšlené. Ale všechno se událo přesně tak. Například rozhovor pánů Floriana a Hopkinse, který jsem nechtěně vyslechl.
8: Pane Hopkinsi.
9: Ano, pane.
8: Pane Hopkinsi, pozoruju vás už půl hodiny.
9: Velká čest pro mě, pane.
8: Pozoruju vás už půl hodiny a musím vám říct, že nejsem spokojen.
9: Ne,
8: nejsem vůbec spokojen se způsobem, jak řídíte loď.
9: To je mi líto, pane.
8: Je taky. Svatá Lucie je loď a má plout jako loď, a ne poletovat jako bělásek zelnej sem a tam. Oceán není louka, jenže vy, pane Hopkinsi, točíte kormidlem kolem dokola, jak vás napadne. Málem bych řekl, že nevíte, kde je sever a kde je jih.
9: A uhádl byste.
8: Cože?
9: Bohužel, z kompasu zmizela střelka.
8: U stáda mořských jivků, jak mohla zmizet?
9: Nechce, pane. Opět jste kýchl a vaše kýchnutí srazilo ráhnu ze stožáru přímo na buzolu. No, ale je to moje chyba, měl jsem to předpovídat.
8: No dobrá, incinerme to. Konec konců, dobrý námořník se obejde i bez kompasu.
9: Jistě, pane.
8: Řekněme, že východ je tamhle.
9: Myslím, že je přesně na opačné straně.
0: Chudák strýček Bonifác. Takhle se vysvobození asi nedočká. Pluli jsme 7 dní. Mlha se sice zdvihla, ale pak se přihnala bouře. Myslel jsem, že to svatá Lucie nemůže vydržet. Vlny jako 3patrovej dům s námi házely jako s krabičkou od syrek.
2: Pane Floriane, tohle asi nepřežijeme, vidíte?
8: Proč bychom to neměli přežít? Myslíš jako tyhle vlnky? No, trochu to bouká.
2: Trochu? Kdybych se nechytil dveří od kuchyně, tak mě to smetlo.
8: Ty jsi zkrátka suchozemec, Frantíku. O tý svý Vltavy, no jo. Řeka to není moře.
2: Tohle je největší bouřka, jakou jsem kdy zažil, pane Floriane.
8: Ale ní, je to jen takovej vánek. Počkej za chvíli. Barometr klesl zase o 2 čárky.
2: Přece není možný, aby to bylo ještě horší.
1: Vždycky může být hůř, to si pamatuj.
8: Innocenc má pravdu a ty máš štěstí, že nejsi klapčík. To bys touhle dobou seděl na špičce z dožáru a...
1: No na mou duši, Franto, vidíš ji? Tvoje loď zvaná Judita.
2: Pan Hopkins je kouzelník.
8: Má víc štěstí než rozumu.
1: Já bych ale řekl, že nás ta loď pronásleduje.
8: Takže ne my jí, ale ona nás? No to jsou věci.
1: Nemají kormidelník, anebo se zblázili.
2: Třeba nás chtějí potopit.
8: To by potopili sebe taky. Kdybyste byl dítě, tak bych řekl, že to jsou hovad. Ne.
2: Můj strýček by řekl syrečkové.
8: Poslyšte, Hopkinsi, 2 stupně doleva, jestli můžete.
0: Uhnuli jsme doleva, ale Judita uhnula doleva o to víc. S hrůzou jsme se dívali, jak se její trup řítí přímo na nás. Naštěstí přišla vlna a odhodila ji tak prudce, že na několik vteřin zmizela pod vodou. Pak nám došlo, že na palubě nebyl vůbec nikdo, kdo by obsluhoval plachty a nikdo taky nebyl u čerpadel. Za to vzadu u kormidla se něco zmítalo a škubalo. Hora lidských těl a úplně dole strýček Bonifác.
2: Daj můj strýčko!
8: Dobrý! Přetrhni jako džížaly!
0: Jak jsem slyšel heslo syrečkové, věděl jsem, že je vyhráno. A taky, že jo. Hora zápasících těl se převalila několikrát po palubě a nakonec narazila do zábradlí. Zábradlí povolilo, udělalo chrup a strýček zmizel ve vodě. Než jsem se stačil leknout, pan Florian opět kýchl a nad naší lodí se zvedla obrovská vlna a na jejím hřebenu strýček. Vznášel se nám nad hlavami jako delfín. Pak se vlna zlomila a strýček s mocným žuchnutím spadl na palubu.
2: Strýčku!
8: Snad, abyste se představil.
7: Je mi líto, pánové, že jsem se takovým nestandardním způsobem vetřel mezi vás. Ale věřte, byla to jediná možnost. Na té lodi je to samý pirát. Přivázali mě ke stožáru a mučili hlady.
10: To je strašlivé.
7: Ano, a to jsem si tu loď najal a připlatil si. Konečně jsem ale na spořádané lodi mezi slušnými lidmi. O, Frantíku.
11: Ruce vzhůru. Tak slyšeli? Pracky nahoru a pěkně rychle.
12: My nečekáte.
7: Kdo to je? Vaše posádka?
8: Bohužel, Olaf a mastnej Bob. A ty pistole jsou pravý a nabitý, jak odhaduju. Radši je poslechneme.
11: Dobře spolupracuješ, důstojníku, ale nevnucuj se.
12: Vy teď zamířit do podpalubí.
11: Jo, za kapitánem. A kdo vystrčí hlavu, tomu jí...
12: Šmik.
11: Ušmiknem, vchod zabarikádujem a mastnej Bob tady bude držet stráž.
12: Já? Držet stráž?
0: Účinek, jaký měla tato událost na naši malou skupinku, těšící se právě z příchodu strýčka Bonifáce, byl skličující. Nevím, co si myslel pan Florián. Nemám ani potuchy, co se odehrávalo v sádlem obrostlé duši pana Inocence. Za to vím, že já jsem se tam dole cítil jako v opravdickém vězení.
10: A co teď? Vchod zabarikádovali. Kapitáne, jste tu?
5: Zde?
10: Zajeli kapitána. No to je vzpoura, prostě vzpoura!
5: Radši řekněte, máji?
10: Kdo? Koho?
5: Izabelu.
7: My nemáme zbraně, nemáme jídlo a váš kapitán se schání po nějaké ženské.
5: Tak máte ji? Zaplatím za ní každý peníz.
2: Strýčku, tak přiznej, že ji máš.
7: Že ji mám? Cože mám? Já nic nemám.
2: Abyste tomu rozuměli, Izabela je vzácná španělská známka a protože je můj strýček velký filatelista...
7: U všech mořských břehů, jestli já...
2: Je filatelista a protože má ve své sbírce tu vzácnou známku, chtěl jí kapitán Hurikán od něho získat. Jenže ta známka asi zůstala na Juditě. Je to tak, strýčku?
7: No, já... Jak bych to řekl, ten kluk má pravdu.
5: I když je to lež jako věž. Však já ji dostanu.
0: Stáli jsme v kajutě kapitána Hurikána. Loď se zběsile kymácela, všude kolem v temných koutech to praskalo a skřípělo a naše stíny, černé a neforemné, bloudily po stěnách jako přízraky.
10: Jak to chcete udělat, kapitáne?
5: To zatím nevím. Kolik nás je?
10: 5. Vy, já, kuchař Innocence, Frantík a pan Bonifác.
5: Pan Hopkins ovšem chybí, je u kormidla.
7: Toho nechají na pokoji. Nikdo z nich neumí řídit loď.
13: Pane Bonifáci, nezdá se vám, že je to divná schoda, když na dvou lodích vypukne vzpoura?
5: Je to trochu moc.
10: Dnes námořníci dělají vzpoury jako zahradní slavnosti.
5: Přece jenom vidím jistou spojitost mezi vzpourami, tady panem Bonifácem a...
10: A známkami?
5: U mořskýho ďasa ti lumpové ani nevědí, co to je. Jde jim o poklad.
13: Bonifáci, proč vás vlastně přivázali ke stožáru?
7: Co pak nějaký přivázání?
5: Ale nedali mi najíst. 10 dní jsem měl jen 5 hrášků k obědu. Zanechte jídelníčku. Proč vás mučili?
7: Mysleli si holomci, že mě přinutí, abych jim řekl, kde je poklad.
5: Tak přece o něm víte.
7: Čerta vím. Honili jsme vaši loď, kde byl Frantík. A hlavně moje milovaná dýmčička. Jenže oni nevěřili, že se honím za nějakou fajfkou. A tak jsem jim řekl, že na té fajfce jsou vyrytý šifry, které vedou k pokladu.
10: A je to pravda?
7: No, těžko říct. Kapitán Kleofáš tehdy...
5: Myslím, že je to nad slunce jasnější. Všichni na svaté Lucii i na Juditě nemyslí na nic jiného, než na to, jak zbohatnout.
7: Frantíku, mám hroznou předtuchu. Co pak je s mou dýmkou?
2: Já ji nemám. Nenosím ji u sebe.
7: Kde je? Kde zůstala?
2: V kuchyni. Já ti to radši pošeptám. V podlaze je jedno prkno a když ho nacvihneš...
7: Ne, ne! Musím tam...
10: Bonifájce zboural barikádu. A to nebyl člověk, to byla dělová koule.
2: Ale co ta rána?
10: Mastnej Bob asi tvýho strejčka praštil.
5: Ale kde pak, tohle byl stožár. Vaše kichnutí Florianeho přirazilo vejpůl, čímž znovu zatracil vchod.
2: Musím za ním.
13: Frantiku, neblázni. Jak se chceš dostat ven? Vez mi, to nejde.
2: Okýnkem.
13: Ale chceš přijít o uši.
2: Klidně, když jde o strýčka.
0: Otevřel jsem malý kulatý okýnko a vysoukal se nad hladinu. Venku bylo boží dopuštění. Celé mé tělo se ocitlo nad propastí plnou ječících vln, nad něčím neviditelným, co dunělo a svíjelo se a pak s řevem vyráželo nahoru, aby mě zalilo ledovou sprchou. Když jsem se konečně dostal na palubu, byla prázdná. Zlomený stožár ležel přes vchod do podpalubí, ale strýček pod ním nebyl. Naštěstí kuchyň byla pořád ještě na svém místě. Doplazil jsem se ke stěně a nakoukl dovnitř. Byli tam Olaf a masnej Bob a ještě tři další. Jeden z nich se tvářil jako křestýš, když se chystá na kořist. Nejspíš kapitán Judity, napadlo mě. A mezi nimi seděl na židli zvázaný strýček. Pusu měl celou mastnou.
7: Tak staroušek se napapál. Proto si opustil naši loď? Tady mají lepší šunčičku, co?
14: To teda mají.
7: A teď nám hezky povíš, co znamená ten nápis na té tvý pitomý fajfce. Ty mořskej meloune. No?
14: Ještě mám plnou pusu.
11: Taky bychom s tebe mohli stáhnout kůži zaživa.
12: Jo, stáhnout.
14: Myslíte na guláš? Tak pak bych přidal papriku.
7: Ty seš tady paprika. Chceš si hrát na hrdinu? Vidíš tu fajfku?
14: Moje dýmčička.
7: Sakra, podejte mi někdo papír a tušku. Opíšem si ty znamínka a fajfku hodíme do moře.
14: Ne, skončete to.
11: Hele, tak budeš mluvit.
14: Lidi, neblázněte. Vždyť ten nápis vůbec nic neznamená. Vyrl ho tam kdysi kapitán Kleofáš, když jsme seděli.
7: Dobře, dobře. Tak fajfčičku zahodíme. Co s ní? Troubel má ožvejkanou, skrz naskrz propálenou.
14: Dobře, já vám to povím.
11: Konečně!
14: Jedna a kroužek, to je 10. 10. stupeň. Ale nevím, jestli severní nebo jižní šířky. G, 2R značí 180. stupeň na východ od Greenwiche, protože jedno R má 90 stupňů. Ty čtyři nuly jsou čtyři ostrovy a na severním z nich roste 8 palem, tedy S a 8 T. A tam to někde je. Víc nevím. Teď chci svoji fajfku.
12: On chtít fajfku.
7: Pane starouši, nic nedostaneš. Dýmku si necháme a krom zbylých zásob si vememe ještě něco. Kormidelníka. Ten náš spad dneska v noci do moře. Chlapi, popadněte ho!
0: Vzali sebou pana Hopkinse. Ježíš Maria, jak tohle skončí?

0: Bratíku, přišel si mě odvázat? Za celý život jsem nebyl tolikrát svázaný jako za poslední měsíc.
1: Už jsou pryč, strýčku, a my jsme bez kormidelníka.
0: Čert, aby je vzal, piráty nenasytný. Všichni věří tý povídačce o pokladu. Svatý Medarde, proč jsou lidi jako umanutí, když zaslechnou slovo zlato?
1: Tak tomu bylo asi od jak živa.
0: Ale jak k tomu přijdu, aby kvůli tomu postrádal svou dýmku? Potil se u stožáru, trpěl hladem a nechal se zavírat někde v podpalubí.
1: Teď musíme osvobodit všechny ostatní.
0: Vždyť já vím.
1: Ale kdo bude u kormidla?
0: Kdo? Já! Směr 180. stupeň na východ od Greenwiche. Tak jsem to řekl, ne?
1: Strýčku, víš, já taky věřím, že na té fajfce nejsou jen nějaké čmáranice kapitána Kleofáše, ale že zatím vším je opravdický poklad.
0: Kratíku, tak už i tebe chytla zlatá horečka, jen aby to nezachvátilo celou loď.
1: Bohužel se stalo to, čeho se strýček obával. Posádka svaté Lucie, tedy ta, která zůstala, nadobro propadla vidině zlatýho pokladu.
2: Hraju já! O celý svůj podíl.
3: O celý?
2: No, o celý. 15. Teď ty, Floriane.
3: Jo. 18.
2: No počkej, co jsi to udělal, já tě viděl. Podvádět nebudeš.
3: Neblázni. Inocenci. Co se to tu děje? Inocenci, vždyť Floriana už karikíš. Okamžitě ho pust.
2: Víte, kapitáne, ale on švindloval.
3: To není pravda.
2: Fixloval, ať se do země propadnu. Já ho viděl. Hrali jsme kostky.
3: Fixlovat se nemá, ale jak mu to chceš dokázat? Kolik jsi vlastně prohrál, Inocenci?
4: Prohrál jsem všechno. Celý svůj podíl. 2000 dukátů, šňůru perela, 4 diamanty velikosti lískového hoříšku.
3: Jaký podíl u všech je pičích larev?
4: Sice podíl na pokladu, které jedeme hledat.
3: Jo tak, poklad. Tak abys neřekl, Inocenci, já ti ten tvůj podíl vyhraju zpátky. Kde jsou kostky?
5: Tady, můžete házet, kapitáne.
3: 11. A teď vy, Floriane, o můj podíl.
5: Ano. 12. Vyhrál jsem i váš podíl, kapitáne Hurikáne. Celý poklad bude můj.
1: Loď zachvátilo šílenství. Všichni zběsile hráli o poklad, o kterým ani nemohli tušit, zda existuje. Hráli, obehrávali se, křičeli, jen strýček Bonifác stál u kormidla.
6: Teda, strýčku, to jsem nevěděl, že každý námořník musí umět kormidlovat.
0: Každý ne, ale nezapomeň, že já byl námořním kapitánem.
6: A tento umět musí?
0: Nemusí, ale když umí, tak...
6: Člověka by uměl všechno. A co takhle kostky? Ty bys hrát dokázal?
0: Myslíš tu hazardní hru? Tu není potřeba se učit.
6: Ale na lodi všichni hrají kostky. A víš o co? O poklad.
0: Kdo vyhrává?
6: Pan Florián. A krom toho mají také svoji vlastní teorii na tvou záhadnou šifru na dýmce.
0: Jakou?
6: Jednička a za ní kroužek prý znamená jeden atol, teda ostrůvek. 2 R znamená druhou rovnoběžku, 4 kolečka s malým S jsou 4 studánky. A těch 8 P, to je hloubka v níž je poklad zakopán. 8 palců.
0: A výborně, tak tam zrovna jedeme.
6: Pane Florián, Inocenci, kapitáne Hurikáne, i vy, co to děláte, nechte strýčka.
0: Chcete mě svázat? Už se mi potom stýská.
3: Podívej ty, kulhavej kormoráne, buď nám povíš pravdu, nebo z tebe dostaneme násilím.
0: A kdo bude u kormidla?
3: Nestarej se, ty nasolená tresko, nám se nikdo nebude smát.
0: A to nebude. Celou noc jsme přemýšleli, je to kolektivní dílo. I když Izabela bude jen moje.
2: Tak hodláš mluvit?
6: Pane Inocenci, pane Floriane, pro boha, nechte toho.
0: No.
6: Radši se podívejte kolem. Jsou 3 hodiny, má být světlo a zatím je tma.
3: A jo, něco se žene. Ukažte barometr. Ručička z něj zmizela.
0: Zažijeme asi pěknou bouřku.
1: Nebyla to bouřka, ale uragán. Nikdy nezapomenu na ten ječící a burácející svět, který nás přinutil k mlčení. Byli jsme jako kapři v akváriu, kteří otvírají huby na prázdno. Uragán smetl kuchyň z paluby a stejně odplachtil i záchranný člun. Trvalo to 13 hodin. A pak, v 7 ráno, první paprsek slunce prorazil mlhu a v 8 se před námi vynořila skupina 4 ostrovů.
4: Korálové atoly. Jsou 4.
7: Malé jako dlaň, ale palmy tam rostly. Jenže uragán je zlámal jako sirky.
2: Ať mi obroste břicho chaluhami. Frantíku, sextant! Kde je sextant?
6: Tady, strýčku. Proč křičíš?
2: Myslím, že jsme u cíle. 4 ostrovy, 8 palem. Ta se mi snad zdá.
3: Taky mám ten pocit. Ha, vidím člověka. Nebo aspoň jeho kus. Mává na nás. A podle toho, jak je dlouhej, to nemůže být nikdo jiný než náš kormidelník pan Hopkins.
8: Pozor na útesy! Držte se středu! Teď spuste kotvu!
6: Má na sobě kabát kapitána z Judity. Strýčku, podívej se na ty díry kolem palem.
2: No jo, už tu kopali před námi. Ale co s tím naděláš?
8: Hopkinsi, co se tu dělo? Řekl bych, že jste všechny ty piráty přepral a zahrabal pod palmy.
9: Sám se divím, že jsem to přežil. Ale teď musím mluvit s panem Bonifácem.
2: Tady jsem.
9: Něco pro vás mám. Vidíte?
2: Moje dýmka. Už jsem ani nevěřil, že se s ní shledám.
9: Kapitán Judity nechal v kapse svého kabátu, který mám teď na sobě.
10: A co se tu vlastně stalo?
9: Předběhli vás. Překopali celý ostrov a pod jednou palmou našli poklad. 2 bedinky, o který se pěkně servali. Kapitána zastřelili a mě ujeli. Jenže nikdo z nich neuměl řídit loď. Do toho se přihnal uragán, tamhle u 4. atolu. Najeli na útes a potopili se i s pokladem.
10: Radši nám ani neříkej, kolik ten poklad obnášel.
7: Proč tě to zajímá, Inocenci? Stejně si svůj podíl prohrál.
9: Co v těch bedinkách bylo, ví jenom oni a všichni jsou po smrti. Ale něco vám povím, chlapci. Z vás ze všech by ten poklad udělal nepřátele. Takže je úplně jedno, kolik tam těch zlaťáků bylo. Na vlastní oči jsem je viděl, jak se rvali.
2: Pane Hopkinsi, dejte mi tu moji hajíčičku. Pánové, můžu si zapálit, nebude vám to vadit?
6: Kouření je strašně nezdravý.
2: No to je.
10: Z týhle fajfky by se správně už nemělo kouřit, když skrývala takový tajemství. Navrhuju jednu věc. Pojďme vymyslet šifru pro místo, kde se loď potopila. A tu šifru vydlabeme do troubele dýmky. Tu věcičku pak strýc odkáže Frantíkovi a Frantík nebo jeho syn můžou jednou podniknout novou dobrodružnou výpravu na ostrov

0: Ale to je přece kapitán Kleofáš. U všech hračích klepet. Co tady děláš? Jedeš si pro poklad?
1: Pro jaký poklad?
0: Polohu si přece vyryl na mou dýmku.
1: Bonifáci, co to blábolíš? Na tvou dýmku jsem si tehdy napsal, co jsem sněd a vypil ve frisku v hospodě u bláhového delfína. Hospodský byl strašný zloděj. No pamatuju si to jako dneska.
0: Chceš říct, že ty šifry na fajfce nic neznamenají?
1: Bonifáci, starý brachu. A když to chceš mermo mocí vědět, tak ty tvé značky znamenají jedno očko, sklenici grogu, dva rohlíky, čtyři syrečky a osm piv. Ty jsi tenkrát měl o dvě piva víc.
0: Neposlouchej ho, Frantíku.
2: Ale poklad tu byl.
1: No, za to já nemůžu.
3: A co Izabela?
0: Zmizela jako přelud. Nejspíš se potopila s pokladem. Je mi líto, kapitáne.
4: Strýčku.
0: Co pak, Frantíku? Jsi nějaký nesvůj?
4: Nepojedeme domů.
0: To se ví. Jenže bez kuchyně bychom možná domů dojeli. Ale bez předního stožáru těžko.
3: Ha, tak na co čekáte? Do práce, chlapci. Dřeva je tu na několik stožárů.
5: Loď jsme opravili, plachty vyspravili a pak jsme šťastně dojeli do Hamburku a my dva sestříčkem ještě dál, až k nám do Braníku. A ještě něco. Víte, jak zní ta nová šifra? Jedna kroužek G a dvě R zůstává. Čtyři nuly taky, to jsou ostrůvky. Pak je S a místo 8P, tedy 8 palem, je tam 150PM3R. A to znamená 150 metrů pod mořem, směr 3x90, tedy 270 stupňů na východ od Greenwiche.
6: Slyšeli jste rozhlasovou hru Dýmka strýce Bonifáce. Na motivy knihy Františka Pilaře ji napsala Věra Eliášková. Osoby a obsazení. Frantík Petr Neskusil, strýc Bonifác Alois Švehlík, kuchař Inocenc Antonín Molčík, důstojník Florián Jiří Prágr, kapitán Hurikán Stanislav Šárský, kormidelník Hopkins Vladimír Javorský, kapitán lodi Judita Daniel Rose, kapitán Kleofáš Antonín Hart, mastný Bob Jaroslav Horák, Olaf Martin Matějka. Produkce Dana Rejchová, zvuková spolupráce Tomáš Pergl, záznam a střih Alena Vejsadová, zvuk Ladislav Rajch, dramaturgie Ivan Hubač a Václava Ledvinková, hudba Petr Mandel, režie Vladimír Kromov.
7: Zajímá tě, kdo hru napsal a natočil?
8: Chceš si poslechnout další příběhy?
7: Jdi na web radiojunior.cz.

0: a přišla noc a zmocí lijavec.
1: A zmocí lijavec.
0: A od té doby hledáme toho lva i tu

protože vypadám jako tisíciletá dýně, jsem ve skutečnosti skřítek a jmenuji se Aladin. Já jsem skřítek Aladin, rád s vámi dovádím. Já jsem skřítek Aladin, rád s vámi dovádím. Úsměvem vás pohladím, příjemně vás naladím. Úsměvem vás pohladím, nespětnosti provádím. Čarodějnou lampu mám a v ní přání ukrývám. Dospělých i děťátek, lítám tam i na zpátek. Jo, to je dřina lítat po celém světě a plnit přání, ale co mám dělat, když mě to tak baví? Na koberci kouzelném, ať je noc, či ať je den, já jsem skřítek Aladin, hlavně, že vám nevadím. Čarodějná lampa hned vykouzlí vám celý svět. Ať je noc, či ať je den, lampa splní každý sen.

Sám i popelkám, pro každého něco mám. Potěším i kašpárky, řekněte si o dárky. Na koberci kouzelné, ať je noc či ať je den. Já jsem skřítek Aladin. Hlavně, že vám nevadím, já jsem skřítek Aladin. Dědečka vám omladím. Každé přání vyplním, pro lidičky oceán, pro slunata porcelát. Maminky, prstýnky, pro tatínky, mašinky. Já jsem skřítek Aladin, Petr žel vám zasadím.

0: Holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

slabý svit, bylo by fajn je přibarvit. Chtěl bych, aby se zvýraznili, chtěl bych, aby víc vidět byli. Možná by mi pak namyšlený Saturn

0: otázek a odpovědí.
1: Jenom pozor na chytáky.
0: Je meloun zelenina nebo ovoce?
1: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
0: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Varvara, tak se jmenuje následující pohádka o jediné milé velrybě, která se narodila u pobřeží Kalifornie a zažila plno dobrodružství. Co myslíte? Potká při svých cestách pod hladinou i lásku? Pohádku Varvara napsala Marka Míková. Režie se v roce 2019 ujala Apolena Novotná. Účinkují Dušan Sitek, Tereza Dočkalová, Barbora Munzarová a další.

0: zas. Tolik bych toho mohlo vyprávět. Jen jestli ještě někdo slyší. Jen jestli ještě někdo rozumí. Jsem tady odedávna. Někdy divoké a jindy šplouchám mírně. Místy hluboké a pak jak pěna na mělčině. Lechtám a houpu, řvu a zpívám. Příliv a odliv nikdy neumdlívám. Bublavý smích i slané slzy. Co koho těšilo, i co ho mrzí. Všechno to v sobě mám. Všechno to schovávám. A těm, kdo slyší, těm to vyspívám.
1: Sardinky! Sardinky! Hejbejte se z místa na místo! Pozor, teď!
2: Nefňukej a mrzkej sebou, Ploutvičko. Scházelo ti už jen maličko.
1: Tak hrajem.
2: Jo, jdem na to.
1: Sardinky, hejbejte se z místa na místo. Pozor, teď.
3: Počkejte.
2: Nestihla.
3: Neposmívejte se, jsem ještě malá.
2: Malá a pomalá, jak mořský šnek.
3: To nemá cenu. Už s váma nehraju.
0: Neboj, já ti pomůžu. Já tě to naučím. Zašplouchám, zabublám a trochu tě postrčím.
1: Sardinky, hejbejte se z místa na místo, pozor, teď!
3: Já to stihla!
0: Tak vidíš, a tvářila ses jak holý neštěstí.
4: Co se tady rozvaluješ? Tohle je moje místo, koukej odsud zmizet.
5: Já jsem tlustší a jsem silnější, tak pozor.
4: A já mám na to jiný názor. Na tomhle kameni lehávám já, ty tlusťo.
5: Tak mi neříkej, nebo tě kousnu.
4: No tohle, zmiz odsud.
5: Ty odsud zmiz, nebo tě plácnu ploutý přes čumák.
0: Tak už dost. Kdo to má poslouchat? Vejdete se tam oba.
5: Teď už se posouvám.
4: Se sem krásně vejdem. Oba.
0: Tak se mi to líbí.
4: A nelechte, ty lachtane.
5: Ty nelechtej, lachtanice. Ať zas nezačne strkanice.
0: Já vám schladím hlavy. Pěkně vás ošplíchnu.
4: Lachtane, ať se ti nic nestane.
6: Jauajs, pusť tu rybu, tu jsem ulovil já.
4: Možná ulovil, ale teď pustil.
6: Sebral mi rybu a ještě se chechta. Racek jeden chechtavý. Co pak se tohle smí? Ještě mě štíp do nohy. Tak to je teda ubohý.
0: Pojď sem. Sedni si tu na chvíli. Já ti to ošplíchnu. Tak co? Lepší?
6: A co ta ryba?
0: Voda jí vzala.
6: A co ta voda?
0: Ryby jí vypily.
6: A co ty ryby?
0: Racci je snědli.
6: A co ti racci?
0: Dávno uletěli. A ty už taky leť.
1: Chyťte ho! Ukazuju na něho!
7: Je to šralok! Je to rváč! Už je slyšet rybí pomoc! Rybí pomoc!
1: Utíkejme! Je to šralok!
0: Vy zas naděláte sardinky. To není žralok. To je velryba přece.
8: Velryba?
9: Velká ryba?
8: Velryba.
7: obryba.
2: To je syna.
0: Počkat, ticho. Někde se rodí mládě. Tamhle to je. Velryba rodí mláďátko. Jsem tady. Jsem kolem tebe, neboj se.
4: Hučí mi v hlavě.
0: To je dobře, že hučí. Uhýčkám tě. Pohladím tě. Pomůžu ti.
4: Je mi tak divně.
0: To bývá vždycky, když se rodí mládě. Zaber. A pomoz mu ven.
4: Nějak sebou ve mně hází.
0: Já mu domluvím. Už brzy přijdeš na svět, mláďátko velrybí. Přitiskni ploutvičky k sobě a čekej. Za chvíli mě uvidíš. Za chvíli mě ucítíš. Jsem slané a studené.
4: Tak a teď už to asi bude.
2: Pomoc!
0: A je venku. No, to se podívejme. Je to velrybí holka.
4: Jaká je?
2: Mokrá.
0: Mokrá.
4: Vykulená.
7: Veliká.
0: Je krásná. A jak se bude jmenovat?
7: Sardelice.
2: Latanice.
5: Latanice.
4: Nebo krecavice.
8: Kde pak?
4: Přece
0: Varvara. Varvara narodila. Vysoukala se z mámy ocasem napřed, jak už to velryby dělají. Máma ji hned čumákem začala tlačit nahoru na hladinu, aby se poprvé nadechla.
1: Mami, co to je?
8: Takhle chutná vzduch?
1: A to kolem nás?
8: No, to je mořská voda. A ta je slaná.
0: Jsem slané, jak pak by ne? Myslíš si, že moře je sladké?
8: Tak popluj za mnou. No popluj, Varvaro.
0: Od té chvíle dělá všechno jako máma. Když máma plula doprava, Varvara plula taky doprava.
1: Zatáčím do pravíčka. Máš mě za ocasem, mami.
8: Výborně.
0: Když máma zahnula doleva, Varvara taky zabočila doleva.
1: Držím se tě, mami. Zahýbám do levíčka.
0: Když máma vyskočila nad hladinu, Varvara sebou taky mrskla a vyletěla vzhůru.
1: Placek.
8: Ale...
1: Jak to, že je ta voda tak tvrdá?
8: No to musíš zkoušet víckrát.
1: Tak jo. Jo, letí! Alois, už zas. Už nemůžu.
8: Musíš něco polknout, ať máš sílu.
1: Polknout? A co?
8: No přece mlíčko.
1: Vážně? A kde?
8: No na mém bříšku přece. Tak, jen se napij.
1: Vystřikujete jako gejzír. Dobré.
0: A Varvara pila a rostla jako z vody. Cítilo jsem, jak jsou všechna mořská zvířata zvědavá, jak to velrybí mládě vypadá. To víte, ve mně toho je. Co vám budu povídat?
9: Já jsem krabí máma a tohleto to je můj synek. Velice nás Varvaro těší.
7: Moc hezká. A to se klepítky hned tleská.
1: Děkuji.
10: Já jsem kladivoun obecný. Ploute vlíbám.
11: A já se zas vesele usmívám, protože jste trochu legrační.
10: Jak jsem narost, tak jsem narost.
12: Má místo hlavy kladivo. Já jsem Racek Chechtavý. A tohle je moje žena. A tamhle brácha. Hned za ním ségra. Tamhle je táta, vedle maminka, pod ní je bratranec a za ním sestřenka.
11: Vás je? A čemu se všichni tak chechtáte?
12: Čemu? No přece všemu.

0: Bajaku. Co to je?
1: Vítaj v Baja California, Barbaro.
0: A ty jsi kdo?
1: Zkus to uhodnout.
0: Kladivoun nejsi? Lachtán nejsi? Tak co jsi?
1: Já jsem rypouš sloní. Nebojíš se mě?
0: Ne.
1: Mám frňák tak obrovský, že se mě ledas kdo bojí.
0: Opravdu veliký frňák. Ale mně se líbí.
1: Vážně? Teda to je od tebe moc milé. Máš babu?
0: Já. Jakou babu? Já žádnou nemám. Já mám jenom mámu. A je pryč. Pro pana krále nejsem já moc u břehu.
2: No, to tedy jsi.
0: Kde je máma? Neztratila já jsem se.
2: Už asi ano.
0: Mami, mami, kde jsi? No tě pic, to jsem tomu dala. Co teď? Kudy?
2: Neblázni.
0: Kudy?
2: Zastav se na chvíli.
0: Kudy?
2: A tudy přece.
0: Kudy?
2: Tudy. Chtělo se mi trochu nasměrovat, jenže Varvara mě vůbec neposlouchala. Točila se dokola a byla vyděšená.
3: Ztracená, ztracená. Barbara je ztracená.
2: Jen klid. Popostrčím tě správným směrem, ty velrybí mládě.
3: Já se bojím.

0: to normální? Uvedli by, co je holka?
1: U Blejtvákovce šedého je to úplně normální. Divilo bych se, kdyby zpívala jinak.

0: miláčko, pojď se napít, ať máš sílu. A příště se drž u mě. To by mohlo dopadnout moc špatně. Co pak si neslyšela moře? Musíš se naučit rozeznávat jeho hlas.
1: A jak?
0: No, musíš se na chvíli zastavit. Tak. A poslouchat, dokud v tom šumění neuslyšíš hlas přece.
1: Aha, no tak to já už ho mami asi slyšela. Mm-hmm. Jenomže jsem nevěděla, že je to moře. Mm-hmm. Moře, milé moře. Říkáš něco? Cože? Mami neříká nic. Moře? Moře?

0: Varvaro.
1: Mami, Bože říkal, že je to duha. Já jsem ho slyšela. To je krásná ta duha, viď moře?
0: Je krásná, Varvaro. Dívej se, brzy zmizí.
1: Zas na mě mluvilo, mami, zas. Je, mami, co to dělá?
2: Ksaju zedna, zkus to taky.
1: Takhle.
2: No ano, ale dej pozor, ať nespolkneš plechovku nebo něco horšího. Staješ moc divoce.
1: Plechovku? Co to je?
2: Plechovka je taková krabička.
1: Krabička od kraba?
2: Ale kde pak? Krabička kovová. Je v ní ledacos, ale mě jen vždycky ležela dlouho v žaludku a tlačila. Nikdy se neotevřela. To víš, lidi toho vyhodí.
1: Lidi? Co to je?
2: No, lidi jsou lidi. Někteří nás je pozorují a mají z nás radost, ale jiní nás loví. Na maso a na tuk. Těm se říká velrybáři a na ty si musíme dávat pozor, víš?
1: Mami? Mně je dobře.
3: To jsem sám rád.
2: Ale...
1: Je tu nějaká ryba? Vypadá jako ty, mami. Ale je obrovská. Mami.
3: Pořád jenom mami. A tatí nic.
1: Tatí, ty jsi můj tatí.
2: Ale jak to?
1: Tatí?
3: Zavři si pusinku na foukáči. Nebo spolkneš mořského ježka.
1: Cože? Já a ježka.
2: Ježka bych nespolkla. Krabici taky ne. Ani tu leně.
3: No tak to jsi mě uklidnila.
1: Tati, ty vůbec nevíš, co já všechno umím.
3: Ano, co už všechno umí moje holka?
1: Nejradši skáču nad hladinu.
3: Aha. To máš po mně. Jestli chceš, vyhodím tě do vzduchu.
1: Ale by...
3: Vyhodím tě vysoko. To bude škoda. No, když ještě, tak i ještě! A potom ještě!
2: Matrně!
3: A ještě!
1: Ještě, tak ještě!
2: Barbaro!
3: Ještě! Ještě! A potom dost. Přišel jsem se rozloučit.
1: Rozloučit? Ne. A proč, tati?
3: Už je čas. Musím na sever.
1: Ale jak to?
2: No.
1: Vy jsme se teprve poznali. Co pak ty nepopluješ s námi?
3: Pluju jenudy, víš?
1: Mami, řekni něco.
2: No, u plejtvákovců to tak prostě je. To se nedá nic dělat. Dej na sebe pozor.
1: Tati.
3: Zase se uvidíme. Zima přejde rychle. Žádný strach. Očumáčkovali se a pak spolu viseli na místě s ocasy dolů a hlavami vzhůru. Varvara byla uprostřed a máma s tátou ji objímali ploutvemi. Varvara si přála, aby to nikdy neskončilo.
2: Musíme taky vyrazit, Varvaro. Napij se pořádně.
1: A kam? Vždyť je tady tak krásně.
2: Je na čase vydat se na sever. Začíná tady být moc teplo. Potravy je málo a ty už jsi dost velká. Neboj se, taky něco uplaveš.
1: A co ostatní ryby? A tuleni? A krabíci? A medúzy? Ty tu zůstanou? Já nikam nejdu. Já si to chci hrát.
0: Ale díti malá popleto. Všechny velryby už ve mně plují na sever. Jste mezi posledními.
1: Vážně.

0: rozvážně táhli na sever. Plavali těsně vedle sebe. Hodiny a hodiny, dny a noci. Máma a vedle ní Varvara. Funěli a stříkali gejzíry, pak práskli ocasem, ponořili se do mne a vynořili se až daleko. Cestou potkávali výletní lodě plné lidí.
1: Varvaro, už dost, buď opatrná.
2: Ale mami, já se jim tak líbí.
1: No dobře, ale to je jenom tady, v zátoce Monterey. Tady se smějí a mávají nám, ale ne všichni lidi jsou takoví.
0: S Varvarou to nebylo lehké. Nevydržela na jednom místě. Všechno jí zajímalo a do všeho strkala čuma.
3: Plaveme, plaveme, plaveme.

0: týden.
1: Ti jsou rychlí. To jsou závodníci.
2: Vrať se.
1: Poslyšte, co jste zač?
3: No přece delfíny, ty velrybo.
1: Vy krásně skáčete. Hele, já už to taky umím.
3: Tak ukáž.
1: Je, tamhle je loď. Lidi.
2: Barbaro, vrať se za mámou.
1: Ti budou jásat, až mě uvidí, jak umím skákat.
4: Chlapi, tam líbe ryba.
5: Počkejte, až přibude blíž.
6: Lidi, to ještě máme.
4: Zamyslte ho, nestřílejte, nebude samo.
6: No, jasně, za chvilku dostaneme jeho mámu.
2: Schovej se, potop se do hloubky, Barbaro.
1: Co?
2: Do hloubky, co nejhlouběji. Ty mě neslyšíš?
1: Barbaro, to jsou velrybáři. Musíme honem pryč, do hloubky.
4: Potápí se, střílejte na tu velkou.
1: Barbaro, potop se hlubotme.
2: Teď zůstaň pod vodou, Barbaro. Nesmíš nahoru. Až nebude slyšet hluk motoru, pak se můžeš nadechnout.
1: Moře, ty jsi červené. Mami! Mami! Kde jsi?
2: Máma je pryč, Barbaro.
1: Cože?
2: Už se nevrátí. Rybářská loď už odplula. Můžeš se nadechnout, Barbaro.
1: Já nechci.
2: Ale co pak je to za řeči? Musíš. Nevydržíš bez kyslíku.
1: Nechci. Nechci se nadechnout. Už nikdy.
2: Co je to za hlouposti?
1: Já chci mámu.
2: Máma je pryč. Ulovili ji. Už ji neuvidíš, Barbaro. Nikdy. Ale na nebi je duha. Podívej. Krásná, barevná duha.
1: Nechci ji vidět.
2: Nepovídej. Duhu máš přece ráda. A to slunce. Právě zapadá a koupe se ve mně. Honem vystrč hlavu nad hladinu. Vypadá jako červený balón.
1: Vážně?
2: Co to říkáš?
1: Já nevím.
2: Pojď po houpu tě, utěším tě. Neboj se, má milá, čas všechno urovná. Čas plyne jako voda. Zahojí, uzdraví.

0: Já vím. Potom Varvara usnula. Skonejšilo se mi. To vím jen já, že i velryby někdy pláčou. Na druhý den ji probudilo stádo velryb, které proplouvalo kolem.
1: Pro pána. To jsou plejtvákovci, jako já. A kolik jich je? Tamhle jsou i mámy s mláďaty. Halo? Halo? Můžu se přidat k vám?
2: Popluj s námi.
3: Je nás dost.
2: A jestli si sama můžeme ti pomoct, budeš mít spoustu nových tet a možná tě některá z nás pozve na oběd.
1: Tak jo.
3: Jak ti říkají?
1: Varvara.
3: Já jsem Oldena. A kde máš mámu, Varvaro? Nemáš.
1: Nemám.
3: To se stává. Já zas přišla o mládě. Nevěř hlavu. Bude zas dobře.
0: A Varvara se k ním přidala. Čas od času se ještě zajíkla a popotáhla, ale Oldena do ní vždycky lehce šťouhla čumákem a plulo se dál. Nebyla sama. Dál jsem bylo čím dál studenější, no to víte, blížili jsme se na Aljašku. Taky se na mě objevovaly kry.
4: Tady se nedá skákat nad hladinu.
3: No dá, ale musíš se dobře podívat, abys nenarazila.
5: Bang, bang, práskneš se o hladinu a poplaveš břichem vzhůru.
4: Bang, bang,
5: bang, bang,
2: bang, bang.
3: Tady zůstaneme. Tady je žrádla dost.
2: Panečku, to jsou lahůdky. Jako loni.
3: Jako předloni.
4: Chutná to jinak, než tam dole na jihu.
3: Tady na severu jsou trochu jiné laskominy.

0: Azor, Helribi, blíží se bouře. Co pak nevidíte, jak se houpu a nadouvám?
1: Cože?
2: Cože?
1: Cože?
3: Všechny ke dnu. Už v dálce hřmí. Neslyšeli jste?
0: Je to sněhová bouře. Jedna z největších. Mám vlny 8 metrů. Mám vlny 10 metrů. Mám vlny 12 metrů.
4: Se mnou to hází. Se mnou se to mele. Já se ke dnu jen tak nedostanu. Já se zase ztratím. Já už to vím. Oldeno? Kde jste, kdo? Já se bojím.
0: Vítr? 120 kilometrů v hodině. 130 kilometrů v hodině. 140. A sníh. Padá hustě sníh. Tolik sněhu.
4: Ježkovi brýle, mě to unáší. Pomoc! Už jsem u dna.
1: Jauvajs.
4: Au, do čeho jsem tu narazila?
5: Hromy, blesky, mořský tresky.
4: To jsem se lekla. Co jsi zač?
5: Já tu nejsem. Nejsem.
4: Nejsi ty velryba?
5: Já jsem velrybák.
4: Velrybák? A máš strach jako já? Já myslela, že chlapi se nebojí ničeho.
5: Jenže tohle je největší bouřka, jakou jsem kdy viděl. Ale to neznamená, že se bojím.
4: To byla rána. Já jsem ještě žádnou bouřku nezažila.
5: Já spoustu.
4: Vážně?
5: Totiž vlastně tohle je druhá.
4: To je hrůza. Jak se dá taková bouřka přežít?
5: Já ji zaspal. Posledně.
4: Cože jsi? Tak to zkusíme?
5: Zkusíme. Dobrou.
4: Jo. Tobě taky dobrou. Varvara?
0: Pak usnuli a já kolem nich kroužilo a mumlalo jsem Varvara Don, Varvara Don, jako u kolébavku.
3: Kde jste, kdo? Bouře je pryč, hlaste se mi.
6: Tady, tu jsem.
3: Tady. A co Varvara? Kde pak ta zůstala?
6: Barbaru.
7: Tady jsem. Neviděli jste někde Dona?
8: Kde pak Don?
3: To byl hrom. Asi se ti něco zdálo, mladá dámo.
6: Jdem se krmit.
8: Musíme si užít.
9: Než zas přijde čas, plout naspátek zas.
0: Varvara se ještě chvíli rozhlížela po Donovi, ale brzy na něj zapomněla. Živěla se s ostatními a velrybí čas plynul jako obvykle tady na severu. Varvaře to uteklo rychle, všechno bylo nové a všechno se jí líbilo. Mořské vidry, běluhy, narvalové, tuleni, mroži. Se všemi se spřátelila a se všemi si hrála. Až přišel den, kdy velryby zneklidněly. Štouchali do sebe čumáky a věděli, že zas musí na jich. Je čas rodit mláďata, hledat velrybí muže, každá jak chce a jak může. Je čas. Je čas.
3: Za mnou, sestry, slyšíte moře? Je čas.

0: kde si u Monterey na kalifornském pobřeží potkala zvláštní stvoření. Bylo zkroucené jako paragraf a takové trochu nešťastné. Byl to malý delfín. Moc plavat nemohl. Pořád se točil dokola.
1: Jsi nemocný?
2: Nechali mě tu, že plavu pomalu.
1: No klidně plav se mnou, jestli chceš.
2: Tak jo.
1: Opravdu plaveš dost pomalu.
2: Mám křivý ploutvičky a špatný ocásek.
1: To nevadí. Všechno tě naučím. Chceš?
2: Chci.
3: Varvaro, ty s námi dál nepopluješ?
1: Popluju. Jen se tu chviličku pozdržím.
3: Už nemůžeme čekat. Tak nás dohoň, Varvaro.
1: S Bohem, Oldeno.
0: Bylo jí ho líto. Byl tak slaboučký a opuštěný, jako ona sama.
1: Až vyrosteš a zesílíš, tak se uzdravíš. Dokážeš všechno, neboj se. Všechno ti ukážu.
2: Tak jo.
1: Nechceš si zahrát na schovávanou?
2: Co to je?
1: No, to je. Zavřeš oči a počítáš dost. A já se ti mezi tím schovám. No a ty mě pak budeš hledat, jo?
2: Aha. 10, 20, 30.
0: Varvara se musela ponořit až ke dnu, aby jí delfínek hned nenašel. A tam na ní vykouklo oko.
1: Co jsi zač?
3: Já tady čekám.
1: Čekáš? A na co?
3: Na děti.
1: Na děti? Co pak přijdou?
3: Vždycky se někdo zastaví a vypráví, víš? Mm-hmm.
1: A ty jsi velryba?
3: Jsem taková stará, prastará velrybí babička, víš? Tak jen povídej, dítě, povídej, co jsi mi přišla říct.

0: tady našla svoje proudy. Neboj se, život je dost dlouhý. Život je dost dlouhý.
1: Barbaro, kde jsi byla?
2: U babičky. Bydlí tam dole na dně. Můžeš se za ní někdy stavit, je moc hodná.
1: Na dně je babička?
2: Taková stařička. Chyť si mě, chyť si mě. Musíš trénovat.
1: Počkej na mě.
2: No tak poplav.
1: Nemůžu tak rychle.
2: Pojď, zaber, delfínku, zaber.
3: A čas běžel tak rychle, jak vlna za vlnou, pořád dál a dál, každý den znovu, nahoru, dolů. A delfínek rostl a sílil a Varvara z toho měla radost.
4: Ha, ha, ha, hi, hi, hi, takhle skáčou velryby.
1: Ha, ha, ha, hi, hi, hi, a takhle zase delfín.
3: A pak se velryby konečně zase začaly vracet zpátky na sever. Varvara je zdravila a velryby volali na ni, že se měli nádherně a že našli své milé a že to bylo roztomilé a ať pluje s nimi zase na sever, do té zimy.
5: Nebude nic k jídlu.
6: Oldeno, ach Oldeno, tak ráda bych s vámi plula. Jenže mám tady kamaráda, delfínka, je strašně slaboučký.

0: ti něco musím říct. Zítra se rozloučíme, víš?
1: Jak to?
0: Musíš na tu Aljašku, říkala to babička. Říkala, že bys neměla co jíst, že se o mě postará. Počkám to na tebe do příště. Zvládnu to.
1: Vážně?
0: Jistě, mám tu babičku.
1: Tak dobře. Tak já popluju, už mě to tam táhne, víš? Ale příští rok se zase potkáme. Platí?
0: Platí.
1: Tak jo.
2: Tak se rozloučili. Unášelo jsem Varvaru pěkně rychle, aby dohnala ostatní velryby. Pospěš si, Varvaro. Nezdržuj se. Vědělo jsem, že když je sama, může se lecos přihodit. A taky, že ano. V hlubokém příkopu, když už skoro opouštěla zátoku Monterey, ji z ničeho nic obklíčili kosatky. Ty potvory černobílé. Klidně si na ní troufli.
3: Kam tak sama?
4: A holka.
5: To se nebojíš?
3: Trochu se pohrajem, co říkáš?
6: Hele, nechte mě. Nevšímejte si mě, jo?
5: Prej, nechte mě.
4: Prej, nevšímejte si mě. Jenže nám se zrovna chce si tě všímat.
6: Pomoc, kde jste kdo? Já mám strach.
3: Nikoho se nedovolám. Všichni už dávno odpluli.
4: Jsi tu sama.
6: Ne.
4: Sama mezi kosatkama. Nahrejte jí taky sem.
5: Jste mi
6: sem.
5: Já si taky hryznou.
7: Tu děje.
8: Co ti pachá?
9: Varvaro!
7: Co chcete? Někdo obtěžuje naši mladou dámu?
9: Už jsme tady.
7: Už jsme tu.
8: Nic, my tak proplouváme.
10: O nic nejde.
11: Vůbec o nic.
7: O nic, vážně? A co ta pokousaná velryba?
9: To máš.
7: Máš vyřiť, mámě, že tě špatně vychovala. Uč, ať jste pryč, my kosatky!
9: Nebo uvidíte ten mazec!
6: Jo, jo.
1: Děkuju.
12: Panečku, ty máš hlas.
13: Bylo tě slyšet přes celý záliv.
7: Na nic jsme nečekali a hnali za tebou. Uf, to bylo o fous. Jsi pěkně pokousaná, můžeš plout.
13: Jo, jsem v pořádku.
7: No, potvory.
13: Nestojí za řeč, sestřičky.
7: Pak tedy na sever. A všechny pospolu.
2: A tak pluli na sever, pořád dál a dál, a já Varvaře omývalo rány a bylo jsem čím dál chladnější, až jsem nakonec bylo ledové, jako led, a velryby konečně dopluli do cíle.
12: Tak zase zpátky. Nevíte, co je tu nového?
13: Na Čukotce prý uhynulo 9 sester. 9 velryb zůstaly ležet na břehu, tedy jejich mrtvá těla.
6: Hrůza!
13: Neměli na sobě žádné zranění.
6: Co se jim stalo? Něco spolkli? Byly nemocné?
2: Je tolik smutných věcí ve mně. Radci povídají, že za to můžou lidi. A možná je to tak. Nalíjí do mě nejrůznější jedy, nahážou odpadky a plastové láhve a myslí, že to ve mně zmizí. Jenže to já prostě nedokážu. Všechno to ve mně zůstane. A pak je pro celý mořský svět zlé. A čas běžel. Den za dnem, nádech, výdech. Velryby se na mém dně krmily a vyskakovaly nad hladinu, ale jen opatrně, aby nenarazily do ledu. 4 měsíce uběhly jako nic.
12: Velryby.
9: Copak?
6: Copak?
12: Co se děje? Poplujeme zpátky. Už je čas.
13: Už zase?

0: Zase se mě pohánělo. Honili se, postrkovali a zpívali své písně. Nebo ve mě plavali zvolna a tiše. Nakonec se zas ocitli u pobřeží Monterey.
1: Na jich, na jich, na jich, plavete na jich,
2: plavete na jich.
3: Varvaro, Varvaro, ty jsi tady? Já se zblázním z hostí.
4: A nechceš spíš říct radostí?
3: Asi ti dám pusu do nosu.
4: Delfínku, co jsi dělal celou tu dobu?
3: Mám spoustu kamarádů. Pelikánů, kormoránů, tuleňů a racků.
4: Teda, a co babička?
3: Babička je hluboko, povídá mi všecko.
4: Je, tak se o tebe starala. Ty nosatá rybo.
0: Delfínek Varvaru kousek cesty doprovodil. Po chvíli ale začal skákat ve vlnách, co za sebou nechávala jedna malá loďka, a Varvara plula dál na jih. Byla noc, když doplula. Zpomalila, nasála vodu a vystříkla ji. Byla doma. Cítila to až do morku kostí. Tady to bylo. Tady se narodila. Najednou si vzpomněla na mámu, ale už to nebolelo. Cítila se šťastná.
4: Tady rozvaluješ, ty lachtané. To je moje místo.
5: Byl jsem tu první, tak pozor.
6: Tu rybu, tu jsem ulovil já.
7: Ulovil, ale teď pustil.
4: Hola, hola, zas jsem doma. Já, Varvara.
8: Hromy, plesky, mořský tresky.
9: Fuj, to jsem se lekla.
8: Neznáme my se od někud.
4: To bys mi musel připomenout.
8: Já jsem, nejsem.
4: Jo, to jsi ty.
8: A ty jsi ta, co zaspala bouřku.
4: Já, že jí zaspala, ty jsi zaspal.
8: Nezaspal.
4: Zaspal, protože se zbál.
8: Nebál.
4: Bál.
8: Nebál.
4: Bál.
8: Tak bál. Ale ty víc.
4: Protože jsem tak strašnou bouřku ještě nezažila.
8: Já to věděl, Varvaro.
4: Co? Done.
8: Že se zas potkáme. Jsi moc krásná.
4: A ty jsi strašně vyrostl. Jsi můj velrybý muž.
8: A ty má žena velrybý.

0: ztrácely se mi. Vyskakovali nad hladinu tak vysoko, až jsem se o ně začínalo bát. Trvalo to dlouho. A pak se najednou všechno uklidnilo. Plavali bok po boku a já vědělo, že už nejsou dva, že jsou tři, že Barbara má někoho v bříšku a že ten někdo je maličký jako kapka a že v ní poroste a za rok z něj bude velrybátko.
1: Barbaro, je to pravda?
2: Je.
0: Takové to bylo léto. Jenže já bylo čím dál teplejší a teplejší. A to velryby nerady. Byl čas vydat se zase na sever. A to velrybátko?
3: Mami, ten krabík mi vylezl na čumák, ale táto.
4: Jen ho nech, ať si u tebe udělá domeček. Podle těch krabích cestiček tě každý pozná, Duňo.
3: I táta mě pozná.
4: Táta si tě nesplete, ty popleto.
5: Duňo, kde jsem schovaný?
3: Já tě nevidím.
4: No tak hledej.
3: Tady.
4: Sama voda.
3: Tak tady. Oh,
4: přihořívá.
3: Tak kde?
5: Hoří!
3: Je, mám tě.
0: Tolik bych toho mohlo vyprávět.
4: Duňo.
0: Jen jestli ještě někdo slyší. Jen jestli ještě někdo rozumí. Před dávnými a dávnými časy

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: A teď už nás čeká napínavé dobrodružství medvěda Nanuka a polárníkova psa Rafiuse Rafa v zemi ledové čokolády. Poslechněte si o tom, co se stane, když po dlouhém cestování na ledové kře dopluje zvědavý lední medvěd na malý, lidmi obydlený ostrov. Pohádku Medvěd čokoláda napsala Vendula Borůvková. Režie v roce 2012 Jakub Maceček. Účinkují Miroslav Zavičák, Vladimír Krátký, Barbora Goldmanová a další.

jsem Nanuk, medvěd lední, známý sněžný tvor. Špicperský rodák, norský občan, dítě hor. Mamka mě rozmazluje a mě to vyhovuje, je. Vždyť rodný brloch je tak skvěle zásoben, protože brum

Však když odbylo mi 18 měsíců, já nahle s neklidem se dívám do dali. Odejdu pryč ze země sněžných zajíců, až klidem o nich staré báje zpívali. Zašiju dobrodružství, báječných kousků množství, zpět domů vrátím se vavříny ozdoben, protože brum, brum, plá, brum, brum, plá, plá. Medvěd chytil rapla.

0: Nanukáči, je čas vstávat. Protáhni si hřbet. Brum, brum, brum, brum, brum. Protřep packy. Vstáváme a hurá za dobrodružstvím. Otevřít oči teď.
1: Huf, huf.
0: Ajajajajaj. Co to? Kdo to?
1: Huf, huf. Huf, huf, huf.
0: Brum, brum, brum, brum, brum. Já ti nerozumím. Co mi chceš, velký bílý chundelatý tvore?
1: Huf, huf, huf.
2: Budeme se bavit lidskou řečí, jo?
0: Zdár!
2: Říká se dobré polární ráno, cizinče.
0: Dobré polární ráno, cizinče.
2: Ty jsi cizinec, já domorodec. Jestli pak víš, že jsi se celou noc povaloval v mém rajonu, aha.
0: Spal jsem tady, ale žádný cizí brloch, kromě těch člověčích tamhle o kus dál, jsem tu neviděl.
2: On si myslel, že pes spí na zemi jako nějaký tuleň, nebo že si snad vyhrabává díru jako polární liška.
0: A ne snad.
2: Svatý Bernardine, slyšíš to?
0: Co pak vy vlastně račte být záč?
2: Rafius Raf, pes a věrný přítel polárníkův. Bydlím v tom domku hned vedle hangáru.
0: Pan pes, brum, brum, brum, to je překvapení. Víte, já zatím žádného psa neviděl, jen jsem o nich slyšel od mámy. A kdo pak je pan hangár, smím-li se zeptat?
2: Pan hangár? Ty jsi asi buď pěkný drzoun, nebo úplný mlíčňák a šílenec k tomu. Co si myslíš, že by se stalo, kdyby tě tu lidi našli?
0: Asi by se jim to nelíbilo.
2: Nelíbilo.
3: Do hangáru, utíkej, poletíme helikoptérou.
0: To jsou lidi? Takže oni opravdu chodí po dvou. A jak rychle jim to jde? Teď tu byli a už jsou fuč.
2: Nevystrkuj ten čumes, sic přes něj dostaneš. To jsou velitelovi dcerky Gerda a Lily, dvojčata. Jsou to potvory nenechaví, furt by někde šmejdili. Ty jsi ještě žádný lidi neviděl?
0: Jen jednoho na kost zmrzlého polárníka asi dva dny odtud.
2: Dva dny odtud. Tohle je ostrov, milej zlatej. Ostrov, který se dá přešupačit za jeden jediný den a to ještě se dvěma přestávkama na svačinu.
0: Víš, ale já jsem myslel dva dny cesty po moři.
2: U krákoravýho kapustňáka. A neříkal jsem si už od začátku, že tu něco nehraje? Na tomhle ostrově přece žádní medvědi nežijí. Tak odkud pak si sem připádloval?
0: Ze Špicberg, prosím, na Křeledové. Tedy postupně na několikakrát.
2: Svatá prostoto, to je nejmíň 200 kiláků, blbost.
0: Tak já ti to zarapuju, jo?
4: Máma spala na jedno vočko, jenže já nejsem žádný Bčko. Do tlamy vzal jsem si brčko, jo brčko.
0: A podplaval nepozorovaně se Špicberg až do Kodaně. Jo brácho, ty ženský, tak se musí na ně. Hej kámo, hej kámo, hej kámo. Mazaně.
5: To mě naučila jedna polární liška.
2: Poslouchej, medvědskej. Co ty si vlastně zač? Bylo ti už vůbec 15.
0: Brum, brum, brum. Náhodou už mi bylo 18 měsíců.
2: Mně je 10 let a 3 měsíce. Takže jsem starší a zkušenější.
0: Jsem Nanuk, to znamená vůdce medvědů, jediný syn Bazucha Chlupatého, brlohem v Běluší zátoce.
2: Svatý Špicberky. Proč ses vydal zrovna sem k nám?
0: Přišel jsem za dobrodružstvím.
2: Dobrodružství? A jak pak si takový dobrodružství představuješ?
0: Já nevím, jak vypadá, ale vím, že začalo, když jsem se vydal na tuhle cestu.
2: Kdo ještě může zažít dobrodružství tady v tom líném Vystrkově? Já polárníkův pes jsem ani neštěkl, když jsem tě včera ucítil obcházet kolem. A víš proč? Protože bych musel vylézt z pelechu. No, přeju ti hodně štěstí, kamaráde.
5: To je dobře, že jsi mě neprozradil. Za to ti děkuju, Brum.
2: No, Nanukáči. Hlavně se moc neukazuj. Já se teď vrátím, ať to není nápadný, ale zas přijdu a přinesu ti něco k jídlu, jo?
5: Poslední sardinku jsem slupl včera odpoledne. Já bych žral, až bych plakal, Rafíku.
2: Rafius Raf, ty mládě. A hlavně bacha na Gerdu a Lily, jestli tě tu najdou, tak začne mazec. Tak nazdar, Nanukáči.
5: Nazdar! A proč ty mi vlastně pomáháš, Rafiusi?
2: Někde jsem četl, že medvěd je vlastně velký pes, ale s krátkým ocasem. Neptej se tak hloupě, kuličko.

0: Hele, Lili, nuda, nuda, nuda. Tyhle prázdniny s tátou na meteorologické stanici, to teda vůbec není takový dobrodružství, jak jsem si myslela. V 9 letech si máme stavit sněhulák, jo? Trapas.
1: Ale Gerdo...
0: Prej medvědí ostrov. Není tady ani jeden medvěd. A pak ten rodičovský dozor 24 hodin denně. No to jsme si mohli doma v Oslu jinak řádit.
2: Holčičky moje, a nebudete se bát, když se s váma proletím nad ostrovem?
0: Ty vogo, tati, letíš 30 za hodinu, tak o co jde?
1: Já se trochu bála, Gerdo.
0: Ty vogo, ségra, není se čeho bát, když máš na zádech padák. Navíc já bych přebrala řízení, kdyby něco.
1: No jo, ségra, seš dobrá.
0: Musíme vymyslet nějakou akci.
1: Akci?
0: No jo, jako nebezpečnou akci. Zdrhnout.
1: Gerdo, jsme na ostrově.
0: Sebereme helikoptéru.
1: Co pilot? Ten asi nebude chtít.
0: Co? Odřídím to sama.
1: Jejda, vždyť je nám teprve 9.
0: Pařím ten simulátor, hele, to je autentický. AH-64 Apache Longbow a Vietcong Battlefield.
3: No problém.
1: Já bych zůstala s našima, aby si ničeho nevšimli, jo?
0: Jo, budeš mi krejt záda, ale potom budu potřebovat, abys navigovala.
1: Navigovala? Jejda. A co kdybychom spíš potrápili toho pejska?
0: To už jsme dělali.
1: Ale byla to legrace.
0: Jo, chvilkama jo.
1: Právě někam zdrhá, od těch trosek.
0: Segra, máš recht? Vochomejtal se tam nápadně dlouho a nápadně nenápadně.
1: Myslíš?
0: Něco si tam schoval.
1: Kost?
0: Nebo něco horšího? Se mi zdá, že se tam teď něco hejblo.
1: Myslíš?
0: Půjdeme to prozkoumat.
1: Nejdřív tam něco hoď, ať to prozkoumáme z dálky.
0: A zbytečný.
1: Gerdo, nechoď. Hodím tam kámen.
0: Jdu.
1: Sakryš, všechny kameny jsou přimrzlý. Počkat, mám v kapse čokoládu. Gerdo, házím.
4: Ojojoj, nechte mě spát.
1: Ale to je medvěd. Lední, nebezpečný.
4: Brum, brum, brum, mír.
1: A pomoc!
4: Sakra, Tuňák, co teď? Měl bych zmizet. Ale tuhle divnou věc, co mi přistála na hlavě, beru sebou.
0: Zdrhá, musíme ho zaměřit.
1: Gerdo, pojď se radši na obědvák.
0: Medvědí kůži, já chci medvědí kůži.
1: Utekl a to je dobře.
0: Ha, skočím si pro pušku a vyrážíme na lov, sestro.
1: Já nechci.
0: Půjdeš? Nebo na tebe povím, jak kradeš ze špajzu čokoládu. I když máš přísnou dietu, tlouštíku.
1: Segra, to je podpásovka.
0: Viď?

0: Uspávací pušku vůbec chmátne. Když se budeš držet dál, můžeš si tu vegetit, jak dlouho chceš.
1: No, co může být tohlensto? To je ale zvláštní vůně. A když to oblíznu?
0: Jed, nejedl!
1: To se dá?
0: Čokoláda, hned to zahoď.
1: Cože to je?
0: Čokoláda, nejhorší jed pod sluncem. Jednou, to jsem byl ještě štěně, jsem kousek úplně malinkatý ochutnal. A málem jsem na místě zcepeněl. To ti povídám, horší zmetek lidi nevymysleli než tohle.
1: Mám na zubech něco sladkýho. Je to ono?
0: Dej to sem. Nejdřív si myslíš, že jsi v ráji, a potom se ti začnou obracet střeva červeným navrch.
1: Já to chci ještě zkusit.
0: Neblbni, pusť to.
1: Však si to přežil.
0: Nejez to.
1: Je to divný. Skvělý, ale divný.
0: Teď tě to začne hryzat do břicha, uvidíš.
1: Zatím je to ohromně příjemný.
0: Nic.
1: My medvědi jsme všežravci.
0: My psové ne.
1: Kde se ženu další čokoládu?
0: Pic tuleně do vazu, on snad nemá dost.
1: To je největší dobrodružství, co se mi přihodilo. Půjdu za čokoládou a najdu ji, ať už je kdekoliv. Tororo.
0: Kdekoliv. Zpátky na Špicberky bys musel, nebo dolů do Norska. Seženeš ji v každém krámku. Hned vedle žvíkaček. To je taky pěkný. Nerád.
1: Jedu. Pojeď taky.
0: Já bydlím tady.
1: Uděláš si výlet. Bude to dobrodružství.
0: Jsou tu na mě hodní. Mají mě v úctě.
1: Jak myslíš, já jedu?
2: Tamhle je ten medvěd. A naše opelíchaný psisko je s ním.
3: Gerdo,
2: to je potvora zákeřná. On se s tím medvědem domlouvá.
3: Gerdo, pojď domů.
2: No počkej, my ti vycinkáme, chlupane. Bude mučení. My vám uděláme z kožichu patchwork. Oběma. Lili, kameny a házej.
3: Ach jo, stejně se netrefím.
1: Sakra, tuňák, au!
2: Já trefila medvědí hřbet, hurá! A teď tu uspávačku.
0: Pozor! Sebrali tátovi uspávací pušku.
1: Míří na nás. Co jsi to říkal o úctě a lásce?
0: Uskoč!
1: Kamaráde, já vyrážím. A ty bys měl jít taky. Vidíš, tamhle tu kru? Tu nám seslal sám medvědí pámbu. Rafíku, zvedám kotvy, co ty na to?
0: Au, další šutr. Žádný vděk tady. Jdu s tebou, zvysoka na vás štěkám, lidi.
1: Dej mi packu, vytáhnu tě na palubu. Hop, a teď zaber oběma tlapama. Musíme odplout z dostřelu.
2: Skočili na kru a padlujou na moře, ale to vám nevíde.
0: Kulka mi hvízdla těsně vedle ucha, to jsou potvory. Už mám zprace vodní bagr a furt to šněrujeme kolem pobřeží.
1: A ještě pár hrábnutí do vln a golfský proud nás vytáhne na volný moře. Ho, a je to tady. Expresní výtah na Špicberky. Máme přímo pod nohama.
2: Drhají z dostřelu. Nesmíme je pustit.
3: Sláva, bude klid.
2: Špatně se mi míří krucin alfagot.
3: Jedou jak namydlený.
2: Sakra práce.
3: Co to tady leží? Moje čokoláda.
2: Sežrali. Gerdo, střílej.
3: Už jsou mimo dostřel.
2: Nevadí. Dostaneme se jim na kobelku. Pojď, Segra, mám plán číslo 2. Jdu s tebou. Tu čokoládu jim nedaruju.
4: Dámy a pánové, ladies and gentlemen, tohle je song dobře vychovaného mladého mrože. Jediný koncert ve výsostných špicberských vodách. Přichází pán...

0: Masíčko čerstko, ve mám rád. Duňáček za šené hlad. Tak připluj duňáčku blíž. Nedělej fory, však víš. Hlad mroží se množí,
1: hlad mroží se množí,
0: hlad mroží se množí, to fakt není boží. Bral bych i čerstvou trésku a pak rychlostí blésku, celou bych sežralý hned. Bože, jak já bych jen jet. Hlad mroží se množí,
1: hlad mroží se množí,
0: hlad mroží se množí, to fakt není boží. Hlad mroží se množí,
1: hlad mroží se množí,
0: hlad mroží se množí, to fakt není boží. Strašlivej a krutej dvor se všech moří.

0: Sardinko, holčičko, vidím tvoje he-he očičko, jak mrklo, hned mě trklo, heleď mrošíku jídlo. Sakra, zdrela, bestie šupinatá. Hlad mroží se množí, hlad mroží se množí, hlad mroží se množí, to fakt není boží. Hlad mroží se množí, hlad mroží se množí, hlad mroží se množí, to fakt není boží.
1: Kdyby aspoň ten červ plš, nebo mlž se ukázal, co mám z toho, že umím krásně zpívat, jsem nejchytřejší a nejkrásnější na světě a každý ho přeperu, když vůkol všade je prázdno až vymetano. Budu se muset potupně vrátit ke břehu a zbaštit pár slizkých chaluch.
2: Říkám já, plahočíme se už druhý den na Nukáči. Kde jsou ty tvoje slavné špicberky? Ať už tam smésic pojdu.
3: Neboj, obeplujeme tohle skalisko a uvidíme.
1: Halucinace, či co? Medvěd se psem si tu pádlujou, jako by se nechumelilo. Tyhle ptáčky si dám dneska ke svačině, obědu i večeři, jakože se mrožák juniory jmenuju. Podpravu tu jejich krů a pěkně uprostřed se vymrštím na hladinu. Sklouznou mi do chtánu jako čerstvá makrela.
4: Čichám mrožinu. Počkej, kouknu se pod hladinu. Tak jo, je tam mrož a vypadá dost bojovně. Šněruje si to přímo na střed naší kry. Rafíku, bacha, teď na nás zaútočí. Dobře se mě chyť, teď to bude trochu drncát.
2: To bude moje smrt.
4: Uděláme eskimácký obrat. Dokázali jsme to. Otočili jsme se i s celou krou do moře a zase zpátky. Rafíku, jsme pašáci.
1: A safra, tohle se nepovedlo.
2: Jsem mrtev. Vystrojte mi pohřeb.
4: Ale kdeže? Připrav se na druhý útok.
2: Svatý Bernardine, opatruj nás.
1: Válka, válka.
4: Už tě vidím, ty zbabělý vrahu. Odpal do hlubin, ty šavlozubá kobylko, a nech nás plavat. Sic bude mozec.
1: Hlad mroží se množí, to fakt není boží. Útok číslo dvě, teď.
4: Jen pojď, já ti dám útočit na míru, milovní plavce. Dostaneš tlapou, až si z toho kákneš do trenýrek. Tu máš ťavku.
1: Au, au, krzoude. Sežeru vás i s chlupama, stáhnu vás do moře. Teď už to vyjde.
4: Pádluj, Rafíku, pádluj. Posunem se o kus dál a pak mu jednu vrazím po čumesu.
2: Jezevčíčku, můj strážičku, opatruj mi mou dušičku.
4: Zábe!
2: Dělám, co můžu.
4: Sláva! Minul nás! Teď mu jednu napálím.
1: Co to? Kde jsou? Au! Au! Do čumesu ne!
4: Zase jsem ti zmaloval ciferník, co? Tu máš ještě jednu! A varuju tě naposledy! Mazej domů, nebo bude díct krev!
1: Au! Au! Au! Mrsknul se mnou jako sleklou treskou! Jsem oslaben vyčerpáním a hladem, jinak bych vám to natřel. To se vám to bojuje, když jste dva na jednoho, sraby!
4: Pušuj!
1: Odplouvám, ale vrátím se jako mstitel.
4: Uf,
5: Už mizí v dáli! Rafíku, vyhráli jsme! Ta-da-da-da.
4: Ale ty se třeseš jak sůl.
2: Co to bylo? Úplně na mě sáhla smrt. Takovou obludu jsem v životě neviděl.
5: No, to byl jen takový smraďoch a mlžožrout občanským jménem Mrož Lední, ostuda oceánu.
2: Měl zubiska jak páku od helikoptéry.
5: Nepřeháněj! Viděl jsi, jak jsem si s ním poradil?
2: A co já? Co kdybych spadl do moře? Vždyť já umím plavat jen čubičku. A ještě mizerně. V ledový vodě bych za pár minut zmrzl.
5: Jsi můj přítel. Nenechal bych tě tam. Co to? Létající bělucha na obzoru!
2: Helikoptéra, no. Však se není čeho bát.
5: Šněruje si to ale pěkně.
2: To jo, ten pilot je snad ožralej.
5: To je divné, letí k nám.
2: Sakra dráb, to jsou ty dvě potvory. Vidíš je, jedna řídí a druhá...
5: Míří na nás puškou.
2: Vystřelila, krejser.
5: Pěkně to s ní škublo. Hele, hele, padá z helikoptéry dolů.
2: Už se koupe. To je Lily. Ta nikdy neuměla střílet. A plavat taky ne.
5: Vždyť se topí. Musíme jí zachránit. Plavu k ní. Neboj, neboj, hodím si tě na záda. Stačí, když se mě budeš držet za chlupy.
6: Pomoc, medvěd!
2: Jejda, už jich ňapnul. Uši veze na hřbetě, nalokal se pořádně. A ta její povedená sestřička, místo aby byla Nanukovi vděčná, tak se ho snaží zlikvidovat, nalítává s vrtulníkem přímo na něj. Ale pozor, teď bude drama, nějaký škytá motor. Málem se zřítila i se strojem do hlubiny. Ta holka jednou špatně skončí a letí pryč, má recht. Tady už toho moc nezmůže.
5: Ty holky jsou úplně praštěný.
6: Ježišmarja, jedu s medvědem a naším rafem na ledový kře v pustým oceánu. Já snad omdlím, nebo co?
2: Omdlela. Co teď?
5: Zmrzne!
2: Sundal bych si kožich, kámo, ale jak si ho potřebuju?
5: Já ji obejmu, ty si sedneš z druhé strany a budeme jí zahřívat.
2: Ty máš měkký srdce.
5: Ty taky.
2: Ale střílela po nás a řekla o mně, že jsem volezlej.
5: Až se probudí, tak jí sežereme, jo?
2: To snad...
5: To byl for.
2: Tak popojedeme.

0: jsem se vyspala. Jezusko, ty, kde to jsem? Náš rav a medvěd. A já s nima uprostřed oceánu. Co teď? Přemýšlej, Lily. Mobil. Zavolám sekře a ona mě vysvobodí. Opatrně, ať se ti dva neprobudí. Mámo, a dokonce funguje.
1: Ahoj, ségra.
0: Já tě přerazím, Gerdo. Jedu s nima na kře. Nevím kam. Co teď? Vysvoboď mě.
1: Hele, klid, zatím tě nesežrali. Předstírej, že spíš. Mám ti furt zaměřenou. Od čeho máš v ruce ten sledovací mikročip? Už jste jen půl kiláku od Špitsberg. A podle směru mořského proudu se můžete vylodit na jednom jediném místě. Jak budeš na břehu, zdrhej do vnitrozemí. Naberu tě.
0: Sekra, probouzí se. Zdar a dík.
2: Dobré jitro, polárníku.
3: Dobrý. Moc dobrý. Ale co? Je to ženská. Pět ran do sardinky, tak je to pravda.
2: Co?
3: V noci se mi zdál sen. A v tom snu po mně velitelova dvojčata házela granáty. Z pusy jim trčely hrozně velký tesáky. A pak mi řekli, my si tě dát k snídaně místo sardinka ve vlastní šťáva. Co to bylo? Jakoby se ta potvůrka zasmála.
4: To jsou polární halucinace.
3: Ale dost živé. Myslíš, že ještě spí?
4: Vypadá zdravě.
3: Na nučku, jestli nás s ní někdo uvidí, tak nás okamžitě odstřelí.
4: Nestráš! Vidíš je, Alky! Pobřeží se blíží! Obeplujeme tuhle ledokupu a mrkni tamhle vpravo! Špitsbergy!
3: Tak sláva!
4: Teď skočím do vody a zaparkuju kruk u břehu.
3: A jsme konečně na pevný zemi. Juch. Podám ti Lily, ať se nenamočí, jo?
4: Hop!
5: Rychle pryč!
4: Utíká, spánek jen předstírala.
3: A ani nám nepoděkovala, lasice jedna nevděčná. Čekala jí tady helikoptéra s Gerdou, jsou pěkně sehraný.
4: Teď hlavně musíme najít čokoládu. Tododododo.
3: Ty bláhové staré psisko, do čeho ses to zas zapletla?
6: Ty medvědisko a psisko, celou dobu vás sleduju. Budu trpělivě kroužit okolo a ten den přijde, kdy já, mrožák junior, smiju svou pohanu a zašlapu vás do země jako sněžné červy.
4: Krámek v dohledu! Čokoládo, už jdu!
3: Jak bych ti to řekl? Oni tě nezastřelí, ale čokoládu ti taky neprodají.
4: Tak tam půjdeš ty!
3: To je nemlich to samý.
4: Kupovat si čokoládu můžou jen lidi?
3: Jo.
4: A jak se pozná člověk?
3: No jak? Chodí po dvou, oblečenej do kombinésky, pěkně s polární kuklou na hlavě, rukavicema a puškou přes rameno.
4: To zvládnu, chodit po dvou umím.
3: A kde vezmeš kombinésku, kuklu, rukavice a pušku a háv?
4: No, už se stmívá, nikdo mě nepozná.
3: Svatá prostoto.
4: Jdu dovnitř.
3: Budu tě jistit.
4: Dobrý večer, pane. Jednu čokoládu, prosím.
7: Máte peníze? Medvěde?
4: Já?
7: Takže otázka po druhé. Peníze? Nějaké? Máte? Nemáte. A čokoládu byste chtěl? Nedostanete.
4: Ale já bych ji tak chtěl.
7: Tady ta čokoláda, to není obyčejná čokoláda, to je moje čokoláda. Zlý prodavač čokolády Jakob Suchar jméno mé. To já řídím čokoládový biznis po celém světě. A moje čokoláda? Jakobs Suchar Deluxe. Lalalala. Prvotřídní kakaový prášek. Nejjemnější kakaové máslo. Čerstvě nadojené alpské mléko.
4: Ano. Přesně tu bych chtěl.
7: Je tohle čokoláda pro nenasytný medvědí chřtán?
4: Ano. Nebo ne?
7: Zajisté, náš zákazník, náš pán, beze všeho, ale zaplať. Dělá to 35 korun za čokoládu plus 20% horská přirážka plus 30% medvědí přirážka dohromady. To máme, to dělá 35, 50, aha, zaokrouhleno 100.
4: A prosím, jak se poznají peníze?
7: No to ti řeknu úplně přesně. Chodí po čtyřech a ty je nemáš.
4: Aha, a zavedou mě k čokoládě.
7: Hloupý medvěde, tebe už do konce života čekají jen tresky a studená voda. Mou čokoládu Jakob Suchar Deluxe, no, nikdy nedostaneš. Leda bys mi prodal svou nanicovatou kůži. Za to bych ti jednu tabulku čokolády dát mohl.
4: Ano.
3: Kůži byste ve sedřel zaživa a za směšných pár korun nic nebude. Neponižuj se před tím vidři duchem. Jdeme.
4: A je pryč. Chaloupka i s čokoládou a suchárem.
3: Propadl se do země na nukáči. Je to podezřelé.
4: Možná je to opuštěná trestanecká kolonie.
3: Nebo město duchů. Mažeme odtud.
4: Co to?
8: Šubidubi tralalalalala. Dobrý den, pánové.
4: Dobrý den, pane.
3: Brej.
4: Vůbec jsme vás neviděli.
8: To jste ani nemohli. Přiletěl jsem na čokoládové vločce až z rodného Holandska.
4: Oho.
3: Blbost. Leda byste byl kouzelnický, jako tamten před váma.
8: No, myslíte mého kolegu, zlého prodavače čokolády Jakobse, řečeného Suchara? Tak jest. Mé jméno je hodný pan Van Houten, vynálezce čokoládového prášku. Jsem pan Čokoláda?
4: Pan Čokoláda!
8: Jistě máte chuť na tuto vybranou lahůdku?
3: Ne.
4: Ano.
8: A protože jeden z vás je medvěd a druhý polárníkův pes, tak jediná možnost, která vám zbývá, je najít opuštěnou polární továrnu na ledovou čokoládu a pochutnat si na místních dobrotách. Zdarma.
4: To bychom, pane, opravdu moc rádi. Blum, mohl byste nám poradit, kde leží?
3: Čistě ze zajímavosti.
8: Tralala, to bych mohl. Není to daleko, jen 2 dny chůze, tibidibidub, a jste tam?
3: Herde klosos, další turistika.
8: Řeknu to vám, pane Nanuku. Továrna se nachází v ledové jeskyni na západním cípu velkého mrožího výběžku. Víte, kde to je?
4: Ano.
8: Vchod do jeskyně poznáte podle cedule. Pozor, nebezpečí, exploze.
3: Není to léčka?
8: Naopak, to je maskovací finta. A až budete uvnitř, nezapomeňte, všeho s mírou.
4: Jen trochu ochutnáme.
3: Nevezmu si ani kousek.
8: Hodně štěstí a pozor na mrože.
4: Děkujeme.
8: Voilà.
3: A zmizel. V tom mám binec. Jeden tě stahuje z kůže, druhý nabízí all inclusive v čoko jeskyni. to jsem z toho parožnatec.
9: Rafiku, Brum, jdeme.
3: Mládě nezvedené. Au, au, au.
10: Výborně. Můj geniální plán, že je budeme nenápadně sledovat, vychází na 100%. Slyšeli jsme vše, co jsme potřebovali.
11: Gerdo, já mám hlad. Pojeďme konečně domů.
10: A dáme kolu a burger. A než se dostanou k velkému mrožímu výběžku, tak tam budem třikrát.
11: A proč je máme pořád honit?
10: Lov nemá logiku. Lov je lov.
11: A co řekne tatínek?
10: Tatínek si myslí, že jsme u babičky v Lillehammeru a pilujeme obloučky přece. Poslala jsem mu fingovanou pohlednici a sfalšovala babičin podpis.
11: Ty jsi fakt šílená. I to, jak si ukradla ten skútr. Záchranný službě přímo pod nosem.
10: No, ale ten sledovací čip, to byla dobrá práce, ne?
11: Jo, už jsem ti odpustila. Jak jsi mi ho tam tajně v noci zašila křížkovým stehem.
10: Co?
11: Jenže oni jsou docela hodní, ti dva.
10: Dost řečí, sestro. Nesabotuj expedici. Vezmeme to přes ruskou základnu doplnit proviant.
11: Ach jo.

0: jsem slyšel. Tak velký broží výběžek. Tam mám 25 strejčků, 30 tetiček, 40 bratránků a 55 sestřenic. To budou jatka, chlupatci. Ha, po moři jsem tam, co by ploutví šplouš.
1: Ples, už jsme skoro tam. Vidím dveře. Co je tam napsané?
2: Pozor, nebezpečí exploze.
1: Tak jsme správně, pojď!
2: Nějak se mi to nechce líbit. Úzká skalní chodba, černočerná tma a zima jak v psírně. Slyšíš to taky? Něco tam vepředu šplouchá.
0: Už jsme došli až sem, nemůžeme to vzdát. Já jdu.
2: No dobře, dobře, nanukáči.
3: Vešli sem. Lily, hejbni sebou.
4: Já se bojím.
3: Až tam budeme, ze všeho nejdřív zneškodním medvěda a psisko. Ty mi je pomůžeš svázat a potom začneš odebírat vzorky. Do jednoho kufru nahrabeš mléčnou čokoládu, do druhého hořkou. Do batohu naškrábeš bílou a jestli tam budou další druhy, tak jsem přibalila ještě plastový pytle.
4: A co budeš dělat ty?
3: Budu je vyslýchat a mučit.
4: Bože ségra, kdy ty z toho vyrosteš?
3: Nekecat a vpřed!
4: Něco se jim stalo.
3: Aspoň s nimi nebudeme mít tolik práce. Poběž!
4: Díra v zemi!
3: Sakra!
2: Neuvěřitelný, skočili na nás jak sněžný blechy.
3: Spoutat a mučit, teď!
2: Zase se chce rvát a má pušku.
3: Uspávačka vás zneškodní.
5: Ne, to fakt nejde, musíme Gerdu spoutat. Vezmi ty provazy, rychle.
3: Nechte mě, pryč s těmi provazy, nebo je přepoušu.
2: Uvaž ani dračí smyčku.
5: U svatýho grizzlyho, kousla mě.
3: Lily, udělej něco.
4: Já to na vás povím tatínkovi.
5: Hotovo, teď to trochu škubne.
4: Au.
2: Padla jak podťatá, seš nervaná jak mimino, hurá.
5: Já nevím, co ty jsi za holčičku. Taková malá a tak vsteklá.
4: Gerdo, už toho fakt nech.
5: Poslechni, sestřičku.
3: Nic vám neřeknu.
2: My taky nic vědět nechceme.
5: Rafíku, kdybys jí hlídal, tak já bych ochutnal místní čokoládu.
2: Rozkaz a nepřežeň to. Koukej na Lily, ta už se krmí.
4: Připadám si jako v pohádce. Děkuju, pane medvěde a ctěný Rafe, že jste mě tenkrát zachránili.
5: To nic nebylo. Tak to všechno sníme, ne?
4: Taková nádhera. Všude kolem krystaly a kopečky ledové čokolády. A taky bílá, mléčná a oříšková s jemně mletou mořskou solí. 70% hořká z ekvádorských kakaových bobů a čokoládové lanýže s pomerančovou náplní a pralinky s nugátem a ledové kaštany.
2: Musím uznat, že je to působivé, i když smrtelně nebezpečné. Nejhezčí je stejně to, jak se světlo ze skalních okýnek zrcadlí na vodní laguně uprostřed jeskyně. Poetické, že ano?
5: To je lahoda! Nemůžu přestat! Blask!
3: fuj, mlaská u toho jak prase pekary.
2: Je, to je nezdravý, tolik čokolády a nalačno, z toho jim bude špatně, i když jsou to všežravci.
3: Vlastní sestra mě zradila, prodala za čokoládu. Pozor, co to? Z vody se vynořila fousatá hlava. Mrož, je to mrož? Fuj, ten smrdí. A medvěd ani nemrkne. No bodejť, když čumákem reje v pralinkách. Ta vůně čokolády všechno přebíjí. Musím všechny zachránit od mrožího útoku. Mroži! Jdou na nás mroži! I hned mě rozvažte!
2: Nanukáči, pomoc! Pryč od těch pralinek, jsme v pěkný kaši.
5: Tak to bude hustý. Naštěstí jsou ještě 30 metrů daleko a jejich tempem tu budou tak za 5 minut.
4: Mroží! A jsou jich stovky. Pane medvěde, zachraňte nás.
3: Rozvažte mě. Mroži jsou známí vrahovní, ale já jsem ještě drsnější.
5: Klid! Mroži jsou na souši úplně neschopní. Mají velký tělo, malý pacičky a ještě jim to klouže rýme.
2: Hele, ten zákeřný mrož je tady zase.
6: Správně. Vojsko mrožáka juniora jeste. 25 strýčků mrožů, 30 tetiček mrožic, 40 bratránků mrožáků a 55 sestřenic mrožinek a všichni v plné zbroji. Klise jim válečnicky lesknou, vousama praskají na znamení nejvyššího rozdílení. Pomsta, pomsta, pomsta.
7: Mluví k vám předseda první mroží kolonie západního cípu velkého mrožího výběžku. Zlopověstní cizinci, znesvětili jste naši svatyni lepkavého blátíčka. Za to vás stihne trest nejhorší a definitivní.
8: Sečno, zaživa, sečno, zaživa, sečno, zaživa.
7: Rada moudrých rozhodla, že budete sežhádi zaživa jako druhý, třetí, čtvrtý a pátý chod. A to hned po největší pochoutce večera. Schnilé makrele s bílým červem. Nuri, nuri.
8: Nuri, nuri, makrela. Nuri, nuri, makrela. Nuri, nuri, makrela.
5: Dobrovolně se nevzdáme. Slibujeme ale, že do 2 minut vyklidíme vaši svatyni a už o nás nikdy neuslyšíte.
7: Toho bohdá nebude, aby mrož z bitvy utíkal.
3: Nakopeme vám ty tlustý mroží zadky a rozsekáme do guláše i s tou smradlavou makrelou.
5: Gerdo, všechno zkazíš, krucinál.
7: To zóni, sežrat zaživa a kousat pomalu. Tchuj, tchuj, tchuj.
2: Já bych prchal, co vy?
7: Za hanebnou urážku, hanebná smrt. Bratři a sestry, synové a dcery, synovci a netevré, zaujměte bojové pozice, až napočítám do 10, vyrazíme. 1.
4: Ale jak se vyškrábeme po skluzavce nahoru?
5: Já jsem po čokoládě stěžkl.
2: 2.
3: Padneme jako hrdinové.
7: 3.
5: Najdeme jiný východ.
7: 4.
2: Jak jsem tady tak seděl, tak jsem si všimnul. Ale ne, to je blbost.
7: 5.
5: Rychle mluv.
7: 6.
2: Tamhle to vypadá jak dveře.
3: Blbost.
7: 7.
3: Jsou to dveře.
5: Ustupujte, budu vás krýt.
6: Chtějí zdrhnout skalní chodbou. Choďte já.
7: 8. 9. 10. Hurá!
8: Hurá! Hurá! Hurá!
6: Pomsta! Pomsta!
3: Hanebně utíkáme z boje, fuj! Košuj a klusej ke dveřím.
2: Klouže jim to, plavou nugátu, jak mouchy v mlíce. Safra, tak přece je nám čokoláda na něco dobrá.
5: Pospěšte, blíží se.
3: Nejde to otevřít.
2: Opřem se do nich spolu pořádně. Hej,
5: Ťafáku! Málo jsem tě na moři vypucoval! Tu máš ťafku,

0: na Nukáči. Pobíjíš za ty dveře.
1: Dorazím tě příště.
0: To bylo ochlup.
2: Máme kliku, ve dveřích je klíč.
3: Neřečni a zamkni.
1: A je to.
4: Jen se nerobíte, zbavělci. Já si to s vámi vyřídím. Najdu si vás a zakousu klobásky si z vás nadělám. Skety, skeťáci.
3: Zase jste nás zachránili, sláva.
1: Kam nás ta chodba asi zavede?
5: Jsme tam, kudy jsme vešli!
3: No ne, tamhle je náš skútr!
0: Dobrodružství je šťastně za námi! Ho, ho, ho. Co teď, medvěde? Dal bych si pauzu a skočil někam na kost.
5: Holčičky pojedou zpátky za tatínkem.
2: Ani náhodou. Vrátíme se a celý to vyhodíme do povětří. I s těmi mroži.
3: Holčičky pojedou za tatínkem a to hned.
5: Správně, Lily.
3: A teď budu řídit já.
0: Gerdo, šup za sestřičkou nasedat, nebo tě přivážu na výfuk.
2: Pracky pryč.
5: Nasednout a nezlobit.
3: Děkujeme vám, obě, za všechno, kamarádi. A ty se, Rafíku, můžeš kdykoliv vrátit. Já tatínkovi řeknu, jak jsi byl statečný a že vůbec nejsi volezlej starej vořech.
0: No, to bych si vyprošoval.
3: A ty, Nanukáčku, ty budeš mít u mě vždycky přichystanou nejlepší čokoládu.
5: Díky, kotě.
3: Páhoši, a dejte mi pusinku na rozloučenou.
2: Hele, jak s nima flirtuje. Ty narostl hřebínek.
3: Au! Netahej mě za ucho, medvědskej!
6: Mějte se krásně a někdy zas!
3: Pa!
5: To bylo ale dobrodružství. Rafíku, první velké dobrodružství mého života!
0: Radši koukej udat směr, kuličko, ať už jsme v přívětivějších krajích.
1: Co to?
0: Mroži.
1: Moje stopy jsou hnědé.
0: Bezva příručka pro stopaře.
1: Jsou od čokolády. Mám čokoládové ponožky.
0: Takhle tě na sněhu každý uvidí.
5: To nevadí. Lední medvědi se stejně střílet nesmí.
0: A kam teď máme namířeno?
5: Do Běluší zátoky na sušenou tresku k mámě. Na skok do Norska zarybařit na fjordech. A do Grónska za medvědicema. Dobrodružství, jdeme ti vstříc.
0: Hof. Ještě mu není ani 20 a už by se vrhal do nejšílenějších podniků na země kouly. Takové mrně, Rafiusy, tady budou zapotřebí tvé znalosti. Jde se, haf!
7: Brum, brum, brum, haf, haf, brum, brum. Brum, haf, brum, haf, haf, brum. Brum, brum, brum, haf, haf, brum, brum. Brum, haf, brum.

0: stává. Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: A teď už si užijte legendární příběh o nesmiřitelné válce loverňáků a velraňáků, dvou klukovských part ze sousedních vesnic, které se zarputile nenávidí a bojují proti sobě všemi možnými způsoby. Rozhlasovou hru Knoflíková válka na motivy románu Luise Pergoda napsal Pavel Soukup, režie Karel Weinlich. Účinkují Martin Sobotka, Vít Ondračka, Jakub Zdeněk, Matěj Hádek a další.

0: Co ty naši fakani vyvádějí, to už přestává všecko. Pascale, ale nám ještě.
1: Jo, hned.
2: Není to zase nic tak hrozného, prostě kluci jsou kluci.
0: No ještě se jich zastávejte, pane učiteli.
3: Byl tu Boulanger?
1: Ne, nebyl.
3: Slíbil, že přijde.
0: Sedni si, Maršáne. Tvýho Jirka se to taky týká.
4: Já, pozdravu, pane učiteli.
2: Dobrý večer.
4: A co zás?
0: Ale nevím, klid.
2: Posteskl jsem si, že morálka upadá. Chlapci jsou ve škole nepozorní. A když svítí sluníčko, to už se s nimi vůbec nedá vydržet.
0: No prosím.
2: Látku, kterou s nimi probírám, musím dvakrát, někdy i třikrát opakovat. A přitom nejsou hloupí.
0: To nejdůležitější jste neřek, pane učiteli. Už se zase rvou s velaraňákama.
3: My se taky rvali.
0: Jenže oni tomu věnovou všechen čas. My museli doma makat, nic jsme neměli zadarmo. Opravdický živý sů jsem poprvé viděl při biřmování.
5: No, já říct svýmu tátovi, co si mi dovolí říct ten můj, tak mě přerazil.
2: Snad to nebude tak hrozné.
0: No!
2: Jenom by měli věnovat víc času učení. Berou si za čest vyřizovat si účty s velranem a na školu zapomínají.
3: Já myslel, že už to skončilo. Vždyť tu s námi sedí bishop z velranu. Můžem se ho zeptat. Tak co? Co ty tady, bishope?
6: Ale, dovezli jsme Rikasovi postroje. Tak jsme zašli na čtvrtku červeného. Vadí to?
3: Oh, pro mě, za mě. Já osobně bych do velraňácký hospody nevles a nikdy by se mi žízní přilepil jazyk na patro, ale prosím, prosím. No. Hlavně, že vám chutná.
6: Nic moc, máme lepší.
3: Jo. Je to pravda, že se naši kluci perou jako my za mladá?
6: Nevšim jsem si, že by můj kluk chodil domů zmlácený. Takže je možný, že vyhrávají, jako kdysi my.
3: Vyhrávají? No, vidíte, pane učiteli, nic tak vážného. Ale jestli chcete, já kluka seřežu a bude pokoj.
2: Ne, zatím není důvod, pane Maršáne. Zahlíd se mi náhodou, jak odcházeli od školy pořadovým krokem, vydal jsem se nenápadně za nimi a podařilo se mi zárodek jedné bitvy rozehnat. Ale je to jen klukovská nevycválanost, nic víc.
0: No, nic víc.
3: Tak sakra, kde je ten Boulanger?
5: Musíme je držet zkrátka, aby nemluvili sprostě, aby nekleli, aby nehřešili a nevyváděli lotroviny. Aby byli po nás slušní, vychovaní, spořádaní. Nalejme ještě, Pascale.
1: Jo.
5: My přece s velraňákama docela vycházeli.
3: Jo, o pouti a o křížový cestě. Jinak jsme je mydlili.
6: Vy nás, vejtahové?
5: My vás, ale slušně. Civilizovaně jako kulturní národ. Já jsem nevěděl, co to je zůstat po škole.
0: Oj, já taky ne, to by mě táta zmaloval.
5: A starší jsme zdravili jako první.
6: Vy jste mydlili leda tak dveře od chlíva, aby nevzdali.
3: Zatracený Boulanger něco slíbí, pak se na to vykvajzne.
6: Povídám, že jste mydlili leda tak dveře od chlíva.
3: Bishope!
0: Bav se s ním, s velraňákem.
5: A katechetovi jsme sekali dříví a zametali dvorek.
1: A taky se nekradlo, jako se krade teď.
5: Tak.
1: O neděli jsme se předháněli, kdo bude ministrovat.
5: Tak.
1: Ještě víno?
6: Nechci. Od loverňáku nechci nic. Tyhle patoky si píte sami.
5: Protože my jsme se učili pro život, aby z nás něco bylo.
0: Já nevím, že zrovinka z našich dětí museli vyrůst takový pazlechti.
2: Já bych to opravdu neviděl tak černě. Jsou to jinak šikovní chlapci.
3: Počíš je v tom, že dobrý příklady špatně táhnou, pane učiteli. Jsme chytrý, hrdý, vzdělaný, slušný, spořádaný. Ale Boulanger je hůl.
1: Co jsi to říkal?
3: Že jsi znal na čas, Boulangere.
7: Posloucháte hru Louis Pergoda a Pavla Soukupa? Knoflíková válka.
8: Počkej na mě, Bouřko.
9: Tak
8: sebou hoďbou, Belo, nemám čas na plkání.
9: Nemáme čas na plkání.
10: Je něco novýho?
8: Dost možná.
9: Dost možná.
10: Tebe se neptám, Buřinko.
8: To je škoda, Bráška by ti to možná řekl.
10: Co?
8: Šlapej, než Simon zazvoní, musíme stínout schůzi.
10: Kde?
8: U Heizliku.
10: Kdo jí svolal?
8: Janek, kvůli mě a bráchovi.
10: Budou tam i ostatní?
8: Jasně, Janek, Hale, Gambeta, Souška, Cinkal, Švidroň, zkrátka ty nejsilnější z celé vesnice. Bude se rokovat.
11: Konečně, že jdete. Taková vážná záležitost a vy se připlouháte poslední.
8: Máme to nejdál. A brácha dostal bolení.
11: No, tak spust. Co bylo?
8: Stalo se to včera. Když jsme s bráškou přišli k Menelotovic, vyřítili se najednou u hliňáku velraňáci. Začali zvát jako tygři, házet po nás kamením a hrozit klackama. Křičeli, že jsme volové, zloději, čuňata, syčáci, krávové a mamlasové.
11: No, a co jsi na to řekl ty, Bouřko?
8: No, my jsme s bráškou vzali roha. Jich bylo nejmín 15. Určitě by nám to nandali.
11: Tak oni vám nadávali. Do prkínka dubovýho.
8: Musíme se velraňákům pomstit, jste pro?
10: Jednomyslně.
11: Pronikneme na nepřátelský území a Souška přinese křídu.
9: Na co křídu?
11: Aby jsme jim napsali na vrata hřbitova, co si nedají za rámeček.
9: Co?
11: Že všichni velraňáci jsou ksindl.

0: Nesmíme dál než k zatáčce. Práce s nima nebude, my máme nedělní šaty, tak musíme dávat pozor, aby jsme se moc neušpinili, poněvadž bychom to doma schytali.
1: Sakryš, já mám dneska ministrovat. No to mi velebníček vynadá.
2: Myslíte, že tam budou?
0: Jasně, Bohubelo. Naberte si do kapes šutry. A pěkný oblázky dejte těm, co mají praky s gumičkou. Použít jenom v krajní nouzi. Pro dnešek stačí urážky na krátkou vzdálenost. Ejle.
1: Zde.
0: Ty vyšplhej na pozorovatelnu. Budeš hlásit podezřelý pohyby nepřátel. Vyber si takovej strom, aby si viděl až za hřbitov.
1: Rozkaz.
3: Kam pak špláš, vejre? No jeď si šplhej.
0: Prcek od brodu.
1: Velelaňáci.
4: Je jich tu jak psů.
0: Zaujměte palební postavení.
3: Tak se ukáž, prcku, jestli nejsi podělaný až za ušima.
5: Pojď blíž, chci plotino, ať si tě prohlídnu.
1: Vidím taky Bishopa, Melhubu a Křivonožku. Tatyho a Třasořitku. Jsou napravo, tam za tím kaštanem.
5: Tak co je s váma?
3: Budete potřebovat všechny své podolky, abyste smazali to, co jsem vám napsal na vrata hřbitova.
5: Jak křič tolik, velká hubo, bolí mě z tebe hlava.
3: Bude tě bolet ještě frňák, až se tě do něj strefím.
5: Umíš se prát jenom hubou.
1: Bacha, Melhuba střílí z praku.
3: Do nich, mydlete je hlava ne hlava.
1: Na ně.
6: Velraňáci, dalibáci, táhnou z hor Černej mor. Ohé, ohé, ohé.
1: Kam čumíš, ber ho.
7: Kluci, neblbněte, neubližujte mi.
8: To víš, kamarádičku, abys nám mohl nadávat.
9: Slažte ho.
7: Co mi chcete udělat?
9: Přineste nůž.
7: Co mi chcete uřezat?
9: Hádej, Třasořitko.
7: Přece uši.
9: Nos.
7: Neubližujte mi, nechte mě, nebo to řeknu mamince.
9: Tak ty nám ještě budeš vyhrožovat. Podejte mi kudlu.
7: Ne, ne.
9: Vidíš ty přesky? Fik. A jaký byli? Teď proberem knoflíky. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý.
2: Tuhle ti jeden chybí, jak to vysvětlíš? Takhle se chodí do války. Bez knoflíků, co?
7: Já neměl tušení, že je válečnej stav. Vážně.
9: Za to teď si to budeš pamatovat. Dále jsou na řadě knoflíkový dírky.
7: K
2: čemu by ti byly bez knoflíků?
7: No.
9: A co kapsy? Jedna díra už tu je. Uděláme jí, sestřičku, aby jí nebylo smutno.
2: Milost pán má kšandy.
9: Podvíkačky se bez gumy.
4: Taky obejdou.
9: A teď? Teď?
7: Ne, kamarádi, ne.
9: Teď? Plav.
10: Mazej.
11: Běž domů, maminka tě vaří psí nohu.
7: A stejně to řeknu. Mámě to řeknu. A panu faráři to řeknu. A prčkovi Orbrodu to řeknu. A Bishopovi. A Melhubovi. A tatimu.
11: Díky, Janku. Tomu říkám satisfacky.
10: Satisfakce, bráško.
9: Armádo, dvojřad nastoupit. Pochodem, vchod.

0: Hale, k tabuli.
1: No, nazdar hodiny.
0: Tak nám zopakujte, co vám bylo minule vtlučeno do hlavy o občanovi.
1: Občan? Občan, co to může být za svinstvo?
2: Prosím, já, pane učiteli.
0: Ne, vy ne. No, tak co je to občan?
1: No,
2: musím být zapsán.
1: Seznam.
0: Že vás tu všechny nechám hodinu po škole. Tak příkladně vy, Hale. Jste občan?
1: Ano, pane učiteli.
0: Ano. Vy, že jste občan. Vy. Vy jste mi občan za všechny peníze.
1: Prosím, nejsem, pane učiteli.
0: A proč nejste občan?
2: Protože máš ještě holej zadek.
0: Co říkáte, Souško?
3: Říkám, že Hale je příliš mladý.
0: Tak mlčte, nebo vás tu nechám oba zestárnout. Zkouším Hale.

0: Metr. Metrický systém. No? Jak se dospělo k určení délky metru? Kdo byli slavní měřiči části zemského poledníku? Jak se jmenovali? Nuže?
1: Delempl a la Kundamen.
0: Cože, kdo? Tak vy ještě ticho! Vy ještě budete urážet učence. To je ale nestydatost. Blahopřeji, pane. A přitom dobře víte, že mi váš otec doporučil, abych vás držel zkrátka. Doma prý na učebnici ani nesáhnete. Pořád se jenom někde klackujete, flákáte a vymýšlíte rošťárny místo, co byste se snažil dostat něco do toho zabedněného mozku. Tak dobrá, kamarádičku. Když mi zítra nezopakujete, co si ještě jednou řekneme kvůli vám a kvůli vašim kamarádům, kteří nejsou o nic lepší, nechám vás tu denně po škole tak dlouho, dokud se to nenaučíte.

0: Doběhneš do Veleranu k starému Baptistovi, doneseš mu kůže. Ale ať jsi doma do tmina, aby ses někde flákal.
1: Do Veleranu?
0: No co koukáš, Baptista si u mě objednal už před týdnem. Tak mazej.
1: A tati, nešlo by to až po setmění? Mám úkoly. Simon nás dneska málem nechal po škole.
0: Zasloužili byste si to. Úkoly počkaj.
1: Musím do zítřka zvládnout metrický systém.
0: Že tě vezmu potěhem. Viděl někdo línějšího zpratka? A od cesty nic neber, jsem Baptistovi dlužnej.
1: Metrický systém, zatracenej Simon. Musel mě to si zrovna na metrický systém. Všechny závaží umím na spaměť. Litinový pnus, z ní ty plíšky umím.
2: Stůj! Kdo tam?
1: Co ti potom, smraďochu?
3: A to se podívejme. Sám vůdce loverňáků. A že tak nalehko? Kde máš svý lidi?
1: Tohle je soukromá záležitost.
3: Jo, soukromá. Tady Třasořitka by ti chtěl něco říct za ten včerejšek.
1: Třasořitka byl normální zajatec. Já se nejdu být. Musím za obchodem.
3: To máš ale smůlu. Vzdáš se dobrovolně nebo až po první ráně šutrem? Zatkněte ho.
4: Tak pojď. Jen drž.
1: Necháš mě.
3: Tak, to bysme měli. A teď ho přivažte ke kůlu.
1: Obchody našich fotříků nemají s válkou nic společného.
3: Válka je válka. Zatkli jsme tě na nepřátelském území. Nemůžem za to, že jsi tak pitomej. Třasořitko, můžeš začít.
4: Protože nejsem mstivej, uřežu ti jen to, co ty mě. Knoflíky. Knoflíkový dírky. Tkaníčky od bot.
5: Prima.
4: Gumu od trenýrek. Jak se ti to líbí?
1: Srabe.
4: A včera to bylo co?
1: Vítězství váleční strategie, na to ty se nikdy nezmůžeš.
4: Ať ti jednu neubalím.
1: Ubal, ale rychle, dokud mám svázaný ruce. Protože pak bys dostal takovou nakládačku, že by ti byly i boty malý.
3: Odvažte ho. Seber si svý kůže a padej.
1: Tak se smějte. Proč se nesmějete?
3: Je na tebe smutný pohled.
1: Je. Vystrčil na nás holej zadek.
3: Nechte ho jít.
4: Měli jsme mu kůže zabavit.
3: Obchody našich fotříků vážně nemají s válkou co dělat. Mohlo by je to poštvat proti nám?
5: Už se stalo.
3: Říkal jsi něco, bishope?

0: Tak ses přece jen uráčil přijít. Sněz si polívku, bez tak už je studená. A zapni si halenu, vypadáš jak kozí handlíř. A povídám ti, aby si zapnul halenu. A vůbec, kde ses flákal? Řekl jsem, abys byl doma do tmy. Zboží si doručil v pořádku?
1: V pořádku.
0: A jak to vypadáš?
1: Se mi ztratil háček.
0: Ach jo, všechno rozbiješ, roztrháš, zničíš, co z toho jenom bude. A co ty rukávy? Knoflíky se ti taky ztratily?
1: Taky.
0: Pojď sem. Pojď sem do světla. Ustáru. Maminko, maminko, pojď se podívat na toho všiváka. Ani jeden knoflík. Poklopec, zapíchanej trnama. To kalhoty na úzel, boty vyplavují.

0: zaházený. Snad si nemyslíš, že to takhle povedeš dlouho? Že budu utrácet peníze na vychování a živení takového sličáka, který nic nedělá ani doma, ani ve škole? Tak povíš mi, kde ses tak zřídil, nebo ne?
1: Tak počkej, já tě naučím.

0: Tak takhle to dál nejde. S tím se musí něco udělat. Já už se nenechám řezat jako žito.
1: Udělat? Ale co?
2: Když jsem to vyprávil ségře, rozbrečela se vsteky. Povídala, že kdyby se jí třasořitka dostal pod ruku, vyškrábala by mu oči. Jo, a taky jsem jí řekl, že za celou tu dobu, co tě mydlili, si neukáp ani slzičku. A že jsi jim nakonec ukázal holou zadnici. Pánečku, tati mě poslouchala, člověče. Ta naše Maria je do tebe celá pryč. Dokonce mi říkala, abych tě dal pusu, ale chápeš, mezi chlapama se to nedělá. Teď by to vypadalo pitomně.
1: Fakticky by to bylo blbý.
2: Jo, a taky mi povídala, že když bude mít příště čas, pokusí se jít za náma pro případ, že by tě zase zajali. No, aby ti ty knoflíky přišila.
0: Mě teda nezajmou. Sakra to teda ne. Ale řekni jí, že až zase půjdu na jarmark do Versel, tak jí přinesu perník. A na nějaký nanicovatý perníček, ale pořádnej velký perník. Za 6 ců. Víš, s 2řádkovým nápisem.
2: To bude mít Maria radost, až jí to řeknu, člověče. No a můžeme ho pak sníst třeba všichni dohromady.
0: No dovol. Já ho nekoupím ani pro sebe, ani pro tebe. Ale pro ní.
2: No jo. Já vím.
0: Ale stejně jí řekni, že je fajn.
2: Moment, pánové. Segra má pravdu. Co kdyby jsme opravdu měli někoho, kdo by nám přišíval knoflíky?
0: A vraceli se domů vyspraveni jako ze žurnálu.
2: No a nemuseli se bát o kdejaký poutko.
0: Já jsem pro, a co vy?
1: Proti tomu se nedá nic mít.
0: V tom případě jediný, co potřebujeme, jsou prachy.
3: Prachy?
0: O prachy.
3: A ty máš prachy, Janku?
0: Ne. Ale něco bych splašil.
3: A co ty, souško?
4: Mám 7 sů v kasičce. V takový porcelánový, ale s těma se nedá počítat. Máma ví přesně, kolik tam je a má celý ten krám schovaný v kredenci.
2: Panenko skákavá, to je lidsky. Když nám někdo dá nějaký ten sů, tak to nikdy není doopravdy pro nás. Já bych jednou chtěl svoje prachy, abych si mohl koupit něco užitečného. Třeba čokoládu, anebo gumu do praku.
0: Podívejte se. Jednak si budeme nechávat knoflíky a háčky a kšandy velerňáků a místo, co bychom tkaničky odvod přeřezávali, budeme si je dávat stranou, aby jsme si udělali takovou malou zásobu. A za druhý, odhlasujeme něco jako daň a uděláme si takovou kasičku a z tý si potom koupíme náš válečný poklad. Cinkalo a ségra Marie nám bude dělat marketánku. Navrhuju, aby jsme pro začátek dávali 2 sů měsíčně.
3: Safra, ty to bereš hákem, člověče. To seš milionář nebo co? 2 sou za měsíc, to jsou hrozný peníze, to nemůžu nikdy sehnat.
0: Jestli se každý nemůže aspoň trošinko obětovat, tak nemá smysl vést válku. Já dám dokonce 4 sů. Jen co je budu mít.
3: Dobře, ale co my? Když nám dá někdo na neštěstí nějaký ten groš, tak nám ho táta nebo máma okamžitě stopí.
0: Tak poslouchejte vy, nemehla, co si neumíte pomoct. Co třeba hadrář? Tomu nosím starý železo a kosti.
3: Na to má máma v síni takovej velký pytel.
0: Za další vajíčka. 0,5 tuce stačí na příspěvky na celý rok.
3: Naše máma každý večer omakává slepicím prdelku. To je předem ztracený.
0: A co když se otec o trhu namaže? Usne a nikdy přesně neví, kolik má v kapse.
3: Náš táta se nikdy neopije.
0: To je malér, člověče. Tak to už vážně nevím. A vůbec. Nikdo není nucený dělat něco nemožného. Když prachy neseženete, taky se nikdo nezblázní.
1: A kdo bude pokladník?
0: Souška.
4: Já nemůžu. Sedím nejblíž katedry. Pokladník musí sedět vzadu. Hej.
1: Neblbni. Já a počty.
4: Cinkal.
2: Proč já? Co když budu zátej? Poklad by byl naraz v čudu.
0: Tak se nebudeš bít. Každý holt musíme přinést nějakou tu oběť, kamaráde.

0: Janku.
1: Co tu děláš?
0: Čekám na tebe.
1: Na mě?
0: Jsem chtěla být užitečná, tak jsem vám ušila tohle. Na ten poklad, víš?
1: Bezva. Takhle to bude pěkně pohromadě, nemusíme to tahat po kapsách. To byl báječný nápad.
0: Viď. Já už budu muset jít.
1: A přijdeš se podívat, až bude bitva?
0: Já vás přece budu dávat zase dohromady. Zašívat a tak.
1: Jo, vidíš, já zapomněl. Se uvidíme častějíc.
0: No.
1: Kvůli tobě bych se byl každý den.
0: To nemusíš. A kdy bude příští bitva?
1: Brzo. Zjistil jsi přesně, co stojí zavírací špendlíky?
2: Každej si může moje účetnictví kdykoliv ověřit.
3: A co je hlianitě?
4: Koliky za jeden cukroflíků?
5: Je toho pro vás hodně metrů.
3: Až nám přesky.
5: Tak počkejte sakra, když mu všichni polezete na zára, nikdo nic neuvidí. Udělejte kruh.
6: A jo.
2: Uklidněte se, panstvo. 50 košilových knoflíků. 24 kalhotových knoflíků. Z toho jeden navíc. 4 přesky na kalhoty.
6: Yeah.
2: Dobrý metr gumy, 2 přesky na haleny. A 5 párů skleniček do bot.
3: Dobrý.
2: 10 metrů šňůrky a ještě kus navíc, protože se nakupovalo ve velkým. 11 jel, 1 navíc, 1 špůlka černých a 1 bílejch nití. Co vy na to?
5: Že s tímhle jim to parádně nandáme.
2: To teda nandáme.
5: Ode dneška žádný starosti, už se nemusíme klepat strachy, jestli z nás po bitvě nespadnou kalhoty. Teď to teprve bude ta správná válka.

0: Zleva 6, zprava 8. Připravte si šutry. A schutí do nich. Pál!
1: Ty mizero!
2: Sličáku!
3: Já si tě najdu!
4: Hornava!
5: Moze, mouku nenažraná!
1: Popice, škaredy!
6: Vypravíky!
4: Ohnivé lové!
7: Markanti!
8: A mrkožrouti!
3: Vykřípločiny!

0: robili na čele. Doni! Pochytejte je, sakra, pochytejte je!
1: Tak a mám tě.
2: Pust!
1: Mě neutečeš, to si píš.
2: Pust mě?
1: Hajzlíku jeden, tak ty koušeš. Kousej, knoflíky ti to nevrátí a zadek nevyvatuje.
2: Na tebe stačím levou rukou.
1: Tak se předveď, prsku. Sežen žiuru, cinkale.
3: Jo, mám.
1: Děláme si z něj rošunku. A svaž mu pracky.
2: Mrkně, bo pičáku.
1: Přivážem ho tady k dubu a vyřídíme si to s ním. Já ti slibuju, že už kousat nebudeš, ty mizero.
2: Hade, z kotáku zatracená.
1: Ale ne.
4: Proč se k odbrudu? To je náhodička. Prohlídněte mu kapsy.
2: Ten je teda pěkně čistý, ten tvůj šnup, tychl. Člověk ani neví, za který konec to vzít do ruky.
4: Uvažte mu to přes čumák.
2: Pocit.
4: A stáhněte mu kalhoty.
2: Co to?
4: Rozeberte si ho. Sluška knoflíky, bouřka tkaničky a podvazky, hejl ostatní.
2: Mm. Jak to, že máš jenom jeden podvazek? Co ten tvůj fotcík s těma penězma dělá?
1: Propije, co? No, výborně. Zachovali kšandy na dvě poutka.
3: Celý dvě poutka.
1: To je luxus.
4: No tak za to dostaneš jednu ránu navíc. Nejsme škoti.
3: Hele,
4: on má v kapse jeden ců. Cinkale, zapiš to pod položku, záloha pro případ maléru. Hotovo? Rozvažte mu roubík a ať si jde.
2: Kahune si.
4: Nechte ho pověkovat drobečka, když ho to baví.
2: Vrať mi kalhoty.
4: Hele, měl se schovat slušně. Kalhoty se zabavujou pro válečné účely. Padej.
2: Mizerové zloděj!

0: 60 knoflíků a 3 sů pro případ maléru.
1: Vážně 60?
0: No fakt? Tak se podívej. Kruci.
2: Co pak to tam máte? Co to je? Co děláte s tolika knoflíky?
0: Prosím, já jsem je vyměnil. Vyměnil jsem je za...
2: Za? Za?
0: No, za...
2: Za. Tak pro začátek zůstanete hodinu po škole, protože vyrušujete při vyučování.
0: Hodinu?
2: A budete opisovat větu, že Mirabeau měl při narození jednu nohu vykloubenou a jazyk přirostlý.
0: Ano, prosím. Mirabeau měl na přirození... při narození jednu nohu vykloubenou a druhou přirostlou. Ten Mirabeau musel být čaredný jak noc?

0: Ne, ne, ne. Já už ten poklad nechci. Už to mám plný zuby. Nebýt se opisovat nějaký voloviny o Mirabovi. No to se na ty knoflíky můžu vybodnout. No ať si veme, kdo chce.
1: Bouřko, vy nebydlíte ve vesnici. Tvýmu tátovi jak živo nenapadne, že je máš.
2: Proč já? Jeden z nejlepších lovernských vojáků. To si děláš srandu.
1: Hele, Cinkal je taky dobrý voják. A přesto na to přistoupil.
2: A co když nás táta požene s dobytkem a nepřijdem s bráškou do školy? Co pak? Budete namydlený.
3: Kluci, a proč bysme ten pytlík nemohli schovat ve třídě? V lavici.
0: A kdy si pro něj budeš chodit? Po bitvě.
1: Do prkínka dubovýho. Co pak se nenajde dobrovolník, který by se pokladu ujal?
4: Nezlob se, Janku. Chcem se být.
5: Měli bychom mít nějaký úkryt. Jako skrejš?
0: No jo, ale kde?
4: Heureka ve starým lomu!
2: Heureka, bráško.
4: Tomáš, fuk.
0: To je ono, že nás to nenapadlo hned. Jenom tam musí být sucho, aby nezrezavěli jeli a nespuchřeli nitě.
2: Mohli bychom tam schovat taky šable a kopí sklacky. Včera mi táta sebral šavly, zlomil ji a hodil do ohně. Nezachránil jsem z ní nic jiného než kousek provázku z rukověti.
5: A víte co? Když už, tak už. Co kdyby jsme si tam rovnou postavili boudu?
4: Cože?
5: No, boudu. Dobře schovanou. Zamaskovanou.
1: Ohromný. Opravdickou boudu s postelema, na které by se dalo normálně odpočívat. A s ohništěm. A z kamenu uděláme bytelný trezor a ten poklad v něm schováme.
4: Jupí! Ať je náš dům, ať je lovern, ať žijou i ten ksindl velraňáci.
0: Poslední hřebíček. Hotovo.
5: Skvost.
4: Krása nádherná.
1: Nikdy jsem neviděl krásnější boudu.
2: Nikdy bych nevěřil, že něco mít je tak nádherný pocit.
0: Já jsem z toho taky celý na větvi.
1: Ale ještě by to něco chtělo. Sedněte si, kluci. Pronesu řeč.
4: Řeč?
0: Jakou řeč?
5: Sedni si a nemluv.
1: Občané, vyhráli jsme několik bitev. A máme celkem slušný majetek. Jsme bohatí. Co kdyby se peněz použilo k trochu jiným účelům? Co kdyby jsme se drobet rozšoupli a uspořádali hostinu?
0: Hostinu? Mejdan?
6: Počkej, Janku, ještě se neví, kolik bude v oběhu peněz.
1: Kdo nemá su na válečnou daň? No, zvedněte ruku. Tak vidíte, že nejste tak vytomí. Stačí chtít a člověk si vždycky něco najde. Tady je tučná válečná kořist, aspoň ta 40 su. Zítra vybereme dalších 45 su. A na oslavu vítězství uspořádáme společně velký flám. No co vy na to?
7: Hurá!
1: Poslouchám vaše návrhy.
4: Ať se koupí čokoláda.
0: 10žebírková tabulka stojí 8 sů. Každý musí dostat dost velký kousek. 3 tabulky mají 30 žebírek, to bude dělat na každýho přes půl žebírka. Jo, to je dobrý.
6: A budeme jíst jen tak bez ničeho, nebo s chlebem?
0: Jak kdo chce. 3 tabulky po 8 sů, to dělá 24 sů. Zbývá 21 sů.
6: Ať se koupí marcipán.
0: A sušenky.
4: A bombony.
5: A sardinky.
0: Máme jenom 21 sů.
5: Musí se koupit sardinky.
4: Co to je?
5: To jsou, člověče, buřinko, takový malý rybičky bez hlavy. Zavřený v plechový škatulce, ale je ti to příšerně dobrý. No, u nás je moc nekupujeme, páč je to drahý. Tak pojďme si jednu krabičku koupit. Je jich tam 10, někdy až 12. No tak se o ně podělíme.
0: Já jsem pro. On je to fakticky dobrý. Hlavně ten volej. Ten já vždycky strašně rád vylizuju. To se s olejem na salát vůbec nedá srovnat.
1: Kdo chce sardinky, ať zvedne ruku. Odhlasováno. Zbývá 10 sů.
0: Udělali bychom dobře, kdybychom koupili něco, co se dá snadněji rozdělit a čeho by za jeden sů bylo víc kousků.
4: Bombony, ty malinký, kulatý.
6: Sladký dřevo.
1: Fajn, to už necháme na Souškovi. Tohle je teda vyřízený. Za další, kdo může, štípne nějaký hrušky, jabka a brambory. A Hale nadělá z trávy cigára. A ještě to hlavní. Co budeme pít?
6: Víno.
5: Rybízovej likér.
4: Syrup.
0: Grenadínu.
1: Já vím, kde je doma na půdě demižon s kořálkou. Když se mi podaří z něho trošku odlejt, tak se nebojte. Kořálka bude.
0: Tajně nemáme skleničky.
7: Žádný problém. Skleničky se udělají z jablek.
6: Jak?
7: Vylebeš velký jabko a máš bez vaš tam prly.
1: Jo, jo, to je dobrý nápad. S těma nákupama to uděláme takhle. Já koupím jednu čokoládu, jednu koupí Bouřka a jednu Cinkal. Souška koupí sardinky, Boubela bonbony a Buřinka sladký dřevo. Tak nikoho nic nenapadne. A to všechno i s jabkama a se vším sneseme brzo ráno před vyučováním do našeho domu. Jo, málem bych zapomněl. Cukr. Koukejte doma štipnout trochu cukru k té kořalce. Budem si ho v ní namáčet.

0: tomu říkám ráno. Se těším jako blázen.
1: Je to paráda.
0: Začne se přípitkem, že jo?
1: Jak jinak?
0: A dál. Povídej, Janku, co dál?
1: Všechno se rozdělí. Každej si nechá jenom svůj chleba. Uprostřed budou tabulky čokolády, krabička sardinek, hromádky kostek cukru a jabka.
0: Každej dostane cigáro.
1: A až budou pečený brambory,
0: tak se rozdělej sardinky.
1: Každej si dá příděl do pusy a vychutná sousto. Hlavní chod, sardinka s chlebem.
0: Já budu žvejkat hrozně pomalu, aby mi to vydrželo.
1: A pak přijdou bonbony jako moučník a čokoláda a sladký dřevo.
0: A bude se pít víno a zapálíme si bago a povedou se řeči, Janku, já to tady dneska nepřežiju.
1: No tak bacha na starýho Simona, dneska nesmí nikdo zůstat po škole. Budeme tak vzorní, že se nestačí divit.
0: Ještě si odskočím.
2: Ahoj, hejla.
3: Ahoj.
2: O čem jste se to bavili?
3: Nestarej se, pajdo.
2: Jsem slyšel, že o nějaký mejdanu.
3: Tak to si slyšel špatně.
4: Hele, že dočůrám dál než ty.
3: Nenech se vysmát.
4: Jasně, že jo.
3: Ty čuně, co jsi to udělal?
4: Zásah.
5: Co je to tady? Co se tady děje?
0: Prosím, pane učiteli, on začal. Já jsem nic neudělal, to on.
2: To není pravda.
0: On mě prosím pomočil. No, to si mám nechat líbit.
5: Jestli nebudete oba mlčet, dostanete obsat 8 stránek z dějepisu a budete 14 dní po škole.
0: Prosím, pane učiteli, zeptejte se ostatní.
6: Je to tak, jak říká Hejl. A co říká Pajda, je lež jako věž.
2: To není pravda a já to všecko řeknu.
7: No to lhář. No schválně, ať řekne, jestli mu někdo ubližoval. On jenom přemýšlí, jaký novil, že by si ještě vymyslel. Tedy žádný šmin to nedělá, tak se aspoň vymýšlí.
5: Mírněte se ve výrazech, Janku, nebo vás taky potrestám.
2: Bůřkové mi nadávali.
5: Co vám říkali?
2: Že jsem kráva sámská a šmatlavý uvozdřenec.
0: To není pravda, pane učiteli, my se na toho lháře ani nepodívali.
5: Tak už dost. První, kdo ještě něco cekne, opíše seznam krajů s prefekturami a podprefekturami od začátku do konce.
4: Žalobníčku, do našeči.
2: Prosím, zas mi nadává.
5: Pajdo, tak se mi zdá, že mě začínáte dopalovat. Nemám udavače rád a varuji vás naposled. Jestli ještě něco uslyším, zůstanete po škole.
0: Jedáši za prodanče.
4: Zrádče.
2: Nespravedlnost, všude samá nespravedlnost. Tohle si vypijete, to vás bude mrzet. Já vám ukážu všem.
5: Pajdo, kam běžíte? Stůjte!

0: Pane bože, já tu nudu nevydržím.
1: Ještě hodinu.
0: Kam asi běžel?
1: Nevím.
0: Já ti mám tak blbej pocit.
1: Tiše, Simon zuří, ať si nás nepodá.

0: konečně.
1: Jupi.
2: To bylo k nepřežití.
1: Jupi.
3: Přidejte do kroku.
4: Hele, kluci, vrány. Lidi říkají, že vrány nosí neštěstí. Zrovna jako když moc je u Kásova, prej to znamená smrt v domě.
3: Babský povíračky, kdyby se mělo stát neštěstí pokaždý, když člověk vidí nějaký krkavce, tak už by se na světě vůbec nedalo žít.
5: Ještě, že jsme zásoby nanosili už ráno. Nikdo nic nepoznal.
1: Ale že je to naše místečko opravdu dobře schovaný.
6: Ježkovi zraky, kluci!
7: Do prkínka dubovýho.
8: Mizerové, neřádi.
7: Krucinál.
8: To není možný, jak to tisíčáci mohli najít?
4: Někdo jim to musel říct.
8: Kdo?
9: Zrádce.
4: No jasně, mezi náma je zrádce. A já ho znám, já vím, kdo to je.
7: Do prkínka dubovýho. Jestli je to pravda, já ho snad zabiju.

0: Pajdo! Pajdo, pojď ven!
1: Počkej, takhle nevyleze. Musíme na něj chytře. Bouřko, půjdeš za ním a omluvíš se mu.
2: Omluví?
1: Jo, něco mu nabolíkuj. Musíš ho dostat aspoň na dvorek. Ostatní nech na nás.
3: Pane Boulanger, uvažte si toho psa, nebo mě roztrhá. Hej, je někdo doma? Pajdo, slyšíš mě, Pajdo? Je někdo doma?
0: Není.
3: Za tebou zrovna jdu, ale nechci tu řvát jako na lesy. Nerad bych, aby to slyšela celá vesnice.
0: O co jde?
3: Jsem parlamentář.
0: Cože seš?
3: Parlamentář. Přicházím s bílou vlajkou na znamení příměří. Mám se ti omluvit. Hale se přiznal.
0: Jsem vám to říkal, ne?
3: Simon nám všem napařil trest a Tom je nebude počítat absenci pod jedinou podmínkou, že se smíříme. Tak jdeš se mnou.
0: Ne.
3: A co mám říct klukům?
0: Že mi nějak není dobře.
3: Od žaludku?
0: Jo, od žaludku.
3: Tak mi aspoň podej ruku. Nechci lhát.
0: Pitomosti, ale když myslíš... Lehni, bojare, lehni. A kde jsou ostatní? V boudě?
3: Není žádná bouda. A mám tě, ty mizero.
0: Co blbneš?
3: Seš zatčenej. Kluci, neblbněte, co mi uděláte?
4: Uvidíš.
3: A proč, co jsem proved?
5: Naše bouda je na Maďaru. Poklad pryč, zásoby rozkradený, hostina sežraná a všechno rozmlácený. To nemohli veleraňáci udělat úplně sami. Někdo jim to musel prásknout.
3: A kdo?
5: No já to vím.
4: A já taky.
3: To není pravda, já to nebyl.
4: Vidíte? Prozradil se sám.
3: Zbabělci, všichni jste zbabělci.
4: Hade, zradí nás, okrade nás a ještě nám bude nadávat.
5: Svažte ho.
6: Tak pojď, ukaž ruce.
5: Souško, ty znáš dějiny Francie, tak nám řekni, jak se v těch dobrých časech donucovali viníci, aby se přiznali ke svým zločinům.
7: Opalovali se jim prsty na nohou.
5: Zujte ho.
3: Ne.
5: A rozdělejte oheň.
3: Ne, ne,
4: přiznáváš
3: ne.
4: Se?
3: Jo, jo, přiznávám. Chtěl jsem se pomstit. Chtěl jsem jít k boudě, ale přepadli mě velraňáci. Musel jsem jim vyklopit pravdu. Řekli, ať jdu s nima, ale já nešel. Tohle jsem nechtěl. Tohle ne.
5: Měli jsme teď slavit a veselit se. A místo toho se musíme špinit s tebou. Hostinu vem čert. Ale zrada se odpustit nedá. Pajdo, ty jsi se spolčil se zlodějema. Přiznal ses, ale přiznal jsi se jenom proto, že ti nic jiného nezbývalo. K jakému trestu ho odsoudíme? Navrhuju uřezat mu všechny knoflíky, aby jsme měli základ pro nový poklad. Tak, jako to děláme s každým nepřítelem.
3: Já nejsem nepřítel a mám sváteční šaty!
4: Žalovat! A zaspem ti pusu šnup tychlem, jako jsme to udělali prckovi od brodu.
7: Protestuju, to nemůže být všechno. Kdyby se zrádci udělalo jenom tohle, tak by to nestálo za řeč.
5: Co navrhujete?
7: Každý si na něj může plivnout.
1: Pajda všechno vyžvanil. O bitvách na Hůrce, o zabavených knoflíkách, o válečném příspěvku, prostě všecko.
4: Sičák.
1: Neumí si představit ten rámus ve všech chalupách. Vypadalo to, že se všude najednou navzájem vraždějí.
4: A taky jste to slízli?
1: My naštěstí bydlíme za kopcem, ale jinak celá lovernská armáda, od generála po nejposlednějšího vojáčka.
7: Přidejte! Schůze už začala.
1: Tak buď to je to naše čest a hrdost jít ve stopách našich tátů a dokázat, že i my jsme lepší než velarňáci, nebo se na to můžeme vykašlat. No, to by se jim líbilo víc, kdyby jsme byli zbabělci a nechali si to všechno líbit.
3: To ne.
4: Určitě. To by nešlo.
1: To, co se dělo včera, nemá s naší válkou vůbec nic společného. To byla surovost. Kdo nedostal nářez, ať zvedne ruku. Prosím. A to všechno jenom proto, že se jeden z nás zachoval jako sketa.
2: Můj táta mi vyhrožoval polepšovnou.
8: Já nesmím na krok ven.
4: A já? Ke studni provodu a do chlíva. Musím vozit Čechen hnůj, ale co pak je to můj hnůj? Čí hnůj to vlastně vozím, občané?
7: Tak proč jim neřekneme pravdu? Proč neřekneme, jak to všechno bylo?
1: Právě. Navrhuju, aby se dva naši parlamentáři přes výslovnej zákaz vycházení dostavili dneska večer do hospody objasnit situaci. Jste pro?
2: A jo.
7: Jasně.
1: Kdo se hlásí dobrovolně?
9: Já.
1: Všichni nemůžeme. Půjdu já a Souška. Souhlasíte?
10: Jednomyslně.

0: Tak jsem vám to říkal, co z nich vyroste, kriminálníci, se máme na co těšit.
1: Uklidni se, Boulanger, svýho Janka jsem svalchoval, jak zákon káže. 2 dny si nesedne na zadek.
0: Však můj kluk se taky vrátil zřízený.
1: No.
0: A jenom protože malej a že trochu napadá na nohu.
1: No to se mi nezdá. Že by tloukli někoho, jen proto, že kulhá.
0: Ještě se jich zastávej. Tvůj kluk plival mýmu synovi do obličeje.
1: Co jsi to řekl, Boulangere?
0: Že tvůj kluk mýho kluka poplival.
1: Ty z nás kdysi taky prásknul katechetovi, že krademe mešní víno. A jaký z toho byl vejprask? Veleraňáci se na nás šklebili nejmín měsíc.
0: A jo, o veleraňáky se neotírej. Mám ve veleranu 2 bratry. A všichni s nima kšeftujete.
1: Ano, kšeftujeme. Páč je to promlčený. Já sám jim nejlíp, jaký je můj kluk Halama. Ale ten tvůj může být zrovna tak po tobě.
0: Řekni to ještě jednou.
1: Tvůj syn je celý ty.
2: Chlapi, nechte toho.
3: Co máš proti veraňákům, maršáne?
1: Nic, bishope, nic. Akorát se mi nelíbí některý jejich obličeje.
3: A to se týká nás tří, maršáne?
1: Já tady z veleranu nikoho jinýho nevidím.
3: Takže těma obličejema myslíš mě, Melhubu a tatyho?
1: To jsem ti řekl už před 30 lety, kdy jsem se ještě pral za Lovernu.
3: Ten váš věčnej mindrák, nemůžete přežít, že je veleran větší.
1: A o dvě chalupy. A o dva pitomce má víc obyvatel.
3: Co to ty seš tak chytrý, že jsi mohl být prezidentem? Ty to se ví.
1: Nedopaluj mě, bishope.
4: Vidíš to?
5: Jo, hospoda plná. Nemáš strach?
4: Trochu.
5: Tak si to řekni na nečisto.
4: Chceš to slyšet?
5: Radši jo, aby si pak neblekotal. To musí být řeč jako od Demosthena.
4: Občané. Jménem parlamentní komise jsem pověřený k tomu...
5: Bacha! Někdo jde.
4: Šmarja, velraňáci.
6: Ať je velran.
5: Ať je lovern. Co tady okouníte, bishope?
6: Co je ti potom?
5: Už jste na nepřátelském území.
6: No a co má bejt? Ty jsi nešel nedávno do velranu s kůžema.
5: A s čím jdeš teď ty?
6: S něčím.
5: A proč sebou vedeš svý lidi?
6: Abych nedopadl jako ty posledně. Hele, já se nechci hádat, vím, že máte zákaz vycházení, proto jsem to risknul. Jestli chceš, dám ti rovnou pár knoflíků a více na mě vykašli. To, co musím udělat, mi stačí.
5: Co musíš udělat?
6: Ale, odníst svýho tátu domů.
5: A je, to znám.
6: Tenhle týden je to už po třetí, co skysnul ve vaší hospodě, tak mě máma poslala. No to si cestou užiju.
5: Máš odvahu, po tom všem.
6: Hele, Janku, můžeme se dohodnout. Část pokladu klidně vrátíme. Vím, jak jste o něj přišli a věř mi, že mě osobně takový vítězství vůbec netěší.
5: Kašlem na poklad. Vybojeme si novej a větší.
6: Jen aby. Hele, buď tam jde.
5: Řekl bych, že se hádaj.
6: Ukáž, pusť mi na kousek.
3: Kluk není žádnej zradce.
1: Spojil se s velraňákama proti našim. Co teda je?
0: To by se muselo teprve dokázat.
1: Když jsme zavřeli velraňácký zradce v kůlně na Hliňáku, nebyl si to ty, kdo nás prásknul?
0: Já jsem nezávislý. A vždycky jsem byl.
1: Na to ti kašlu. Mám chuť na tebe plivnout ještě po letech.
0: Tak to zkus. Ta barabizna, co v ní bydlíte, je zamořená, hypotéka máš po střechu.
1: Co seš hypotéka, žebráku?
0: Jen si vzpomeň, jak tvůj táta říkal, že by bylo lepší chovat tele, než takovýho prevíta, jako seš ty.
3: Dobře jsi mu to dal, Boulangere.
1: Já sedět ve vaší hospodě, bishope, držel bych pisk.
3: Protože jsi sralbotka, maršáne. Boulanger je můj příbuzný a ty nebudeš urážet naši rodinu.
1: Tak já ti řeknu, co na tu vaši rodinu. Já ti to řeknu.
5: Tohle nenapadne dobře.
6: Taky se mi zdá.
5: Měli bychom tam jít.
1: Já na tu vaši rodinu ze vysoká.
5: Pozor, můj táta bere židli.
6: Tak ty to začneš.
7: Pane Bože.
6: Pane
4: Bože, co máme dělat?
5: Maria, oni se snad zabijou.
4: Už je pozdě.
5: Táto!
6: Tati!
4: Kluci, počkejte, upadly mi brejle!
5: Pomoz mi s ním, Zoužko. Ukáž, vem ho pod druhou rukou.
8: To jsem nechtěl, maršál. Neměl si po mně hodit tu láhev.
4: Teče mu krev?
5: Doma mu na to dám kysličník.
8: Mám čistý kapesník, zavaž mu to, Janko. Zatracená smůla. Já to nechtěl, maršán. Vraž mi taky jednu.
5: Nechte ho. Stejně vás neslyší. To je ale blbost takhle se hádat.
8: Tady máte každej su.
5: Peníze nechci. Svýho tátu si odnesu sám třeba. Třeba na vlastním hřbetě. Já ti píchnu.
4: Já taky.
8: Janku, řekni svý mámě, že mě to moc mrzí.
5: Jo.
8: Že bych se nejradši neviděl.
5: Jo.
8: Že bych si nejradši dal pár facek.
5: No jo. Už budem doma, tati.
6: Janku, nemohli bychom se na tu válku vybodnout. Aspoň na čas.
5: Jo, jsem pro.
6: Já sice nejsem vůdce, ale co kdybychom se sešli u lomu a řekli to všem?
5: Zítra? Po škole? Tak jo.
6: Navíc teď, když už je všem jasný, že je Veleran lepší.
5: Jo, vždycky byl, ale až po Lovernu.
4: Kdože je lepší?
7: Kdo asi?
6: Veleran.
7: Lovern.
6: Veleran.
7: Lovern.
6: Veleran.
7: Lovern. Lovern.

0: Vyslechli jste hru Louis Pergoda a Pavla Soukupa Knoflíková válka. Scénickou hudbu složil Petr Mandel, dramaturg Ivan Hejna. Osoby a obsazení: Janek, Martin Sobotka, Souška, Vít Ondračka, Cinkal, Jakub Zdenek, Bouřka, Matěj Hádek, Buřinka, Tomáš Staněk, Boubela, Martin Pavlík, Hejl, Petr Hotmar, Pajda, Jiří Luhan, Prcek, Pavel Chalupa, Třesořitka, Michal Alexandridis, Marie, Simona Osadilová, Bishop junior, Jan Dolanský, Simon, Pavel Soukup, otec, Ladislav Mrkvička, Boulanger, Jaromír Meduna, Bishop senior, Alois Švehlík. První hlas Václav Kotva, druhý hlas Pavel Pípal, třetí hlas Antonín Hart. Zvukové efekty Petr Šplíchal, záznam a střih Anna Suchánková. Mistr zvuku Tomáš Gzelhofer, asistentka režie Eva Žižková. Nastudoval režisér Karel Weinlich.
1: Zajímá tě, kdo hru napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web radiojunior.cz.
3: A ta pasa je boží.

Nikdy ptám se, kdo jsem já, kdo jsi ty, kdo vlastně řídí naše pocity, kdo s námi mává. Někdy říkáš klidně běž nebo stůj, pro jistotu nikdy neriskuj.

0: Ahojky, ahoj kluci, ahoj Jani. Vítejte v mojí dnešní pohádkové školce.
1: Uf, ahoj holky, ahoj kluci, ahoj.
0: Pomoc, příšera.
1: Už ne, no prosím tě, to jsem já, Jana. Počkej, uhladím si vlasy, sundám si šátek.
0: Je, ahoj, Jani, já tě vůbec nepoznal a navíc jsem se i trochu leknul. Co se ti to stalo?
1: Ale vítr mi strašně rozcuchal vlasy a když jsem šla po chodníku, tak okolo mě rychle projelo auto, tak proto mám na sobě to bláto a funěla jsem, protože jsem běžela, abych stihla začátek školky.
0: No, vypadala jsi jako příšera.
1: No, to se nakonec může stát každému. Dokonce mám o tom i písničku.
0: Je? Já bych ji chtěl slyšet.
1: To není žádný problém.
0: Už je nová písnička.

0: Sera přišera blbne tady za světla i za šera. To je super písnička.
1: Díky.
0: Já mám náhodou příšery rád.
1: Ale, to se mi tedy nezdálo, když ses mě tak vylekal.
0: No, ale přeci vždyť to, aby se někdo příšery lekl, když ji vidí, je její práce. To ona, kdyby teda byla opravdová a nebyla z toho ty, tak tahle ta příšera by se urazila, že jsem se nelekl. Jo, ta opravdová.
1: Jasně, asi máš pravdu.
0: No vážně. A podobně to mají i bubáci.
1: Až jsme u toho. Prosím tě, existují vůbec příšery a bubáci?
0: A strašidla a strašidílka a strašidílečičinka. Jasně, že existujeme. Vždyť to jsem.
1: Dospěláci přeci říkají, že nejsou a že se jich nemusíme bát.
0: A to mají pravdu a i nemají pravdu.
1: Tak tomu nerozumím.
0: Všichni každopádně jsme. Jo? To holky a kluci konec konců slyšíte. Ale děti se nás bát nemusí.
1: Zase tomu nerozumím.
0: Opravdové příšery a bubáci jsou přeci jen u nás, v pohádkovém světě.
1: Takže nikdo nemá doopravdy bubáka pod postelí nebo příšeru ve skříni?
0: Ne, ale právě si to někdy může myslet, když mu třeba pod postel foukne průvan a zní to strašidelně. A nebo taky některá skříň je stará a vrže. Jo, třeba tak, třeba?
1: Jako v naší dnešní pohádce.
0: Ušounova pohádka.
2: Příběh o staré skříni.
3: V zámeckém pokoji stála stará skříň. Stála na stejném místě skoro 100 let a byla spokojená. Přestože jí lak už trochu zašedl a místy i popraskal. V pokoji bylo útulno. Lidé v něm rádi pobývali a každý skříň obdivoval. Pak ale přišel nový kastelán a řekl si, že se na tu starobu nedá dívat.
4: Strčím tě na chodbu pod schody a tady neděláš ostudu.
5: To doufám, nemyslíte vážně, pane. Já tady stojím skoro 100 let.
4: No a co?
5: Uvažte. Pod schody budu zbytečná. A toho prachu kolem.
4: Cože, prach? Ty sama jsi celá zaprášená.
5: Ne, vodu prosím, ne. Vždycky mě utírali měkkou suchou prachovkou.
4: Jestli ještě cekneš, skončíš ve sklepě jako špinavý haramur.
5: To přece. Střežila jsem vzácné šperky, důležité listiny, chránila jsem knížecí pečeti.
4: Koho to asi zajímá?
6: Tatínek je kastelán a já jsem krásná princezna, princezna.
7: Co tu dělá ta skříň? Přece stála v pokoji? Promiň, ale nejenom s tebou. Dojdu pro tatínka.
5: Jen to ne, nejradši by mě rozštípal.
7: Proč?
5: Jsem přece stará a k ničemu.
7: Jak to? Máš spoustu šuplíků. Můžu si do nich schovávat kamínky, tajná psaní a nebo svoje prstínky.
5: Ohlídám ti je, můžeš se spolehnout. A jestli chceš, budu ti vyprávět, jaké šperky už jsem viděla.
7: Tak jo. A já se zase postarám, aby ti nikdo neublížil.
1: kluci, právě skončila pohádka a vy stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku?
0: Ve které si dneska povídáme o příšerách a bubácích.
1: Hele, Ušoune, ty jsi říkal, že příšery a bubáci bydlí v pohádkovém světě. Prozraď mi o nich něco víc, prosím.
0: Jasně, tak třeba představ si, že bubáci vážně u sebe doma spí pod postelí.
1: A proč to dělají?
0: Mají to prostě radši. A dokonce se stejně diví lidem, proč spí nahoře na posteli.
1: Je, to je legrace.
0: Jo, je to legrace. A nebo třeba příšera Akáta, která má místo vlasů lupení. Ta je hrozně na sladký. Sní každý den třeba 3 obrovské dorty.
1: Zajímavé. A co třeba Čumbulák?
0: Kdo?
1: No Čumbulák.
0: No toho neznám.
1: A chtěl bys si o něm poslechnout písničku?
0: Samozřejmě.
1: Tak prosím, o Čumbulákovi nám zaspívá Slávek Janoušek.
0: Ušounova písnička.
8: Zadu na konci zahrady, těžko by se to přehlídlo. Dějí se divné záhady, někdo tam chodí na jídlo, to něco se hraje.

0: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které jsem se dneska dozvěděla už spoustu zajímavého o příšerách a bubácích.
1: A víš, kdo je třeba daleko horší než příšery a bubáci?
0: Vím, někteří zlí.

0: nevezmeme a utečeme. Ale to holky a kluci dobře ví.
1: Co říkáte, holky a kluci?
0: Říkají, že to ví, že jim to rodiče a učitelé často opakují. Ale víš, co já ti řeknu? Víš, co je nejhorší? Že někdy nějací zlouni řeknou nějakému klukovi nebo nějaké holčičce: pojď se mnou, maminka mě posílá, aby si se mnou šel za ní, jo? Nebo táta mě posílá, aby si se mnou šel za tátou, jo? No tak to ne teda. To teda to v žádném případě.
1: Přesně tak, holky a kluci. Ale vy jste určitě dost chytří na to, abyste věděli, že to nemáte dělat. V žádném případě nepůjdete s takovým člověkem, když to není domluvené.
0: Je, Jani, a ještě mě něco napadlo, ale je to moc důležitý, protože někdy drží v ruce koťátko nebo štěňátko a říkají: pojď mi s ním pomoct, máš rád štěňátko, máš rád nějaké zvířátko. No a to děťátko si myslí, že je zapotřebí pomáhat, a tak s takovým člověkem jde. Prostě ten člověk použije nebohé malé zvířátko, aby mohl ublížit nebohému malému človíčkovi. No chápeš to? To jsou největší příšery a největší bubáci.
1: Máš pravdu, Ušoune. A vy, holky a kluci, pozor na ně.
0: No a počkej, víš, co je na čase? Na čase je další písnička. No, třeba například: skákal pes, umím skvěle.
1: Tak se do toho pusť.
0: Ušounovo zpívání.

0: skakal dále. Jo, jo. No a protože nám to tak pěkně, holky a kluci, jde, tak si dáme ještě jednou to též, jo? Tak jdeme na to. Skákal pes přes oves, přes zelenou louku, šel za ním myslivec, péro na klobouku. Pejsku náš, co děláš, že jsi tak vesel stále, řekl bych vám, nevím sám, op, a skákal dále. A ještě jedna sloka. Skákal pes přes oves, přes zelenou louku, kožíšek měl strakatý, to zadečku děurku.
1: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku?
0: Ve které jsem se dneska na začátku fakt lekl. Myslel jsem, že se k nám do školky přišla mrknout příšera, než jsem zjistil, že je to Jana, která byla celá pocákaná a rozcuchaná a tak, jo.
1: A já se pak dozvěděla zajímavosti o příšerách a bubácích v pohádkovém světě.
0: A pak jste Janě udělali moc velkou radost, že víte, jak velký pozor se musíte dávat před cizími lidmi, protože nemůžete vědět, jestli jsou hodní nebo zlí.
1: To je pravda.
0: No, a co teď?
1: Teď hádanka.
0: Paráda, to se moc těším. Ušounova hádanka.
1: Tak Ušoune, a vy taky, holky a kluci, nastražte uši. Koho pak to slyšíte?
0: Pes?
1: Těsně vedle.
0: Vlk?
1: Těsně vedle.
0: Tak a teď to řekneme všichni dohromady, holky a kluci. 3, 2, 1, šiška. Jasně, že ne, šiška. To prosím pěkně, všichni už vědí, že to byla liška.
1: Perfektní, jste hvězdy, zase jste zvukovou hádanku rozluštili.
0: A co teď?
1: Teď ještě jedna písnička o strašidle.
2: Strašidlo skříňové.
1: To určitě taky znáš, viď?
0: Slyšel jsem o něm.
1: A teď si o něm poslechneme i my.
0: Ušounova písnička.

0: kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: A co teď, Jani?
0: Teď už je konec, Ušoune.
1: Och jo.
0: A těšení na zítra.
1: Těšení je fajn, ale kdybyste mi holky a kluci chtěli při tom těšení na zítra něco namalovat, budu moc rád za nějakou parádní příšeru nebo za nějakého úžasného strašidláckého bubáka.
0: Pak stačí, když rodiče nebo paní učitelka obrázek vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio.
1: No to už dospělí přesně vědí, co s takovým obrázkem mají udělat. A někdo z vás za tu příšeru nebo bubáka dostane dárek. Janě by stačilo se vyfotit a bylo by to...
0: No, Ušoune. A teď už ahoj holky, ahoj kluci. Mějte se krásně a nezapomeňte, co tak krásně víte. Dávejte si pozor na cizí lidi.
1: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi s těžkým srdcem vaše roztomilácké strašidílko Ušoun Rušoun.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si zatancujeme na písničku o jednom strašidle z bažin. Jmenuje se Jožin.
1: Ušounova písnička k tanci.

0: zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talkshow o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: hitparáda Rádia Junior.
1: Cože, hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny?
2: Ano, ano.
1: Už je to tak. Ale neboj se, o pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdeš. Místo hitparády běží Star Paráda, ve které zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska, Islandu a dalších zemí, včetně Kanady. A už úplně slyším, jak se budeš divit a říkat si, je tyjo, to by mě ani nenapadlo, že tyhle virální hity vznikly v zemích, kde můžete vidět polární záři, potkat soby nebo se plavit mezi obrovskými fjordy. Severské země jsou totiž hudebními velmocemi se spoustou naprosto fantastických interpretů. Od legendární skupiny ABBA až po trendující TikTokové senzace. Tak se pojďme nechat překvapit skvělou muzikou severu.
0: Soutěž.
1: Poslechni si norské hity a napiš mi, který se ti líbil a proč. Info k soutěži najdeš na webu radiojunior.cz v článku ke Star Parádě. No a teď už jdeme na to. Naše hudební expedice Sever startuje za 3, 2, 1, teď.
0: Star Paráda s Klárou Novákovou.
1: Naší první zastávkou je Norsko, v země vikingů, trolů a nádherné přírody. Právě odtud pochází hvězdy elektronické hudby jako Alan Walker nebo Kygo. Eurovizní vítěz Alexander Rybak, slavní zpívající sourozenci Markus a Martinus, jejich sestra Emma nebo bláznivé sourozenecké duo Ilvis. A tímto výčtem to zdaleka nekončí. No a kým tady začneme? Nejslavnější norskou skupinou všech dob. Aha, jejíž hit Take On Me s přelomovým animovaným videoklipem v roce 1985 okouzlil celý svět. Klip totiž jako jeden z prvních dokonale propojil hraný film s ručně kreslenou animací. Díky tomu to vypadalo, jako by zpěvák doslova vystoupil z komiksu do skutečného světa. Právě tento originální nápad, který byl na svou dobu naprosto revoluční, pomohl písni stát se nesmrtelným hitem. Aha, Take On Me.

0: Tak to byla nejslavnější norská skupina AHA, její legendární píseň s ikonickým videoklipem z roku 1985. Take On Me, která se stále hraje v rádiích a na nejrůznějších party a pořád zní stejně svěže a cool. Skupina AHA měla velký úspěch nejen v Evropě, ale i v USA, což se tehdy evropským kapelám dařilo jen výjimečně. Během kariéry si dali pauzu, ale později se znovu dali dohromady a stále koncertují. Jejich hudba tak přežila desítky let a pořád si nachází nové fanoušky napříč generacemi. No a třeba si najde i tebe.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: Stále zůstáváme v Norsku, ale teď už opouštíme 80. léta minulého století a teleportujeme se do století 21. za jedním z nejúspěšnějších DJů a producentů současnosti, Alanem Walkerem. Sice se narodil v anglickém Northamptonu, ale protože je jeho maminka Norka, tak se v jeho dvou letech přestěhovali do Bergenu v Norsku. No a teď kvízová otázka. Tušíš, kde Alan Walker začal skládat svou první hudbu? Bylo to za A v profesionálním hudebním studiu, nebo za B doma na notebooku ve svém pokoji, nebo za C ve školní hudební učebně. No a správná odpověď je? Alan Walker nestudoval žádnou hudební školu a hudbě se nevěnuje ani nikdo z jeho rodiny. Od dětství ho ale zajímaly počítače a grafický design. No a když uslyšel songy DJ Davida Visla, začal si s ním dopisovat, protože chtěl pochopit, jak se elektronická hudba skládá. Jak na to se pak učil úplně sám, jen díky tutoriálům na YouTube. Už ve 14. ve svém dětském pokojíčku. Borec, co? Od té doby složil muziku i pro spoustu počítačových her, například pro Death Stranding. My si ale právě teď pustíme jeho přelomový single Faded, který složil mezi 16 až 18 lety, no a z neznámého kluka udělal jednu z největších hvězd elektronické muziky. Jo a ještě jedna zajímavost. Alan Walker vystupuje v černé kapuci a masce, která vypadá jako černá rouška. Takže při koncertování z jeho obličeje vidí fanoušci jen jeho oči. Alan Walker, Faded.

Posloucháš speciální Star parádu Rádia Junior plnou úžasných hitů z Norska. A jsem si skoro naprosto jistá, že světově známý single Faded od Alana Walkera musíš na 100% znát. Že jo? A jestli pravidelně posloucháš vysílání Rádia Junior, tak budeš znát i následující pecku. Schválně, jestli uhádneš, kdo ji naspíval. Jsou to dvojčata Bráchové, kteří od 5 let zpívali ve sboru. V 9 napsali svůj první hit Tu drepe van, což si můžeme přeložit jako 2 kapky vody. A hned s ním vyhráli norskou televizní soutěž Melody Grand Prix Junior. Ve 13 vydali své první album s názvem Hey, zpívané ještě v norštině. Ve 14 přidali už anglické Together, no a od té doby se proslavili skoro na celém světě a už mnohokrát koncertovali i v Česku. Už víš, o kom je řeč? No jasně, že to jsou Bráchové Markus a Martinus, kteří se narodili 21. února roku 2002. Přičemž Markus je o 15 minut starší, od 5 let hraje na kytaru a je to levák. Zatímco Martinus je logicky o 15 minut mladší, od 5 let hraje na klavír a je to pravák. No a my uděláme skok časem a poslechneme si, jak zní jejich hlasy teď.

2024 probojovala do finále mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize a se singlem Unforgettable skončila na skvělém 9. místě. Ale představ si, že nereprezentovali své rodné Norsko, ale Švédsko. Divíš se proč? Tak tady je vysvětlení. Ve Švédsku už několik let žijí i pracují a patří tam mezi největší popové hvězdy, stejně jako jejich ségra. Jo, jo, slyšíš dobře. Markus a Martinus mají mladší sestru. Jmenuje se Emma Gunnarsen. Narodila se 17. června 2008 v norském Trofosu. Svůj první single vydala v pouhých 8 letech a jmenoval se Angler i sne, tedy Andělé ve sněhu. Písnička se stala v Norsku velkým hitem a na internetu nazbírala miliony zhlédnutí. Zajímavé je i její umělecké jméno Emma. První a poslední písmeno se píše malé, zatímco uprostřed má dvě velká písmena M, což má symbolizovat malou poctu jejím slavným bratrům Markusovi a Martinusovi. Emma ale rozhodně není jen mladší sestra od Markuse a Martinuse. Má vlastní hudební kariéru, vlastní televizní pořad, který dokumentuje její život jako teenagerky na jedné straně a hudební hvězdy na straně druhé. No a v roce 2026 se dokonce probojovala do finále norského národního kola Eurovize s písní Northern Lights, která je inspirovaná krásou norské přírody a polární.

0: Tak to byla Emma Gunnarsen, sestra dvojčat Markuse a Martinuse a její single Diva. Sebevědomý popový song o dívce, která je nepřehlédnutelná, ví to o sobě a nenechá si od nikoho mluvit do života. Zkrátka Diva. Výrazná osobnost, co přitahuje pozornost a jde si za svým. A tak budeme Emě držet palce, ať se mezi jejími hity urodí takový, který obletí celý svět. Přesně tak, jako se to podařilo následujícímu norskému hudebníkovi.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: Znáš DJ a producenta, který si říká Kygo? Tak i on pochází z Norska a do světové pop music se zapsal třeba i tím, že proslavil hudební styl zvaný Tropical House. Ten připomíná léto, pláže a slunečné prázdniny. No a já se tomu vůbec nedivím. V Norsku totiž bývají dlouhé a chladné zimy. Teploty tam často klesají pod bod mrazu a ve vnitrozemí nebo na severu se můžou dostat i k přibližně minus 20 stupňům Celsia, někdy i níž. V létě se většinou pohybují zhruba mezi 15 až 25 stupni. No a k tomu všemu v zimě nastává na severu země polární noc, kdy slunce několik týdnů vůbec nevyjde nad obzor. Zatímco v létě zase mají půlnoční slunce, kdy je světlo skoro pořád. Možná právě proto zní hudba DJ Kygo tak slunečně a optimisticky, jako malý kousek léta, který si můžeš pustit kdykoliv během roku. A teď už si pojďme zahrát jeho průlomový single z roku 2014, Firestone, který naspíval australský zpěvák Conrad Sewell. Písnička se stala obrovským mezinárodním hitem a odstartovala Kygovu cestou mezi největší hvězdy elektronické hudby. A o čem vlastně Firestone je? O tom, že když se potkají dva správní lidé, mohou společně zažehnout jiskru, která jim změní život. Proto se v písni zpívá o ohni, světle a energii, kterou si lidé navzájem předávají.

0: Taky ti tento song přišel povědomí, jak by ne, když se od roku 2014 pravidelně objevuje v letních playlistech po celém světě a člověk má hned pocit, že je na pláži pod palmami a slyší šplouchání moře. Právě tam jsme se na chvíli přinesli díky singlu Firestone, který sice naspíval australský zpěvák Konrad Sewell, ale veškerou hudbu dal dohromady norský DJ a producent Kyre Gorvale Dahl, kterého celý svět zná pod přezdívkou vytvořenou ze začátečních slabik jeho jména. Kygo.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: Posloucháš speciální Star parádu Rádia Junior plnou těch největších hitů z Norska. A my se teď od Tropical Houseu přesuneme k úplně jinému hudebnímu stylu i náladě. K písničce, která si získala miliony fanoušků hlavně na TikToku a Instagramu. A já jsem fakt zvědavá, jestli ji znáš. Jmenuje se We Fell in Love in October. Zamilovali jsme se v říjnu a stojí za ní Girl in Red, vlastním jménem Marie Ulvene Ringheim, která taky pochází z Norska a hudbu začala tvořit v 15 letech úplně sama doma v pokojíčku, jen s počítačem a kytarou. Své první písničky nahrávala doma, pak je sdílela online a získávala stále více a více fanoušků. Ti vnímají především jako hlas mladé generace, protože zpívá o věcech, které sami zažívají a její písničky jsou vlastně takovými malými hudebními deníčky. A tady už je její virální indie popový hit, jemný, upřímný a trochu zasněný. Girl in Red, We Fell in Love in October.

0: Tak to byla Girl in Red a její písnička We Fell in Love in October, která si žije vlastním životem hlavně díky internetu a TikToku, kde ji lidé používají do videí o lásce, přátelství i úplně obyčejných každodenních momentech, které jsou ale vlastně úplně výjimečné. Tak si pojďme posvítit na hudební styl, ve kterém je písnička složena. Oficiálně patří hlavně do indie popu a taky do bedroom popu. Slovo indie je z anglického independent, tedy nezávislý. Původně to znamenalo hudbu, kterou si umělci vydávali sami, bez velkých hudebních firem. Dnes už ale označuje hlavně osobitý popový styl, originální, jemnější a hodně emotivní. No a co znamená bedroom pop? Je to hudba, která vzniká často doslova doma v pokoji na počítači nebo s jednoduchým vybavením, takže zní hodně upřímně a blízce, jako by ji někdo zpíval jen pro tebe. Tak co? Taky si doma složíš svůj bedroom pop?
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: V dětském pokoji vznikl i megahit Runaway od norské zpěvačky Aurory, a to se podrž, když jí bylo teprve 11. Samotnou skladbu pak oficiálně vydala v roce 2015 ve svých 19 letech a o pár let později se stal naprostou senzací na TikToku. Lidé ho používali v milionech videí a písnička si získala fanoušky po celém světě. Jak by taky ne. Aurora má jeden z nejzajímavějších hlasů současné popové hudby. Fanoušci ji často přezdívají lesní víla, elfka severu nebo dokonce hlas norských fjordů, protože její zpěv zní jemně, tajemně a skoro pohádkově. Není divu, že si ji tvůrci filmu Ledové království 2 vybrali jako tajemný hlas, který ve slavné písni Into the Unknown volá Elzu do neznáma. Ty vysoké tóny hned na začátku zpívá Aurora a hned po ní uslyšíš Elzu v podání americké zpěvačky Idene Menzel.

A jen tak mimochodem, bylo to Norsko, které se stalo předobrazem pro ledové království. Když se ve filmu objeví zasněžené vrcholky hor, dřevěné kostely nebo hluboké fjordy, díváš se na krajinu inspirovanou skutečným Norskem. Ale teď už si pojďme pustit slavnou Runaway. Její základ složila norská zpěvačka Aurora v pouhých 11 letech ve svém pokojíčku.

Tak to byla Aurora a její slavná písnička Runaway, která si po letech našla cestu k milionům lidí po celém světě. Stala se i velkým hitem na TikToku a naprosto okouzlila americkou megastar Billie Eilish a spoustu dalších umělců. A po eterickém světě Aurory v naší star parádě plné největších hitů z Norska pořádně přidáme na tempu. Opět zamíříme na Eurovizi, kde v roce 2019 soutěžili songy ze 41 zemí. Norsko tam reprezentovalo popové trio Keino se skladbou Spirit in the Sky, která skončila na skvělém 6. místě. Od diváků sledujících tuto mezinárodní pěveckou soutěž na svých televizích dokonce získali ze všech soutěžících nejvíc hlasů. A já se tomu vůbec nedivím. Keino spojuje klasický pop s norským tradičním zpěvem Joik, který v písni uslyšíš v podání zpěvačky Alexandra Rotan. Právě tenhle mix moderní hudby a folkloru jim pomohl vytvořit nezaměnitelný styl, který si fanoušci po celém světě okamžitě zamilovali. Tak pořádně nastraš uši, 100% ten tradiční norský zpěv Joik v následující písničce uslyšíš. Je tu Keino a jejich Spirit in the Sky. Can't

Tak to bylo popové trio Keino a jejich Spirit in the Sky, píseň, která spojila moderní pop s norským tradičním zpěvem Joik a přinesla na Eurovizi úplně jiný zvuk. A tímto úspěchem Norsko na Eurovizi zdaleka nekončí. V roce 2023 se na naprosto fantastické páté místo probojovala zpěvačka Alessandra. Sice se narodila v Itálii, ale vyrůstala hlavně v Norsku, protože její maminka je Norka. A o čem je její píseň Queen of Kings? O síle, odvaze a o tom, že každý člověk může být králem nebo královnou svého vlastního života. Tedy jít si za svým, nebát se a stát se tím, kým opravdu je.

0: Tak to byla Alessandra a její energická písnička Queen of Kings, která na Eurovizi 2023 skončila na skvělém 5. místě a ukázala, že Norsko umí posílat do světa opravdu výrazné popové hymny.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A teď, co myslíš, vyhrál někdy některý z Norů Eurovizi? Správná odpověď je, že ano, byl to zpěvák a houslista Alexandra Rybak, který v roce 2009 drtivě zvítězil v 54. ročníku s písní s výraznými prvky norské lidové hudby, takzvaným folkpopem. Tento megahit se jmenuje Fairy Tale, což si do češtiny přeložíme úplně jednoduše jako pohádka.

0: Tak to byl vítězný song mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize v roce 2009 od Alexandra Rybaka. Jehož strhující vystoupení skvěle potrhla folklorní taneční skupina Frikar.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: A my v naší expedici Sever jedeme dál, protože Norsko umí být nejen chladné, vážné a silné, ale taky pořádně bláznivé. Připrav se snad na nejvíc crazy song vůbec, The Fox. What does the fox say? Na svědomí ho má norská komediální dvojice Ylvis, kterou tvoří dva televizní moderátoři a zároveň bratři Bart a Vigard. Pak mají ještě nejmladšího bráchu Biata, který pracuje jako pilot vrtulníku a občas si zaletí i na jejich koncert, kde s bratry vystupuje a jeho specialitou je song I Will Never Be a Star, Nikdy nebudu hvězda, kde zpívá o úspěchu svých bratrů, zatímco on nikdy slavný nebude. Každopádně jejich nejslavnější hitovka The Fox vznikla původně jako takový vtip a parodie na moderní pop. Nikdo totiž přesně neví, jak zní liška. A právě kolem toho je celý tenhle virální hit postavený. Ve skladbě se nejdřív zpívá o všech možných zvířatech a jejich zvucích. Pes dělá háv, kočka dělá mňau, pták dělá píp a myš dělá písk. Kráva dělá bů, žába dělá kvák a slon dělá tut. Kachny dělají kvák a ryba dělá bláb a tulen dělá au, au, au. Ale je tu jeden zvuk, který nikdo nezná. Jak dělá liška? No a po této otázce, what does the fox say, jako odpověď následují snad nejšílenější skřeky, co si umíš nebo snad ani neumíš představit. Jen si to poslechni. Ylvis, The Fox.

0: Tak tohle byl zaručeně nejbláznivější song dnešní Star parády. Bratrské komediální duo Elvis a song The Fox. What does the fox say? Který vznikl v roce 2013 a stal se jedním z prvních virálních hudebních videí, která obletěla celý svět díky sociálním sítím. A i když byl původně myšlený jako vtip, skončil jako jeden z nejznámějších norských hitů vůbec.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A my po téhle super dávce humoru zase trochu zpomalíme, protože Norsko má i úplně jinou hudební tvář, takovou, která je klidná, elektronická a krásně zasněná. Následující skladbu vydala norská elektronická dvojice Røyksopp, kterou tvoří Svein Berge a Torbjørn Rundland. Pocházejí z města Tromsø, které leží až za polárním kruhem, a když se do písně zaposloucháš, tak tu snově zasněženou polární krajinu díky svým uším uslyšíš i uvidíš. Skladba Apple vyšla v roce 2001 a stala se jedním z jejich prvních velkých mezinárodních úspěchů. Zajímavé je, že tenhle track se neproslavil jen v rádiích, ale objevil se i v počítačových programech a různých televizních pořadech, takže ho lidé často znali, aniž by tušili, od koho je.

0: Takhle zní jedna z nejznámějších norských elektronických skladeb vůbec. Jmenuje se Apple a je od dvojice Royksopp, která nás v myšlenkách přenesla na dlouhé norské pobřeží plné fjordu. No a teď rychlá kvízová otázka. Tušíš, kolik těch nádherných mořských zálivů, hluboce se zařezávajících mezi hory v Norsku je? Máš svůj tip? Zkus si jen tak pro sebe říct nějaké číslo. A správná odpověď je, že těchto mořských jazyků, takzvaných fjordů, je v Norsku víc než 1000. Soutěž. A my už jsme dorazili do cíle naší hudební expedice v zemi fjordů, vikingů, polární záře, losů a fenomenálních hudebníků. Doufám, že se ti můj dnešní výběr těch největších hitů z Norska líbil. No a teď už jenom hlasuj pro svého favorita. Více informací najdeš na webu radiojunior.cz v článku ke Starparádě. A jaký song se ti nejvíc líbil, mi klidně napiš i na radiojunior@rozhlas.cz. A do předmětu připiš Star Paráda. Díky!
1: Star Paráda s Klárou Novákovou.
0: A už jsme ve finále. Od legendární skupiny AHA přes Alana Walkera, Markusa Martinuse, Emu, DJ Kygo, Auroru, eurovizní hvězdy a bláznivé bratry z dua Ilvis zakotvíme u dua Nico a Vince. Oba mají kořeny v západní Africe, ale vyrůstali v Norsku. A právě tenhle mix kultur se odráží v jejich hudbě. Single Am I Wrong vyšel v roce 2013 a stal se z něj obrovský celosvětový hit. Dostal se do hitparád v USA i Evropě a dodnes patří mezi nejznámější norské popové skladby vůbec. Píseň je o jednoduché, ale silné myšlence. Když máš sen, jdi si za ním, i když ti ostatní nevěří. A přesně to je i taková tečka celé dnešní Star Parády. Každá z těch písní byla trochu jiná, ale všechny spojuje jedno. Odvaha, originalita a to, že Norsko dokáže posílat do světa hudbu, která se nestratí. Stylově v norštině se s vámi loučí mistr zvuku David Janečka a moderátorka Klára Nováková. Ahoj, neboli ha de pra. A příště se naše Star Paráda vydá do další severské země. Do Finska. Tak si nás určitě nezapomeňte pustit.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu budácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj

0: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí? Abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
1: V tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Radio Junior.
0: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
1: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
0: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Znáte děti z Bullerbinu? V 15-dílné četbě na pokračování je právě teď uslyšíte. Bullerbin je malá vesnička, kde jsou 3 statky a kromě dospělých tu žije pouze 6 dětí. Kluci Lasse, Bosse a Ole a holky Anna, Brita a Lisa. A právě 7letá Lisa vypráví, co společně prožívají. Každodenní příhody ze švédského venkova vám ukáží, jak dobré je mít dědečka nebo aspoň psa, že je potřeba objevovat nová naleziště jahod, kutat tajné chodby, budovat domečky a samozřejmě nocovat na seníku. Přátelství a dobrodružství vykukuje z každé věty slavného příběhu. Účinkuje Barbora Hrzánová, napsala Astrid Lindgrenová, překladatel Břetislav Mencák, režie Aleš Vrzák, připravila Vladimíra Bezdíčková, mistr zvuku Tomáš Pernický, dramaturgie Petr Gojda.

jednotíme řepu a dostaneme koťátka. Dostala jsem ještě víc peněz, které jsem si mohla dát do pokladničky, protože jsem pomáhala jednotit řepu. To jsme dělali společně, my všechny děti z Bullerbynu. Vlastně jsme měli Lasse a Bosse a já jednotit řepu, co patří k Milan Gordenu, a Oletu, co patří k Sir Gordenu. Ale místo toho jsme si navzájem pomáhali jednotit všechnu řepu dohromady. Dostali jsme zaplaceno za každou vyjednocenou řádku 40 érů za ty dlouhé a 20 érů za ty nejkratší. Měli jsme na sobě zástěry z pytloviny, abychom si neotlačili kolena. Brita a Anna a já jsme měli na hlavách šátky a maminka řekla, že vypadáme jako malé babky. Měli jsme sebou plechový džbán plný šťávy, kdybychom dostali žízeň. Žízeň jsme dostali okamžitě a tak jsme si vzali dlouhá stébla slámy. Strčili jsme je do džbánu, klečeli jsme kolem něj a pili. Bylo to strašně prima srkat šťávu slámkami a tak jsme pili a pili a najednou byl džbán prázdný. Ale Lasse ho vzal a běžel do lesíčka k prameni a přinesl nám vodu. Když jsme jednotili řepu, celou dobu jsme se bavili a vyprávěli si pohádky. Lasse začal vyprávět strašidelné historky, ale když svítí slunce, tak vůbec strašidelné nejsou. A tak si Lasse vzpomněl, že budeme závodit v tom, kdo dovede nejvíc klít. Ale Brita a Anna a já jsme se k němu nepřidali, protože paní učitelka řekla, že klejí jenom hlupáci. Lasse zkusil klít jen tak trochu pro sebe, ale asi mu to moc dobře nešlo, protože toho brzy nechal. Nejvíc zábavy při jednocení bylo první den. Potom už to bylo trochu nudné, ale přesto jsme pracovali dál, protože všechno muselo být hotovo. Jednou, sotva jsme začali, řekl Lasse Olovi. Petruska saldo bum bum. A Ole mu odpověděl. Kolifink, kolifink. A Bosse řekl. Mojsi dojsi, filibom ararat. Zeptali jsme se, co tím mysleli. A Lasse řekl, že je to taková zvláštní řeč, které rozumějí jenom kluci. Řekl, že pro holky je to příliš těžké. Haha, řekli jsme, stejně tomu sami nerozumíte. Náhodou tomu rozumíme, řekl Lasse. To první, co jsem řekl já, znamená, dnes je krásný počasí. A pak odpověděl Ole, ovšem, ovšem. A potom řekl Bosse, štěstí, že tomu holky nerozumějí. Potom mluvili tou svou řečí celé dlouhé litanie. Nakonec řekla Brita, že my máme taky svou zvláštní řeč, které rozumějí jenom holky. A pak jsme tou řečí začali mluvit. A tak jsme klečeli v řepništi a mluvili jsme těmi našimi různými řečmi celé dopoledne. Nezdálo se mi, že by byl mezi nimi zrovna nějaký rozdíl, ale Lasse řekl, že naše řeč je blbá. Kolifink, kolifink, řekl zase Ole. A tolik už jsme rozuměli řeči kluků, že jsme věděli, že to znamená ovšem, ovšem. A od té doby neříkáme Olovi jinak, než Ole kolifink. Jednou odpoledne, když jsme si udělali přestávku a zrovna jsme seděli na hromadě kamení, pili čokoládu a jedli namazané chleby, nebe se docela zatáhlo a přišla strašná bouřka. A padaly kroupy. Napadlo jich tolik, že byly opravdické závěje zrovna jako v zimě. Začali jsme utíkat.
Byli jsme bosy a jak jsme utíkali v závějích, mrzly nám nohy. Letíme ke Kristin do Levnasu, řekl Lasse. Děláme vždycky to, co Lasse řekne, a teď jsme to udělali taky. Kristin bydlela v červeném domečku kousek odtud. Utíkali jsme tam a naštěstí byla doma. Kristin je už stará, vypadá jako babička a je hrozně hodná. Byla jsem u ní už hodněkrát. Je mi náčku, děti, řekla a spráskla ruce a pak ještě dodala, chudáčkové malí. Rozdělala v pokoji v krbu velký oheň, abychom si mohli sundat mokré šaty a ohřát si nohy u ohně. A pak nám Kristin pekla oplatky v železné formě, kterou držela nad ohněm. Taky nám uvařila kávu v konvici, která stála na třech nožkách přímo uprostřed plamene. Kristin má tři kočky a jedna z nich právě měla koťata, která teď ležela v koši a mňoukala a byla hrozně roztomilá. Byla čtyři a Kristin řekla, že je musí dát pryč a nechat si jen jedno, protože jinak by měla dům plný koček a neměla by kde sama bydlet. Je, nemůžete nám je tedy dát, vykřikla Anna. Kristin řekla, že bychom si je samozřejmě mohli vzít, ale co prý by tomu řekly naše maminky? Koťata má přece rád každý, řekla Brita. A tak jsme žadonili a prosili, abychom to aspoň směli zkusit. Představte si, že to vyšlo přesně. Jedno kotě do Norgordenu, jedno do Melangordenu a jedno do Sergordenu. Lasse vybral kotě pro nás. Byl takové strakaté, s bílou skvrnkou na čele. Brita a Anna dostali celé bílé a Ole dostal černé. Když nám šaty uschly, šli jsme s našimi koťaty domů. Jsem ráda, že kočičí mámě aspoň jedno kotě zůstalo, protože jinak by jí nezbylo žádné dítě. Naše kotě jsme pojmenovali Mourek. Brita a Anna pojmenovali to své kotě Micka a Ole to svoje Macour. Žádné z našich maminek to nevadilo, že jsme si přinesli domů koťata a směli jsme si tedy je nechat. Hodně jsem si s Mourkem vyhrála. Přivázala jsem na provázek papírový střapeček a běhala jsem s ním dokola a Mourek běžel za ním a snažil se ho chytit. Lasse a Bosse si s ním napřed taky hráli, ale brzy je to přestalo bavit. A tak jsem musela sama dohlížet, aby dostal jídlo. Pil mléko v kuchyni z malé misky, ale vůbec ne tak, jak to dělají lidé. Vystrkoval jazyček, který byl docela růžový, a mléko vylizoval. Přichystala jsem mu košík, aby měl kde spát. Hezky měkce jsem mu v něm ustala. Občas jsme pouštěli Mourka, Micku a Macoura, aby si spolu hráli na trávníku, protože to byli sourozenci a byli jistě rádi, že se mohou sejít. Při jednocení řepy jsem si vydělala 9 korun a 40 eurů a dala jsem si je do pokladničky, protože si chci šetřit na kolo. Na červené kolo. Jak Ole dostal psa. Ole nemá žádné sourozence, ale za to má psa. A samozřejmě taky Macoura. Pes se jmenuje Svip. A teď vám povím,
jak Olek Svitpovi přišel a řeknu vám to přesně tak, jak nám to Ole vyprávěl. Na poloviční cestě mezi Bullerbynem a Sturbínem bydlí Švec, který se jmenuje Snell. Když k němu přijdeme, abychom si odnesli spravené boty, nejsou nikdy hotové, i když nám to třeba předtím stokrát slíbil. A kde říká, že je to proto, že se tolik opíjí. A právě jemu dřív Svip patřil. Švec nikdy nebyl na Svipa ani trochu hodný a Svip byl nejzuřivější pes v celé farnosti. Věčně byl jenom uvázaný u boudy a kdykoliv někdo přišel ke Snélovi s botami, vyřítil se Svip z boudy a štěkal. Hrozně jsme se ho báli a nikdy jsme se neodvážili k němu přiblížit. Taky Ševce jsme se báli, protože byl pořád nabručený a říkal, že děti jsou pakáž, která by měla dostávat výprask každý den. Svip dostal taky hodně nařezáno, přestože byl pes a ne dítě. A když byl Snell opilý, úplně zapomněl dát Svipovi jídlo. Tenkrát, když byl Svip ještě u Ševce, vždycky jsem si myslela, že je to ošklivý a zlý pes. Byl špinavý a rozježený a pořád vrčel a štěkal. Ale teď si zase myslím, že je to milý a hezký pes. To Ole z něho udělal hodného psa. I Ole sám je takový hodný. Jednou, když šel Ole k Ševci s botami a Svip se na něj jako obvykle vyřítil a štěkal a vypadal, jako by ho chtěl roztrhat, Ole se zastavil a začal se s ním povídat. Řekl mu, že je pěkný pejsek a že by neměl takhle štěkat. Stál přitom samozřejmě hezky daleko, aby na něj Svip nemohl. Svip ale zůstal stejně vzteklý jako předtím a vůbec se nechoval jako nějaký hodný a pěkný pes. Když si Ole přišel pro boty, přinesl Svipovi kost. Svip štěkal a vrčel, ale byl strašně hladový a tak se do kosti zahryzl. Celou tu dobu, co žral, stál Ole kousek stranou a říkal mu, že je pěkný a hodný pes. Ole potom musel pro ty boty ještě mockrát, protože nebyly hotové a vždycky sebou přinesl pro Svipa něco dobrého. A tak jednoho krásného dne už na něj Svip nevrčel, ale jenom tak štěkal, jako psi štěkávají, když uvidí někoho, koho mají rádi. A Ole šel k němu a poplácal ho a Svip mu lízal ruku. Jednou se stalo, že Švec zakopl a vyvrkl si nohu. Vůbec se nestaral, jestli dostal Svip nějaké jídlo. Olovi bylo psa líto a tak šel ke Snélovi a zeptal se ho, jestli by se mohl o Svipa starat, dokud bude mít Snell bolavou nohu. Ale Snell řekl, haha, to bude podívaná, jak se k němu přiblížíš, skočí ti na krk. Ale Ole šel ven ke Svipovi, poplácal ho a Švec stál u okna a viděl to. A tak tedy řekl, že Ole smí zatím na Svipa dohlédnout, když on sám teď nemůže. Ole to hezky ve Svipově boudě uklidil, dal tam nové seno, vyčistil mu misku, nalil do ní čistou vodu a dal mu pořádně nažrat. Potom ho vzal sebou na dlouhou procházku až domů, do Bullerbynu a pes skákal a kňučel nadšením, protože dřív byl pořád přivázaný u boudy a měl už toho dost. Celou tu dobu, co měl Švec bolavou nohu, chodil Ole pro Svipa a běhal s ním venku.
My jsme s ním taky běhali, ale Svip měl nejradši Ola a nikdo jiný ho nesměl vzít za obojek, to Svip hned vrčel. Ale když se Ševci noha zahojila, řekl Olovi: tak, a teď už mám těch bláznivin zrovna dost. Pes je hlídací a bude v boudě. Svip myslel, že bude moci jít zase s Olem na procházku jako vždycky, a skákal a radostí kňučel. Ole říkal, že když pak šel po svém a nevzal ho sebou, Svip začal naříkat a byl moc smutný. I Ole byl smutný. Kolik dní? A nakonec se na to jeho tatínek už nemohl dívat a šel ke Snelovi a Svipa Olovi koupil. A my děti z Bulerbinu jsme všechny šli k Olovi a dívali jsme se, jak koupá Svipa v jejich prádelně. Taky jsme trochu pomáhali. Když byl Svip vykoupaný, osušený a vykartáčovaný, byl zrovna takový jako každý jiný pes. A teď už nikdy není zlý a nemusí být uvázaný. Každou noc spí pod Olovou postelí a když se my, bulerbinské děti, vracíme ze školy, Svip čeká na Ola na poloviční cestě a nese mu domů tašku. Ale nikdy nejde až ke Snelově chalupě. Asi se bojí, že ho Švec chytí a odvede zpátky. Je prima mít vlastní zvíře, ale dědeček je taky dobrý. Je prima mít svoje domácí zvíře, ale opravdu jen svoje vlastní. Já bych chtěla mít psa, ale nemám. Máme u nás v Bulerbinu moc zvířat, koní a krav a telat a prasat a ovcí. A pak má maminka spoustu slepic. Říká, že je to bulerbinská slepičárna a maminka posílá vejce každému, kdo chce mít kuřata. Jeden z našich koní, který se jmenuje Ajax, je můj. Ale přece jen není tak docela můj, jako třeba Svip Olův. Za to mám králíky a ti patří opravdu jenom mě. Bydlí v kleci, kterou mi udělal tatínek, a každý den jim musím dávat trávu a listy z pampelišek. V zimě králíkům přestěhu klec do stodoly. V naší zahradě stojí starý strom, kterému říkáme sový strom, protože v něm bydlí sovy. Jednou bos se na ten sový strom vylezl a vzal sovám vajíčko. V hnízdě byla 4 vajíčka, takže sovám alespoň 3 zbyla. Bos se vajíčko vyfoukl a uložil si je do skříně mezi ostatní ptačí vajíčka. Ale pak si usmyslel, že si udělá legraci ze sový mámy. Vylezl tedy zase nahoru k hnízdu a místo toho sovýho vajíčka jí tam dal slepičí. Bylo to opravdu zvláštní, že si toho sový máma vůbec nevšimla. Kde pak? Seděla na vajíčkách a jednoho krásného dne vykukovali z hnízda 3 malé sovičky a 1 kuřátko. Sova se asi podivila, když uviděla, že jedno z jejich dětí vypadá jako malý žlutý míček. Bo se dostal strach, že se kuře sově třeba nebude líbit, a tak je vzal z hnízda pryč. Ostatně je to moje kuře, řekl. Uvázal mu na nožičku červenou nitku, aby je líp poznal, a pak je pustil mezi maminčina kuřata. Říkal mu Albert, ale když Albert trochu povyrostl, nebyl z něho kohoutek, ale slepička. A tak jí Bose začal říkat Albertína.
Teď už je z ní velká slepice a když bose jí vejce, říká: tohle vejce mi určitě snesla Albertína. Albertína lítá a plácá křídly víc než druhé slepice. Bose říká, že je to tím, že se vylíhla v sovím hnízdě. Jednou si Lasse usmyslel, že by měl mít taky nějaká vlastní zvířata. Proto si políčil v prasečinci 3 myší pasti. Chytil 16 velkých myší a zavřel je do bečky. A napsal na ní Bulerbinská myšárna. Ale přes noc mu myši z bečky utekly a tak měl po myšárně. A nač bys měl mít nějakou myšárnu, řekla mu Brita. Myši přece nesnášejí vejce. Náhodou by to bylo prima mít myšárnu, ale tomu ty nerozumíš, řekl Lasse, protože ho mrzelo, že mu myši utekly. Brita a Anna nemají žádného psa a žádné králíky, ani žádné jiné zvíře, ale mají dědečka. Je to určitě nejhodnější dědeček na celém světě. My, děti z Bulerbinu, mu říkáme dědečku, i když není dědeček nás všech, ale jen Brity a Anny. Bydlí v Norgordenu, má tam v prvním patře svůj pokoj. A to je tak příjemný pokoj a takový příjemný dědeček, že my děti tam všechny chodíme, když nemáme právě nic jiného na práci. Dědeček sedí v houpacím křesle a má dlouhatánský bílý plnovous, úplně jako nějaký skřítek. Má tak špatné oči, že skoro nic nevidí. Nemůže si číst v knihách ani v časopisech, ale to nevadí, protože stejně ví všecko, co je v knihách napsáno. Vypravuje nám třeba něco z biblické dějepravy a jak to chodilo na světě dřív, když byl ještě malý kluk. Brita a Anna a já mu zase čteme z novin o tom, kdo umřel a kdo právě slaví padesátiny a o všech neštěstích a inzeráty a zkrátka všechno. A když je v novinách, že někde uhodil blesk, dovede nám dědeček vypravovat nejmíň o 20 všelijakých místech, kde kdysi uhodilo. Nebo když se tam píše, že někoho potrkal bík, vypravuje nám dědeček o všech lidech, o kterých ví, že je napadl zlý bík. A tak to trvá hodně dlouho, než přečteme celé noviny. Někdy mu čtou kluci, ale on je radši, když mu čte Brita, Anna nebo já, protože kluci to odbývají a některé inzeráty přeskakují a podobně. Dědeček má v šatníku bedničku s nářadím a to si kluci od něho smějí vypůjčit a on jim pomáhá utěsňovat škvíry v člunech a všechno možné, třeba že nevidí. A když kluci chtějí lít cínové vojáčky, jdou k dědečkovi a taví si olovo v jeho kachlových kamnech. V šatníku má dědeček vždycky krabici plnou jablek. No, vždycky ne, to se ví, ale když je zrovna jejich doba, to potom pokaždé dostaneme jablko. Kupujeme pro něj cukrkandl dole ve sturbínu a ten má schovaný v pytlíku v rohové skříni. Dostáváme od něho i jablka, i cukrkandl. Dědeček má v okně pelargonie a přestože je skoro slepý, moc pečlivě je ošetřuje. Povídá si s nimi celé hodiny. A na stěnách v dědečkově pokoji visí krásné obrazy. Z těch se mi líbí zvláště 2.
Na jednom je namalován Jonáš v břiše velryby a na druhém je velký had, který utekl ze zvěřince a právě škrtí nějakého člověka. Ten obraz není možná ani tak hezký, ale je strašidelný a napínavý. Když je krásné počasí, vyjde si dědeček na procházku. Má hůl a tou si před sebou oťukává cestu. V létě sedí většinou pod velkým jilmem, který stojí uprostřed trávníku před Norgordenem. Tam se sluní a vždycky hned, jak si sedne, řekne: ach jojo. Ptali jsme se ho, proč říká ach jojo. A dědeček nám odpověděl, že to říká, protože vzpomíná na dobu, kdy byl mladý. Myslím, že to bylo už moc dávno. Ale je to úžasné, že vůbec může být na světě takový hodný dědeček. Mám ho moc ráda. Toho bych si přála ještě víc než třeba psa.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí pohádkové poklady.
1: Byl jeden táta s mámou a měli tři syny. Jmenovali se František, Pepík a Honzík. Teď povídá táta, když ti dorůstali, Pepík a František. Hoši, vy musíte na řemeslo. Tak jeden se učil ševcem a jeden krejčím. A ten nejmladší, že zůstane při nich doma. Honzík. No, když se hoši vyučili, začali potom řemeslovat. Řemeslovali, ale nic jim z toho nekoukalo. Takže půjdou do světa na zkušenou. Nejdřív se vypravil Pepík. Máma mu napekla buchet, zavázal si je do uzlíčka a šel na vandr. Šel pořád, už takový kus, sedl, rozdělal uzlík a dal se do milých buchet. Tu se okolo něho obsypalo mravenců, aby jim dal něco jíst. No a on jim povídá, vy mrňoulata, jděte mi z očí, nic pro vás nemám, mám jen pro sebe. Smetl je z rukávu a šel dál. Šel pořád, až přišel k vodě. Kapr se tam házel na blátě. Pepíku, pojď mě vytáhnout. I když jsi tam vlezl, tak si zas vylez, já takovou službu nedělám. Šel zase dál, až přišel na zelenou louku a tam se dva čerti prali a křičeli, pojď nás roztrhnout. A on se otočil. I to by se mi tak chtělo. Když jste se do sebe dali, tak se nechte být. A to bude nejkratší. A pak chodil a pochodil a nic nemohl vyzískat. Buchty snědl a tak se sebral a jde domů. Přišel domů s nepořízenou. Pak povídá druhý, hlásil se. Já půjdu na vandr. Máma zase těch buchet napekla a šel František. No tak zase přišel na ta samá místa, zas ti mravenci se k němu sesypali, aby jim dal něco pojíst. On je zkrátka odbil, že nic pro ně nemá, že to má pro sebe, aby si táhli. Tak se najedl, sebral se a šel zas dál, až přišel zas nedaleko rybníka, co ten kapr v blátě tam skákal a křičel, Františku, pojď mě vytáhnout a hoď mě do rybníka. Hej, to bych byl hloupý. Když jsi tam vlez, tak si zas vylez. Já se s tebou mazat nebudu. Tak ho zas odbil. Sebral se a šel zas dál. Až přišel zas na tu louku zelenou a tam ti dva čerti se prali. Nechal je také být. No, tak potom se sebral, pochodil sem a tam, peníze mu došly a živobytí taky, tak přišel zas domů. Doma se mu smáli, že si vysloužil houby s octem. Teď se hlásí nejmladší, Honza. No takže půjde ten. Máma ho nechtěla pustit, plakala, ale chtěj, nechtěj, Honza se sebral a rozloučil se se všemi. Přijde s ranečkem na zádech na tu mes. Mravenci se k němu sehnali a on jim povídá, ale moje drobátka, vy chcete být taky živi. Rozdrobil jim jednu buchtu, druhou, ti se nasytili a nejstarší mu povídá, poslouchej, Honzíčku, až bys nás potřeboval, jen si vzpomeň, někdy ti to oplatíme. No dobře. Tak se sebral a šel dál. Šel pořád, až druhý den přišel k tomu velkému rybníku. Kapr se tam ještě házel na blátě a nemohl vylézt. Honzíčku, pojď mě vytáhnout a hoď mě do rybníka. A co pak, že jsi tam lezl? No, jen mě vytáhni. Honza ho chyt a vytáhla žbluňk do toho rybníka. Tak ti děkuju, tak ti děkuju a já ti budu taky nápomocný. Tak Honza šel. Přijde na tu zelenou louku, ti dva čerti ještě se tam brali a křičeli, Honzíčku, pojď nás roztrhnout. Když jste tak černí, umazaní a já se vás bojím. I nic se nestarej. Tak Honza se rozběhl mezi ně, ti se rozlétli každý na jednu stranu a bylo po pranici. A oni mu povídají, až nás budeš potřebovat, přijď a jen zavolej, vy černí, pojďte sem a my se ti objevíme. a teď můžeš jít dál. Sebral se a šel. Putoval sem a tam, živobytí šetřil, aby mu dlouho trvalo, až přijde 5., 6. den na jednu hospodu a bylo to nedaleko od královského zámku. Ptá se, co tam je nového. Šengýř mu povídá, inu, to je nového, že našeho krále dcera má se dostat na roztrhání draku. No, když to je tak, jestli by ho tam nechal do rána? No, a že nechá. Tak si své věci složil a na všechno se vyptal, jakže se mají. Prý se ta princezna dostane draku, metali se losy a padlo to na ní. On zapovídá, a kdy to bude? Už za 2 dny bude od draka roztrhána. No, tak Honza si to povážil. A co, abych já ho sprovodil se světa? Šengýř mu povídá, o, človíčku drahý, co se jich na to vynasnažilo a sedlatí rytíři a všichni přišli za potravu, ten drak je pohltil.
2: To nic, já ho svedu se světa.
1: No, kdybys to dokázal, dostaneš princeznu a půl toho království. No dobře. Ale teď 2. den šenkýř na nic nekoukal a donesl to ke králi, že takový mladík se u něj ubytoval a že tam čeká, až to bude. Hned král pro něj poslal. On za tam přijde, že by chtěl toho draka odpravit. Král hned k tomu svolil a aby si vybral z jeho zbroje, jakou chce. To, že on jen chce vědět určitou hodinu, kdy princezna půjde na smrt, aby té chvíle jí mohl předejít a tam čekat. Král mu to určil. 3. den na 10. hodinu, že to bude. Rozloučil se s králem a šel na tu hospodu. A teď si tak rozmýšlí, jak daleko asi šel z té louky, ale když si vzpomněl, že tam byl předpolednem, viděl, že to není daleko. Tak nic, ten 3. den vstal, aby mu nechali otevřeno, a šel tam na tu louku a přišel včas. Zavolal. Kde jste vy 2 černí hoši? Ti se hned objevili, co si přeje. Když jste mi to slíbili, já bych toho draka rád sprovodil, tak chci, abyste mi byli nápomocní. Ať je to na kterou chce stranu. Dejte mi koně a dobrou šavli. No jak mu dali koně černého jako uhel, dali mu šavli, každý na ní naplil, aby dobře sekala a všecko rozsekala. Tu zbraň mu připjali a když se ozbrojil, sedl a už byla malá chvilka do toho. Ale kůň letěl, že ani pták by ho nedohonil. A Honza tam přijel včas. No tam byla síla lidu na podívanou a vysvoboditel nikde. Až v poslední chvíli tady najednou se žene na černém koni jezdec se zlatou přilbicí, všecko se na něm jen lesklo, brnění a pás, no snad to bylo všecko od zlata. Nikdo neřekl ani slova, jen čekali, co se bude dít. A Honza přijel zrovna na to místo, kde drak měl výjít a tam čekal. Přišla za chvilku doba, a drak se vyřítil z díry ven a povídá, co chceš ty pozemský červíčku se mnou si zahrát? Jo, už takových panáčků přišlo na mě víc jako ty. No, povídá Honza, jen polez dál, nemám kdy, abychom byli hotovi. Za chvilku budeš ptákům za potravu. Jak to řekl, drak se silně rozlobil a najednou se celý vyřítil z té díry. Ale Honza po něm skočil a začal ho sekat jako do jítrnic. A drak sršel z něho oheň z kolika hlav. Ale ten kůň nic, kopal po něm kopity a Honza zase sekal až do únavy, až poslední hlava ulítla. A teď spustila z dály kapela muzikantů s velikou slávou, že je dcera království vysvobozená. No, a tak ten rytíř, ten Honza dal hned rukou znamení, ať všichni lidé trochu ustoupí naspět. Tak oni poslechli napokyn. Honza vyřezal všem 9 hlavám jazyky a dal si je do své torbičky, kterou měl u sebe. Princezna na něj čekala. Vrátil se k ní, chtěla, aby s nimi jel do jejich hradu, že si ho jako manžela odveze. Ale Honza jí na to povídá: a to já jsem jen sprostý člověk, ani ti nemám co dát svatebního, ještě bys mi to mohla někdy vyčíst do očí. To leda až za rok a za den. A dříve, že to být nemůže, vrátili se zpět. Tak mu chtěla dát nějaké peníze na cestu. A on, že peníze nepotřebuje, že má. Tak stáhla z prstu zlatý prsten a ten mu navlékla na věčnou zavdanou. Ještě si dali s Bohem a Honza se obrátil na zpáteční cestu. Jel do té hospody, aby si tam vypořádal svou útratu. Tam už byl kopec lidí, všichni se radovali. Honza si koně nechal venku stát, srovnal to se šenkýřem, dal mu s Bohem, sedl na koně a jel pryč až na tu louku zelenou. Tam přijel a koně nechal pást a zavolal: hej hoši, už jsem tady. No a hoši se objevili, oba dva na jednom koni seděli. Pak si sedl každý na jednoho. S Honzou se rozloučili a řekli mu, že už jich nebude potřebovat. Šel rovnou cestou až domů. Přišel domů a hoši se mu smáli, že jde s nepořízenou. Ten kočí, který vezl princeznu na zpáteční cestě, vzal si těch 9 hlav s sebou a princezna se mu musela zapřísáhnout na cestě, že on je ten, který toho draka zprovodil se světa. A že si vezme jeho za manžela. A takto ta mladá princezna musela odpřísáhnout, ale pak na její prosbu se to odložilo, že dala tomu prvnímu slovo a myslela si, že to nějak vypadne. Když svatba byla před dveřmi, mladá princezna dostala radu od jedné čarodějnice, aby dříve, než si kočího vezme, mu dala 2 úlohy, a totiž jednu. 3 pytle popela a 3 pytle máku smíchat dohromady a vybrat mák. A kdo jí přinese z vody ty zlaté perly, co tam vytrousila při koupání? To bude druhá věc. A tu jde ráno okolo Honzových stará babička, než Bůh nebeský dával den, a milý Honza vyháněl kozy na pastvu. Chvilku spolu pořečili a ta babička mu povídá: víš-li pak, Honzíčku, co? Že tvá princezna rozsypala perly ve vodě a žádný je nemůže sebrat do šňůrky. A 3 pytle máku smíchaného to uložila kočímu vybrat. Tomu kočímu, co si má zítra brát. Honza, jak to slyšel, nechal kozy kozami a běží až k té vodě a myslil si, kde pak je má dobrá rybička. Jen slovo řekl, ryba se vymrskla nad vodou. Co pak mě voláš, Honzíčku? No ještě mám u tebe dluh. Princezna tu někde rozsypala perly zlaté a rád bych je měl na šnůrce. Ano, povídá ryba. Už je tu jeden lovil, ale nic nedokázal. Ani to netrvalo, jak to povídám, a milá ryba nese perly v tlamě. Honza je vzal, dal je do torbičky a jde dál. Bylo odpoledne, když dorazil k té hospodě. Tam byl hluk náramný. A Honza kouká, co tam na zahradě tolik lidí se plahočí po trávě. Co to, lidičky, děláte? To náš nastávající král. Princezna tu vysypala 3 pytle máku s popelem, tak mu to máme vybrat. Už vybírali celý den, ale nebylo toho ani pár zrníček. Honza si vzpomněl na svá drobátka malé mravenečky a jak to slovem řekl, ten nejstarší mu klepe na ucho. Co pak si, Honzíčku, přeješ? Je dobře, že jdeš. Mám ještě u vás dluh. Kdybych ten máček měl do večera sebraný. Mravenci mák hned sebrali, ale nebyl to mák. Byly z toho diamanty a Honza si myslil, tohle by byl pro princeznu svatební dar. Šla okolo ta babička, hned hedvábnou nit a milé diamanty mu všechny na ní navlékla. Honza se šel do té hospody posilnit, zase se tam ubytoval a ani nevěděl, že zrovna dochází rok a den, že jen malá chvilka k tomu. Hned se na to vyptal a povídá hostinskému. Tuhle vám dám psaníčko a dojdete s tím do hradu. Když vás nebudou chtít pustit, jen řekněte, že je to tajné psaníčko stran princezny.

žádné psaníčko. Princezna se otočila, podívala se na to a stálo tam jen tvůj vysvoboditel. No jinak by tomu nerozuměla. Hned poslala tu sklenici a když jí hostinský přinesl, on zase trochu napil, tak do ní pustil zlatý prsten a poslal šengíře zpět. Opravdu, když přišel šengíř nazpět, tak mladá princezna strčila prst do sklenice a vytáhla zlatý prsten. A povídá, můj drahý oče, mně je slabo. Potřebovala bych sama do pokoje na chvilku, ale ty třeba pojď se mnou. Šli a něco mu tam povídala. Král se vytratil od svého lidu, od svých pánů a šel do stáje k jednomu kočímu, ať ustrojí koně, sedl do kočáru a jede k hostinskému. Tak se také stalo, ale když tam přijel, tak Honzovi vzal sebou šaty rytířské, aby si je oblékl. Ale Honza to odmítl, že je nebude brát na sebe, až bude čas k tomu. A tak jel jen ve svých, totiž rezavých kalhotech a bílé haleně, jako někdy bývala, s plechovými knoflíky. No a na kočár sedl a jel s nimi. A torbičku měl sebou. Král určil, ty si sedni nedaleko mladé princezny a nic se neboj. Mluv, jak se to všecko událo. No tak přijeli tam a takový neznámý host, skoro trochu ošumělý, přijde mezi takové vzácné pány a sedl si zrovna nedaleko mladé princezny. Každý se na něho díval. Teď starý král si taky sedl mezi pány, to byli svědkové. A teď měl povídat ten, který si má brát princeznu za manželku, jak se ty věci měly, když se s tím drakem potýkal. Jak šťastně ke všemu ta náhoda sloužila. Tak on vypravoval, jak sekal a všecko, jak se silně unavil a konečně, když vrdlouhal přitom, povídá, nechtí-li tomu páni věřit, ještě mám těch 9 hlav, co jsem je utěl. Hned se poslalo, aby ti páni je viděli a skutečně tu čest mu nechali, že musel být znalec ve zbrani, že se do té nestvůry pustil a jí zprovodil se světa. No a tak to bylo u konce všecko. Teď měli ještě vykřiknout slávu novému králi, když ten v té bílé haleně povídá, počkejte, pánové, já mám také něco. Já mám tuhle mošnu a v té schovaného něco, smím-li se s tím vyložit, aby ti páni viděli skutečnost a pravdu. Nerad se chlubím, ale jen tolik, co dokážu. Tak hned bylo na tom, ať to vyndá ze své torbičky. A tak on ji otevřel a tu vyňal 9 jazyků a povídá, to jsou jazyky z těch 9 hlav. A kočí hned zbledl jako stěna a povídá, to není pravda, ty jsi lhář, to můžeš mít jazyky z čeho chceš vyřezané. No když ne, povídá Honza, podíváme se hlavám každé do tlamy, mal jazyk nebo ne. 2 lidé otvírali hlavám tlamy, a tu se ukázalo, že skutečně nemají jazyk. Tak se to přirovnalo, všecko se hodilo a tak hned viděli, že to byl podvodník. A mladá princezna řekla, a já jsem mu dala 2 úlohy před svatbou, že musí přinést ty zlaté perly, které jsem ve vodě rozsypala. Kde je máš? A kde máš ten přebraný mák? Tak vida, ani toho nedokázal. Tu Honza otevřel svou torbičku, pověsil královně šnůru perel na krk, otočil jí celou do těch diamantů a povídá, to ti, drahá princezno, přináším k svatbě tvé darem. Abys mě někdy nemohla nic vyčítat a nic mi neporoučela. Tu máš, drahá, já ti toho dobil. Hned nad tím kočím vyřkli ortel a starý král povídá, tak co, Honzíčku, musíš se ustrojit jako nastávající král do pěkných šatů, abys podle toho vypadal. Hned vedli Honzu do koupadla, čistě ho vymili a ustrojili. Přišel mezi pány zas naspět a to jste měli vidět toho chlapíka, jaký to byl švarný ženich. Tu teprve všecko křičelo slovo.

0: ano, mladému králi. Celých 14 dní trvala svatba, pilo se, jedlo, hodovalo a střílelo. A mě taky nabili a vystřelili mě až sem. Honza ty dva bratry povolal na hrad. Jednoho udělal správcem a jednoho pod koním. A rodiče až do smrti zůstali u něho. Tam to prodali a rozdali chudým. A u něho se měli dobře až do smrti.
1: Posloucháte pohádkové poklady.
2: Dávno tomu, pradávno, co byl živ jeden mocný panovník. Mnoho zemí mu patřilo, bohatá města a úrodné krajiny. Pán pánů mu říkali, neboť králové a knížata ho poslouchali a čekali na jeho rozkazy. Z dalekých končin přicházeli na jeho dvůr poslové, dary mu přinášeli, o jeho pomoc ho prosili. Všecky své nepřátele v bitvách porazil a velké kořisti si dobil. V jeho pokladnicích bylo plno zlata, vzácných skvostů a drahých kamení. I syna měl zdárného a manželku laskavou. Nic mu nechybělo ke štěstí a spokojenosti. I spišněl velice ten panovník. Jednou popolednách si vyšel do své překrásné zahrady, díval se na vzácné stromy, díval se na svůj panovnický hrad. A tak si sám pravil, kdo je mocnější na celém světě, kdo má větší sílu a bohatství, koho více lidí poslouchá. Nejsem já pánem pánů. Věru, není většího pána na zemi ani na nebi. Řekl to a ruce roztáhl kolem kol. Všecko to jemu patřilo. Ani nejostřejší zrak nedohlédl hranic jeho zemí. Bylo horko a slunce silně pálilo. Vykoupám se, řekl si panovník. V zahradě měl čisté jezero vykládané drahocenným kamením. Voda v něm byla jasná a svítila jako stříbrná. Na břehu jezera rostly silné stromy a pod nimi byl stín a chládek. Panovník odložil své vzácné šaty pod jeden strom a sestoupil do jezera. V tom okamžení, když se ponořil pod vodu, ukázalo se velké světlo a u panovníkových šatů stálo divné zjevení. Byl to muž do posledního vlásku podobný panovníkovi. Měl stejnou postavu, vlasy, čelo, oči, nos i vousy. Vzal si panovníkovi šaty a nechal místo nich jenom starý plášť, už hodně roztrhaný. V panovníkových šatech vešel do zámku a stráž se před ním hluboce poklonila. Panovník se vykoupal a osvěžil. Příjemně mu bylo. Horka už necítil, vesele se na svět díval. Přišel ke stromu a oči úžasem otevřel. Kde jsou jeho odložené šaty? Kde je vzácný kabátec, pás stříbrem protkávaný, zlatý řetěz, hedvábná košile? Kdo se opovážil vzít mojeho majetek? Místo všeho zůstal roztrhaný plášť, jaký žebáci nosívají. Ale musel jej přece vzít na sebe. Tak došel k bráně a chtěl vejít do hradu. Strážce se postavil proti němu s napřaženým kopím. Zpátky, odranče, ne pro tebe je tento vchod a nádhera panovnického hradu. I ty opovážlivý otroku, zvolal panovník, budeš litovat svých smělých slov, do hlubokého sklepa dám tě vsadit. Ho, ho, ho, ho, ty mi vyhrožuješ, žebráku, smál se strážce. Víš, kdo jsem? Zapomněl si to? Křičel panovník v rozedraném plášti a jeho tvář byla hněvem všecka ohnivá. Já jsem mocný panovník této země a všech království kolem kol. Strážce se smál, až se za břicho chytal. Ty blázne, ale dobře si pamatuj. Milostivý náš pán se před chvilkou vrátil ze své zahrady a ze své koupele. Těma to očima jsem ho viděl. Jež smělče a lháři, hněval se panovník. Vždyť já jsem byl v zahradě a je to má zahrada. Vždyť já jsem se koupal a je to mé jezero. Strážce se dotkl kopím. Zpátky a strať se co nejrychleji, jinak tě toto dřevo a železo přivede k rozumu. V té chvíli se otevřely dveře od hradních komnat a na stupních stál vysoký vznešený muž, do posledního vlásku podobný panovníkovi. Se stejnými vlasy i vousy v jeho nádherných šatech s jeho zlatým řetězem na krku. A vedle něho stála panovnice, po levici syn a za nimi plno dvořanů a služebníků. Milostivý pane, hlásil strážce, tento blázen se vtírá do hradu a křičí, že on je panovník této země a všech království kolem kol. Tu se zasmála panovníkova manželka i syn, smáli se dvořané a služebnictvo. Ha, ha, ha, ten odranec a mocným panovníkem. Muž ve vzácných šatech se zamračil a oči mu hněvem svítily. Odejdi, aby těžký trest na tvou hlavu nepadl. Ale vždyť já jsem panovník, já jsem pán pánu. Neposlouchaj králové a mocná knížata, křičel panovník v roztrhaném plášti. Jakou smělou lež si vymyslil, řekl muž na prahu. Nuže má, paní, řekni, kdo je tvým chotěm a ty, synu, pověz, kdo je tvým otcem. A vy, moji milí svědectví, dejte tomu bláznovi, kdo poroučí této zemi a sousedním královstvím. Tu zavolali všichni jediným hlasem. Jenom ty, náš pane milostivý. Muž na stupních v panovníkově šatě zdvihl ruku a pravil. Že se ti rozum popletl, nepotrestám tě. Odejdi k lesům do nějaké chatrče a živ se tam počestně prací svých rukou. A na jeho pokynutí odehnal strážce hned panovníka od brány. Panovník hlavu sklonil a klopítal k lesu. Síly ho najednou na dobro opustili. Nemohl tomu všemu uvěřit, co se hrozného stalo v malé hodince. Vždyť ještě ráno seděl na trůně a cizí posly přijímal. Vždyť o polednách seděl s manželkou a synem u hostiny. Vždyť vešel do zahrady a sestoupil do vody. A nyní ho odehnal strážce kopím od jeho brány a na schodech stojí muž v jeho podobě. Pozdě večer došel k hlubokému lesu. Tam na pokraji stála poustevna, malá chaloupka z dřeva a kůry. Poustevník v ní přebýval moudrý a zbožný muž. Dobře ho znal panovník, nejednou se u něho na lovu zastavil a velkými dary ho vždycky obdařil. Panovník zaklepal na jeho okénko. Zbožný muži, prosil ho, popřej mi nocleh této noci a nasyť mě. Poustevník otevřel poustevnu a vystrčil šedivou hlavu. A kdo jsi, prosebníče? Což mě neznáš? Divil se panovník. Vždyť já jsem mocný vladař této země. Jsem pán pánů a často jsem ti krásné dary přinášel. Ale poustevník ho nepoznal. Lžeš? Vykřikl. Znám našeho pána, znám jeho hlas. Velkou nepravost jsi vymyslil. Vysoko míříš a nízko spadneš. Odejdi od mého příbytku. Vidět tě nechci a do lesa tě zaháním. Tu unavený panovník padl několik kroků od poustevny na kořeny a tak proležel celou noc. Bylo mu zima. v rozedraném plášti, hlad měl a bál se lesní divoké zvěře. Rozednělo se, ptáci zaspívali, svět byl veselý. Ale panovníkovi bylo těžko u srdce, jak ještě nikdy v životě. Vešel dále do lesa. Ať mě třeba s šelmy roztrhají, pravil si. Velké neštěstí padlo na mou hlavu. Šel dlouho hlubokým lesem a hladem se už potácel. Došel na paseku a tam uviděl dřevorubce, jak silný strom kácí. Nedaleko na vyvráceném pařezu ležel dřevorubcův uzlíček a z něho vyhlížel silný krajíc černého chleba. Tu pocítil vyhnaný panovník ještě více hlad. Dobrý člověče, zaprosil, podaruj mi kousek chleba, hladem už omdlévám. Dřevorubec odložil sekiru a podíval se na muže v roztrhaném plášti. Pravil mu, víš ty člověče, jak se těžce přijde v lese ke kousku chleba? Za práci dostávám jenom drobný penízek a za jeden penízek je jenom malý bochníček. Nejdříve mi pomoz. Tento strom se těžce brání mé sekyře. Podle práce a pomoci bude i sousto. Dal mu druhou sekiru a postavil ho ke kmeni. A nyní se chutě dej do práce. Povízel ho a sám znovu zaťal svou sekiru do dřeva. Nikdy v životě takovou práci panovník nedělal. Ruce ho brzy pálily a tělo v zádech bolelo. Ale styděl se před dřevorubcem. Pracoval proto jako on, sekiru zdvíhal a do kmene jí vrážel. Když strom skáceli, oddechl si dřevorubec, utřel si pot z čela a pravil. Nyní si na chvilku odpočineme a posnídáme. Velikým nožem ukrojil z chleba malý krajíček a podal svému pomocníkovi. Panovník se hladem a únavou převrátil do mechu a jen rukou sáhl po krajíčku. Chléb byl černý a tvrdý, chutnal hořce a po popelu, ale hladovému panovníkovi byl v té chvíli nad všecky lahůdky jeho kuchyně. Pojedli, z nedalekého pramene se vody napili. To pravil dřevorubec. Brachu, abych pravdu pověděl, nejsi dobrý pracovník. Síly máš dosti, ale jsi lenivý a záda ohýbat neumíš. Věru, ani toho krajíčku chleba sis nezasloužil. Ale potřebuji pomocníka. Chceš-li, zůstaň u mě. Spolu budeme stromy kácet a dřevo štípat. Ale napřed ti pravím, pořádnou práci čekám, ne lenošení. Chleba je málo, lenoch mi nesmí ujídat mé skromné jídlo. Když někdy v lese ve vykotlaném stromu najdeme divoké včely, chlebíček si osladíme. Panovník si bolestně vzdychl a velice se styděl. Jakže on, pán pánů, a má pomáhat v hlubokém lese špinavému dřevorubci za kousek tvrdého a hořkého chleba. Ale co měl dělat? Měl v lese hladem umřít? Tak zůstal panovník u dřevorubce. Ve dne byli v lese a pracovali, na noc pak odcházeli do bídné dřevorubcovy chaty. Byly to horší noclehy, než v jeho nádherném hradě, ne v měkké posteli v prachových peřinách, ale na tvrdé dřevěné lavici. Do chaty pršelo a vítr se hnal všemi děrami. O, mnoho zimy a deště zakusil panovník v černém lese. A mnoho jiného protivenství vytrpěl, neboť dřevorubec byl hrubý a často mu jídlo vyčítal. Jeho ruce stvrdly, zčernaly a byly plné mozolů. Z lesa nevycházel, človíčka neviděl po celý čas. Jenom dřevorubec někdy dřevo odvážel a jindy se vypravil, naložil si na záda smůlu, pryskyřici a lesní med nebo kožešiny ulovených zvířat a putoval do města to prodat. Jednou se ho panovník ptal, když se z města vrátil, co je tam nového. Co by bylo, pravil dřevorubec. Náš vznešený panovník slavně a spravedlivě vládne a v městě je plno nádhery. To není pravý panovník, to není pán pánů, chtěl vykřiknout dřevorubcův pomocník, ale včas se vzpamatoval, jenom hlavu sklonil a slzy mu vstoupily do očí. Ubíhaly dny a měsíce, přešlo léto, podzimní větry se honily a zima nasypala sněhu na lesní chatu. Ani vyjít nemohli a tenkrát zakusili mnoho mrazu a hladu. A zase se jaro ukázalo i na lesní pasece a zase slunce zářilo na obloze. Tak uplynul rok od té doby, co se panovník dostal do lesa a k dřevorubcovi. Ten den si mnoho vzpomínal na svůj život a minulé časy se mu objevily před očima. Před rokem byl silný a bohatý, měl laskavou manželku a statného syna. Králové a knížata ho poslouchali, ale spyšněl a hříšná slova mluvil. Cože to pověděl v ten nešťastný den? Že není většího pána na zemi ani na nebi. Ve velké píše hlavu zdvihl a za to byl ponížen. A král pocítil velikou lítost nad svým celým životem. Opustil dřevorubcovu chýši a putoval lesem, až přišel k poustevně. Zaklepal a prosil. Vyslyš, zbožný otče, má slova. Velká vina leží na mém srdci. Starý poustevník se ukázal na prahu a ptal se. Kdo jsi a co u mne hledáš, prosebníče? A tu panovník klekl před ním a zvolal. Velkou pýchou jsem se provinil. Chtěl jsem být nejmocnější na zemi i na nebi. A do prachu jsem nyní zašlapán. V té chvíli poznal poustevník svého panovníka, poklonil se mu a pravil. Vítám tě u svého příbytku, milostivý pane, ale v jakém ubohém šatě to přicházíš? Těžký trest jsem trpěl zrovna rok a den, vzdychal panovník. Poustevník pravil, nevím, co se s tebou stalo, milostivý pane, ale tvé místo není v lese u poustevnické chatrče, je na hradě a na trůně. Uchopil ho za ruku a vedl ho od lesa cestami a pěšinami k hlavnímu městu. Lidé ho poznávali, každý se panovníku hluboko klonil. Divili se jen, že jejich mocný pán pánů je oblečen v takový roztrhaný plášť. Vždyť má mít na sobě zlatohlav a hedvábí, jak vždycky nosíval. Došli ke skvělému panovnickému hradu. V bráně stála stráž, i hned panovníka poznala, zbraněmi mu čest vzdávala. I ona se divila, v jaké podobě slavný panovník přichází. Ale jak může služebný oděnec poznat panovníkovu vůli? V té chvíli vyšla z hradu panovníkova choť a srdečně se rozesmála. Co se stalo, milovaný choti, divila se. Vždyť si přece vyšel před malou půlhodinkou a pravil si, že jdeš sám na daleký lov a vracíš se tak brzy, což ti dnes štěstí nepřálo. Ani slova nepromluvil panovník, jenom objal svou choť a vešel do svých komnat. A hle, v nejnádhernější síni stál jeho zlatý trůn a na něm, podivno, položeny byly jeho šaty, jak je před rokem v zahradě u jezera pod strom položil. I zlatý řetěz a hedvábná košile. A nad šaty bylo plno jasného světla, jako by tam hvězdy napadaly. Máchoti, promluvil nyní pán pánu, ne malou chvilku, ale celý rok byl jsem od tebe vzdálen. Trpěl jsem za svou pýchu, ale oči se mi otevřely a duše se mi proměnila. Manželka však nerozuměla jeho slovům. Co pravíš, milovaný manželi? Vždyť celý rok nebyl nikdo laskavější, spravedlivější a mírnější nežli ty ve své moci a slávě. Tu pozdvihl panovník své upracované ruce a pravil jasným hlasem: hle, znamení a svědectví. Ale jeho dlaně nebyly už tvrdé a černé, svítily jako jasné stříbro a krvavé mozoly se leskly jako drahokamy. Tu pochopil panovník, jaký div se s ním stal a že má to tajemství skrýtí v srdci svém. Padl na kolena a srdečně se rozplakal. Nebyl to pláč zármutku, ale radosti a velikých díků. Oblékl se zase do svých šatů, ale roztrhaný plášť kázal pověsit nad svůj zlatý trůn. Ať mě napomíná a je mi památkou na veliký rok, pravil manželce a synovi ukázal na plášť. I v ubohých cárech může být panovník. A od té chvíle vládl spravedlivě i laskavě a pýchy nebylo už v něm. Chtěl se podobat tomu, kdo rok seděl místo něho na panovnickém zlatém trůně.
3: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
4: Chceš si poslechnout další příběhy?
3: Jdi na web radiojunior.cz.

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Říká se, všude dobře, doma nejlíp. Přesvědčí se o tom i slepice Peliška. Na konci své cesty objeví zaběhlého bažantíka a přijde na to, že jezírko, ke kterému ji přivedla sova, bylo skutečně zázračné. Sedmá, poslední část, kterou se dobrodružství Pelišky uzavře, dostala název Velké putování malé slepice. A já už se těším, až si ji spolu poslechneme.

0: Dobrý večer, děti. Už několik dní žila slepice Peliška na svobodě. Zkusila, jaké to je být zavřená v kleci v drůbežárně a snášet jedno vejce za druhým a pochopila, proč je lepší pobíhat kolem kurníku pod modrým nebem. Naučila se postarat se o sebe, když putovala hustým lesem a pokoušela se pomáhat těm, které potkávala při svém návratu k hejnu a ke kohoutovi. Na cestě domů ji zdrželi nešťastní rodiče ztraceného bažanta a připojila se k jejich pátrání v poli. Kde jste ho viděli naposledy? Zajímala se, když krůček po krůčku společně s panem bažantem a paní bažantovou pročesávala obilí. Vyrůstalo ze suché a rozpraskané půdy v řadách za sebou. Slunce nemilosrdně pálilo a nikde nebyl stín.
1: Tamhle, uprostřed.
0: Plačtivě zakuňkala paní bažantová a protože s naříkající nešťastnicí nebyla řeč, slípka zamířila dál do vyprahlého pole sama. V lese se dalo schovat pod větve stromu, ale co tady? Pokvokávala nespokojeně. V hledání ztraceného bažantíka nepolevovala. Bylo tu zvláštní ticho. Včely jí kolem hlavy nebzučely a jindy neodbytní komáři tady také nebyly. Tohle místo je divné, kroutila hlavou slepice. Zaradovala se, když uviděla mezi obilím kličkovat párek zelených ještěrek. Zagdákala, aby si ji všimli. Ještěrky zastavili.
2: Být tebou, tak to nic nejím, poradila jí první. Být tebou, tak to nic nepiju,
0: přitakala druhá. A než společně jako jednovaječná dojčata utekly, jednohlasně dodali, že na poli hospodaří člověk a hnojivy nešetří. Ze škvíry v hlíně se vynořil hraboš polní a prohlásil: padám žít jinam. A pelášil pryč, jen se od něj prášilo. Peliška kráčela dál. Zastavila se až u hromady roztrhaných igelitových tašek, zničených černých pneumatik a plastových barevných krabic. Obešla ji celkem třikrát kolem dokola, ale malého bažanta nenašla. Měla žízeň a hlad. Však se při tom úprku před neposednými kůzlaty nestihla ani pořádně nasnídat, natož pak někde v klidu snést vejce. Klovla párkrát do hlíny, ale žádného mravence či broučka v ní neobjevila. Zatahala za lístek sedmikrásky, která prorůstala mezi skládkou, ale nesijela z něj ani kapka rosy. Od hladu se Pelišce klepaly nožky, od žízně se jí růžový jazyk lepil o patro. Zalitovala svého rozhodnutí vypátrat bažantíka. Když došla až na kraj pole, zastavila u obrovské hromady odpadků. Dál jít nemohla. Malá slepice měla slzy na krajíčku. Vzpomínala na chvíle u léčivého jezírka, kde potkala srnečka. Myslela na sovu pálenou, která jí zachránila, před kunou a divočáky. Na páva a pávici, kteří jí pomohli první noc v lese. A netušila, jak pokračovat dál. Věděla jen, že snášení vejce nezastaví. Našla si koutek v ústraní, kde odevzdaně seděla a při civění do prázdna spozorovala myš. Vynořila se ze skládky s kusem třpitivého růžového igelitu, který měla namotaný kolem břicha. Hej, co to vlečeš? Kvokla Peliška. Myš se zastavila, zavětřila čumákem, aby zkontrolovala, zda to není kočka, a odpověděla:
2: pinec, pinec od lidí, hodí se mi, pořádáme maškarní, budu ze šípkovou růženku.
0: Za ní vyběhla další šedivka, tentokrát omotaná modrým igelitem.
2: Já za sněhurku nebo popelku ještě nevím,
0: hlásila hrdě. Následovala třetí se žlutým celofánem na hlavě, patrně zlatovláska, a pak čtvrtá, obalená modročerveným papírem.
2: Spider-Man je nejlepší,
0: vykřikla a společně s ostatními odběhla do pole. Slepice zírala ještě víc, když ze skládky vykráčel bažantík. Na hlavě měl naražený oranžový trychtýř, kolem krku omotanou červenou stuhu a tvářil se důležitě.
3: Ty na žádný maškarní mejdan nejdeš,
0: věkla slepice, když si uvědomila, koho vidí.
4: A to je jako proč?
0: Rodiče tě hledají po celém poli, maminka běduje, tatínek naříká, domlouvala mu slepice.
4: Jako cože? Chci na maškarním předvést domorodý tanec bažantů.
0: Odsekl bažantík a poskakoval na pravé noze se zvednutými křídly nad hlavou.
4: Myši, říkali, že je bezva.
0: Přestaň se nakrucovat, sundej ty divné věci a zavolej, že jsi v pořádku, poručila mu Beliška. Ale bažantík neposlouchal a odtančil za zábavou. Slípka nevěděla, jak jej zastavit. Byla uprostřed snášení vejce, hladová a žíznivá a jediné, na co se zmohla, bylo kdákání.
2: Kokodák, našel se ztracený pták, kokodák, nezastavím ho, nevím jak, kokodák, bažantík šel tancovat.
0: Nad skládkou, nad polem, ale také nad nedalekým lesem se neslo opravdu hlasité slepičí kdákání. Srneček na pasece zastříhal ušima, veverka na špičce borovice si vzpomněla na svou kamarádku, dokonce i páv a pávice pochopili, že musí pomoci. Všichni spustili povyk, přidali se rackové nad rybníkem a kachna vrákosí, křik a kdákání, pískání a kejhání rodiče malého bažantíka nemohli přeslechnout. Zaradovali se a běželi pro svého synka, aby mu vysvětlili, že na mejdany má ještě čas. Belišce se ovšem moc dobře nevedlo. Byla úplně celá vysílená. Překulila se na bok a tušila, že její cesta je u konce. A najednou se stalo něco, co nečekala.
5: No ty nám dáváš,
0: zakrákal havran Krk a stěžka dosedl hned vedle slepičího bezvládného tělíčka.
5: Filip si dělá starosti, kam se zaběhla. Kocour tě už málem odepsal a ty tu žleš na lesy.
0: Zahudroval a na oko se na zbědovanou chudinku zlobil.
5: Filip, sestra, máma, táta, celá moje lidská rodina běhá po lese a volá na puťa, puťa, na pipipi pi, a ty si to válíš šonky.
0: Zamručil kocour Kočka, který si sedl vedle nalezené kamarádky a začal jí očichávat.
1: Hele, moje Peliška snesla vajíčko!
0: Zaradoval se Filip, když přiběhl, protože slyšel slepičí volání. Ještě teplé ho dal sestře, aby ho dobře hlídala, a on sám vzal Pelišku do náručí a nesl zpátky domů. Tam malou slepici čekala miska chladné vody, koryto plné zrní a hlavně zvědavé slípky, které s otevřenými zobáky a zatajeným dechem naslouchali dobrodružnému vyprávění. A obdivně se na ně díval i kohout, protože léčivé jezírko bylo skutečně léčivé. A tulačka zvaná Peliška byla teď už porostlá drobnými, jemnými nazlátlými peříčky, které se třpitily na slunci. Velké putování malé slepice pro tentokrát skončilo. Ale jak znám Pelišku, tak zase někdy něco vymyslí. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: A teď už nás čeká napínavé dobrodružství medvěda Nanuka a polárníkova psa Rafiuse Rafa v zemi ledové čokolády. Poslechněte si o tom, co se stane, když po dlouhém cestování na ledové kře dopluje zvědavý lední medvěd na malý, lidmi obydlený ostrov. Pohádku Medvěd čokoláda napsala Vendula Borůvková. Režie v roce 2012 Jakub Maceček. Účinkují Miroslav Zavičák, Vladimír Krátký, Barbora Goldmanová a další.
3: Jsem Nanuk medvěd lední, známý sněžný tvor. Špicberský rodák, norský občan, dítě hor. Mamka mě rozmazluje a mě to vyhovuje, je. Vždyť rodný brloch je tak skvěle zásoben, protože brloch.

že když odbylo mi 18 měsíců, já nahlé s neklidem se dívám do dali, odejdu pryč ze země sněžných zajíců, až klidem o nich staré báje zpívali. Zašiju dobrodružství, báječných kousků množství, zpět domů vrátím se vavříny ozdoben, protože brum, brum, plá, brum, brum, plá, plá. Medvěd chytil rapláč.

0: Nanukáči, je čas vstávat. Protáhni si hřbet, brum brum brum brum brum, protřep packy, vstáváme a hurá za dobrodružstvím. Otevřít oči, teď. Ajajajajaj, co to? Kdo to? Brum brum brum brum brum, já ti nerozumím. Co mi chceš, velký bílý chundelatý tvore?
1: Budeme se bavit lidskou řečí, jo?
0: Zdár!
1: Říká se dobré polární ráno, cizinče.
0: Dobré polární ráno, cizinče.
1: Ty jsi cizinec, já domorodec. Jestli pak víš, že jsi se celou noc povaloval v mém rajonu, aha.
0: Spal jsem tady, ale žádný cizí brloch, kromě těch člověčích tamhle o kus dál, jsem tu neviděl.
1: On si myslel, že pes spí na zemi, jako nějaký tuleň, nebo že si snad vyhrabává díru, jako polární liška.
0: A ne snad?
1: Svatý Bernardine, slyšíš to?
0: Co pak vy vlastně račte být záč?
1: Rafius Raf, pes a věrný přítel polárníkův. Bydlím v tom domku hned vedle hangáru.
0: Pan pes, brum brum brum, to je překvapení. Víte, já zatím žádného psa neviděl, jen jsem o nich slyšel od mámy. A kdo pak je pan hangár, smím-li se zeptat?
1: Pan hangár? Ty jsi asi buď pěkný drzoun, nebo úplný mlíčňák a šílenec k tomu. Co si myslíš, že by se stalo, kdyby tě tu lidi našli?
0: Asi by se jim to nelíbilo.
1: Nelíbilo.
2: Do hangáru, utíkej, poletíme helikoptérou.
0: To jsou lidi? Takže oni opravdu chodí po dvou. A jak rychle jim to jde? Teď tu byli a už jsou fuč.
1: Nevystrkuj ten čumes, sic přes něj dostaneš. To jsou velitelovi dcerky Gerda a Lily, dvojčata. Jsou to potvory nenechaví, furt by někde šmejdili. Ty jsi ještě žádný lidi neviděl?
0: Jen jednoho na kost zmrzlého polárníka asi dva dny odtud.
1: Dva dny odtud. Tohle je ostrov, milej zlatej. Ostrov, který se dá přešupačit za jeden jediný den a to ještě se dvěma přestávkama na svačinu.
0: Víš, ale já jsem myslel dva dny cesty po moři.
1: U krákoravýho kapustňáka. A neříkal jsem si už od začátku, že tu něco nehraje? Na tomhle ostrově přece žádní medvědi nežijí. Tak odkud pak si sem připádloval?
0: Ze Špicberg, prosím, na Křeledové. Tedy postupně na několikakrát.
1: Svatá prostoto, to je nejmíň 200 kiláků, blbost.
0: Tak já ti to zarapuju, jo?
3: Máma spala na jedno bočko, jenže já nejsem žádný Bčko. Do tam vzal jsem si brčko, jo brčko.
0: A podplaval nepozorovaně se Špicberg až do Kodaně. Jo brácho, ty ženský, tak se musí na ně. Hej kámo, hej kámo, hej kámo. Mazaně. To mě naučila jedna polární liška.
1: Poslouchej, medvědskej. Co ty si vlastně zač? Bylo ti už vůbec 15.
0: Brum, brum, brum. Náhodou už mi bylo 18 měsíců.
1: Mně je 10 let a 3 měsíce. Takže jsem starší a zkušenější.
0: Jsem Nanuk, to znamená vůdce medvědů, jediný syn Bazucha Chlupatého, brlohem v Běluší zátoce.
1: Svatý Špicberky. Proč ses vydal zrovna sem k nám?
0: Přišel jsem za dobrodružstvím.
1: Dobrodružství? A jak pak si takový dobrodružství představuješ?
0: Já nevím, jak vypadá, ale vím, že začalo, když jsem se vydal na tuhle cestu.
1: Kdo ještě může zažít dobrodružství tady v tom líném Vystrkově? Já polárníkův pes jsem ani neštěkl, když jsem tě včera ucítil obcházet kolem. A víš proč? Protože bych musel vylézt z pelechu. No, přeju ti hodně štěstí, kamaráde.
0: To je dobře, že jsi mě neprozradil. Za to ti děkuju, Brum.
1: No, Nanukáči. Hlavně se moc neukazuj. Já se teď vrátím, ať to není nápadný, ale zas přijdu a přinesu ti něco k jídlu, jo?
0: Poslední sardinku jsem slupl včera odpoledne. Já bych žral, až bych plakal, Rafíku.
1: Rafius Raf, ty mládě. A hlavně, bacha na Gerdu a Lily, jestli tě tu najdou, tak začne mazec. Tak nazdar, Nanukáči.
0: Nazdar! A proč ty mi vlastně pomáháš, Rafiusi?
1: Někde jsem četl, že medvěd je vlastně velký pes, ale s krátkým ocasem. Neptej se tak hloupě, kuličko.

0: Hele, Lili, nuda, nuda, nuda. Tyhle prázdniny s tátou na meteorologické stanici, to teda vůbec není takový dobrodružství, jak jsem si myslela. V 9 letech si máme stavět sněhulák, jo? Trapas.
1: Ale Gerdo...
0: Prej medvědí ostrov. Není tady ani jeden medvěd. A pak ten rodičovský dozor 24 hodin denně. No to jsme si mohli doma v Oslu jinak řádit.
2: Holčičky moje, a nebudete se bát, když se s váma proletím nad ostrovem?
0: Ty vogo, tati, letíš 30 za hodinu, tak o co jde?
1: Já se trochu bála, Gerdo.
0: Ty vogo, ségra, není se čeho bát, když máš na zádech padák. Navíc já bych přebrala řízení, kdyby něco.
1: No jo, ségra, seš dobrá.
0: Musíme vymyslet nějakou akci.
1: Akci?
0: No jo, jako nebezpečnou akci. Zdrhnout.
1: Gerdo, jsme na ostrově.
0: Sebereme helikoptéru.
1: Co pilot? Ten asi nebude chtít.
0: Co? Odřídím to sama.
1: Jejda, vždyť je nám teprve 9.
0: Pařím ten simulátor, hele, to je autentický. AH-64 Apache Longbow a Vietcong Battlefield. No problém.
1: Já bych zůstala s našima, aby si něčeho nevšimli, jo?
0: Jo, budeš mi krejt záda, ale potom budu potřebovat, abys navigovala.
1: Navigovala? Jejda. A co kdybychom spíš potrápili toho pejska?
0: To už jsme dělali.
1: Ale byla to legrace.
0: Jo, chvilkama jo.
1: Právě někam zdrhá, od těch trosek.
0: Ségra, máš recht? Vochomejtal se tam nápadně dlouho a nápadně nenápadně.
1: Myslíš?
0: Něco si tam schoval.
1: Kost?
0: Nebo něco horšího? Se mi zdá, že se tam teď něco hejblo.
1: Myslíš?
0: Půjdeme to prozkoumat.
1: Nejdřív tam něco hoď, ať to prozkoumáme z dálky.
0: A zbytečný.
1: Gerdo, nechoď. Hodím tam kámen.
0: Jdu.
1: Sakryš, všechny kameny jsou přimrzlý. Počkat, mám v kapse čokoládu. Gerdo, házím.
3: Oj, oj, oj, nechte mě spát.
1: Ale to je medvěd. Lední, nebezpečný.
3: Brum, brum, brum, mír.
1: A pomoc.
3: Sakra, Duňák, co teď? Měl bych zmizet. Ale tuhle divnou věc, co mi přistála na hlavě, beru sebou.
0: Zdrhá, musíme ho zaměřit.
1: Gerdo, pojď se radši naobědvat.
0: Medvědí kůži, já chci medvědí kůži.
1: Utekl a to je dobře.
0: Ha, skočím si pro pušku a vyrážíme na lov, sestro.
1: Já nechci.
0: Půjdeš? Nebo na tebe povím, jak kradeš ze špajzu čokoládu. I když máš přísnou dietu, tlouštíku.
1: Ségra, to je podpásovka.
0: Viď? Vpřed.

0: Moje jemné tlapy nejsou na nějaký maratony zvyklý.
1: Brum, brum, brum, Rafíku, já to vymňouk, viď?
0: Chystá se na tebe vsteká Gerda. Ale řekl bych, že jí táta chytne za flígr dřív, než mu na tu jeho uspávací pušku vůbec chmátne. Když se budeš držet dál, můžeš si tu vegetit, jak dlouho chceš.
1: Co může být tohlensto? To je ale zvláštní vůně. A když to oblíznu?
0: Jed, jed, nejedl!
1: To se dá?
0: Čokoláda, hned to zahoď.
1: Cože to je?
0: Čokoláda, nejhorší jed pod sluncem. Jednou, to jsem byl ještě štěně, jsem kousek... úplně malinkatý, ochutnal. A málem jsem na místě zcepeněl. To ti povídám, horší zmetek lidi nevymysleli než tohle.
1: Mám na zubech něco sladkýho. Je to ono?
0: Dej to sem. Nejdřív si myslíš, že jsi v ráji, a potom se ti začnou obracet střeva červeným navrch.
1: Já to chci ještě zkusit.
0: Neblbni, pusť to.
1: Však si to přežil.
0: Ne, nejest to.
1: Je to divný, skvělý, ale divný.
0: Teď tě to začne hryzat do břicha, uvidíš.
1: Zatím je to ohromně příjemný.
0: Nic.
1: My medvědi jsme všežravci.
0: My psové ne.
1: Kde se ženu další čokoládu?
0: Pic tuleně do vazu, on snad nemá dost.
1: To je největší dobrodružství, co se mi přihodilo. Půjdu za čokoládou a najdu ji, ať už je kdekoliv. Tororo!
0: Kdekoliv. Zpátky na Špicberky bys musel, nebo dolů do Norska. Seženeš ji v každém krámku, hned vedle žvíkaček. To je taky pěkný, nerád.
1: Jedu, pojeď taky.
0: Já bydlím tady.
1: Uděláš si výlet, bude to dobrodružství.
0: Jsou tu na mě hodní, mají mě v úctě.
1: Jak myslíš, já jedu?
2: Tamhle je ten medvěd. A naše opelíchaný psisko je s ním.
3: Gerdo,
2: to je potvora zákeřná. On se s tím medvědem domlouvá.
3: Gerdo, pojď domů.
2: No počkej, my ti vycinkáme, chlupane. Bude mučení. My vám uděláme z kožichu patchwork. Obě, Lily, kameny a házej.
3: Ach jo, stejně se netrefím.
1: Sakra, tuňák, au!
2: Já trefila medvědí hřbet, hurá! A teď tu uspávačku.
0: Pozor! Sebrali tátovi uspávací pušku.
1: Míří na nás. Co jsi to říkal o úctě a lásce?
0: Uskoč!
1: Kamaráde, já vyrážím. A ty bys měl jít taky. Vidíš, tamhle tu kru? Tu nám seslal sám medvědí pámbu. Rafíku, zvedám kotvy, co ty na to?
0: Au, další šutr. Žádný vděk tady. Jdu s tebou, zvysoka na vás štěkám, lidi.
1: Dej mi packu, vytáhnu tě na palubu. Hop, a teď zaber oběma klapama. Musíme odplout z dostřelu.
2: Skočili na...

0: dál fagot.
1: Jedou jak na mydlení.
0: Sakra práce.
1: Co to tady leží?
0: Moje čokoláda. Sežralý. Gerdo, střílej.
1: Už jsou mimo dostřel.
0: Nevadí. Dostaneme se jim na kobelku. Pojď, Segra, mám plán číslo 2.
1: Jdu s tebou.
0: Tu čokoládu jim nedaruju.
2: Dámy a pánové, ladies and gentlemen, tohle je song dobře vychovaného mladého mrože. Jediný koncert ve výsostných Špicberských vodách. Přichází pán Mrožák!
3: Hej, hej, hej, hej, hej.

0: Masíčko čestko, ve mám rád, tuňáček za še nehlad. Tak připluj tuňáčku blíž, nedělej fory, však víš. Hlad mroží se množí,
1: hlad mroží se množí,
0: hlad mroží se množí, to fakt není boží. Bral bych i čerstvou trésku a pak rychlostí blésku, celou bych sežral jí hned, bože, jak já bych jen jet. Hlad mroží se množí,
1: hlad mroží se množí,
0: hlad mroží se množí, to fakt není boží. Hlad mroží se množí,
1: hlad mroží se množí,
0: hlad mroží se množí, to fakt není boží. Strašlivej a krutej tvor se všech moří.

0: hlčičko, vidím tvoje he-he očičko, jak mrklo, hned mě trklo, heleď mrošíku jídlo. Sakra, zdrela, bestie šupinatá. Hlad mroží se množí, hlad mroží se množí, hlad mroží se množí, to fakt není boží. Hlad mroží se množí, hlad mroží se množí, hlad mroží se množí, to fakt není boží.
1: Kdyby aspoň ten červ, plš, nebo mlž se ukázal, co mám z toho, že umím krásně zpívat, jsem nejchytřejší a nejkrásnější na světě a každý ho přeperu, když vůkol všade je prázdno až vymetano. Budu se muset potupně vrátit ke břehu a zbaštit pár slizkých chaluch.
2: Říkám já, plahočíme se už druhý den na Nukáči. Kde jsou ty tvoje slavné špicberky? Ať už tam smésic pojdu.
3: Neboj, obeplujeme tohle skalisko a uvidíme.
1: Halucinace, či co? Medvěd se psem si tu pádlujou, jako by se nechumelilo. Tyhle ptáčky si dám dneska ke svačině, obědu i večeři, jakože se mroažák juniory jmenuju. Podplavu tu jejich krů a pěkně uprostřed se vymrštím na hladinu. Sklouznou mi do chtánu jako čerstvá makrela.
4: Čichám mrožinu. Počkej, kouknu se pod hladinu. Tak jo, je tam mrož a vypadá dost bojovně. Šněruje si to přímo na střed naší kry. Rafíku, bacha, teď na nás zaútočí. Dobře se mě chyť, teď to bude trochu drncát.
2: To bude moje smrt.

0: eskimácký obrat. Dokázali jsme to. Otočili jsme se i s celou krou do moře a zase zpátky. Rafíku, jsme pašáci.
1: A safra, tohle se nepovedlo.
2: Jsem mrtev, vystrojte mi pohřeb.
0: Ale kdeže? Připrav se na druhý útok.
2: Svatý Bernardine, opatruj nás.
1: Válka, válka.
0: Už tě vidím, ty zbabělý vrahu. Odpal do hlubin, ty šavlozubá kobylko, a nech nás plavat. Sic bude mozec.
1: Hlad mroží se množí, to fakt není boží. Útok číslo 2. Teď.
0: Jen pojď, já ti dám útočit na míru, milovný plavce. Dostaneš tlapou, až si z toho kákneš do trenýrek. Tu máš čapku.
1: Au, au, krzoude. Seženu vás i s chlupama, stáhnu vás do moře. Teď už to vyjde.
0: Pádluj, Rafíku, pádluj. Posunem se o kus dál a pak mu jednu vrazím po čumeclu.
2: Jezevčíčku, můj strážíčku, opatruj mi mou dušičku.
0: Zábe!
2: Dělám, co můžu.
0: Sláva! Minul nás! Teď mu jednu napálím.
1: Jsou. Au! Au! To čumesu ne!
0: Zase jsem ti zmaloval ciferník, co? Tu máš ještě jednu! Au! A varuju tě naposledy! Mazej domů, nebo bude týct krev!
1: Au! Au! Au! Mrsknul se mnou jako sleklou treskou! Jsem oslaben vyčerpáním a hladem, jinak bych vám to natřel! To se vám to bojuje, když jste dva na jednoho, sraby.
0: Pušuj!
1: Odplouvám, ale vrátím se jako mstitel.
0: Už mizí v dáli! Rafíku, vyhráli jsme! Ta-da-da-da. Ale ty se třeseš jak sůl.
2: Co to bylo? Úplně na mě sáhla smrt. Takovou obludu jsem v životě neviděl.
0: No, to byl jen takový smraďoch a mlžožrout. Občanským jménem Mrož Lední, ostuda oceánu.
2: Měl zubiska jak páku od helikoptéry.
0: Nepřeháněj. Viděl jsi, jak jsem si s ním poradil?
2: A co já? Co kdybych spadl do moře? Vždyť já umím plavat jen čubičku. A ještě mizerně. V ledové vodě bych za pár minut zmrzl.
0: Jsi můj přítel. Nenechal bych tě tam. Co to? Létající bělucha na obzoru!
2: Helikoptéra, no. Však se není čeho bát.
0: Šněruje si to ale pěkně.
2: To jo, ten pilot je snad ožralej.
0: To je divné, letí k nám.
2: Sakra drát, to jsou ty dvě potvory. Vidíš je, jedna řídí a druhá...
0: Míří na nás puškou.
2: Vystřelila, krejser.
0: Pěkně to s ní škublo. Hele, hele, padá z helikoptéry dolů.
2: Už se koupe. To je Lily, ta nikdy neuměla střílet. A plavat taky ne.
0: Vždyť se topí. Musíme jí zachránit. Plavu k ní. Neboj, neboj, hodím si tě na záda. Stačí, když se mě budeš držet za chlupy.
3: Pomoc, medvěd!
2: Jejda, už jich ňapnul. Uši veze na hřbetě, nalokal se pořádně. A ta její povedená sestřička, místo aby byla Nanukovi vděčná, tak se ho snaží zlikvidovat, nalítává s vrtulníkem přímo na něj. Ale pozor, teď bude drama, nějaký škytá motor. Málem se zřítila i se strojem do hlubiny. Ta holka jednou špatně skončí a letí pryč, má recht. Tady už toho moc nezmůže.
4: Ty holky jsou úplně praštěný.
3: Ježišmarja, jedu s medvědem a naším rafem na ledový kře v pustým oceánu. Já snad omdlím, nebo co?
2: Omdlela. Co teď?
4: Zmrzne.
2: Sundal bych si kožich, kámo, ale jak si ho potřebuju?
4: Já ji obejmu, ty si sedneš z druhé strany a budeme jí zahřívat.
2: Ty máš měkký srdce.
4: Ty taky.
2: Ale střílela po nás a řekla o mně, že jsem volezlej.
4: Až se probudí, tak jí sežereme, jo?
2: To snad.
4: To byl for.
2: Tak popojedeme.

0: pěkně jsem se vyspala. Jezusku, ty, kde to jsem?
1: Náš rav a medvěd. A já s nima uprostřed oceánu.
2: Co teď? Přemýšlej, Lily.
1: Mobil.
2: Zavolám sekře a ona mě vysvobodí. Opatrně, ať se ti dva neprobudí. Mámo, a dokonce funguje.
3: Ahoj, sekra.
1: Já tě přerazím, Gerdo. Jedu s nima na kře. Nevím kam. Co teď? Vysvoboď mě.
3: Hele, klid, zatím tě nesežrali. Předstírej, že spíš. Mám ty furt zaměřenou. Od čeho máš v ruce ten sledovací mikročip? Už jste jen půl kiláku od Špitsberg. A podle směru mořského proudu se můžete vylodit na jednom jediném místě. Jak budeš na břehu, zdrhej do vnitrozemí. Naberu tě.
1: Sekra, probouzí se. Zdar a dík.
4: Dobré jitro, polárníku.
5: Dobrý. Moc dobrý. Ale co? Jejda ženská. Pět ran do sardinky, tak je to pravda.
4: Co?
5: V noci se mi zdál sen. A v tom snu po mně velitelova dvojčata házela granáty. Z pusy jim trčely hrozně velký tesáky. A pak mi řekli, my si tě dát k snídaně místo sardinka ve vlastní šťáva. Co to bylo? Jakoby se ta potvůrka zasmála.
6: To jsou polární halucinace.
5: Ale dost živé. Myslíš, že ještě spí?
6: Vypadá zdravě.
5: Nanučku, jestli nás s ní někdo uvidí, tak nás okamžitě odstřelí.
6: Nestráš! Vidíš je, Alky! Pobřeží se blíží! Obeplujeme tuhle ledokupu a mrkni tamhle vpravo! Špicberky!
5: Tak sláva!
6: Teď skočím do vody a zaparkuju kruku břehu.
5: A jsme konečně na pevný zemi. Juch. Podám ti Lily, ať se nenamočí, jo?
6: Hop!
7: Rychle pryč!
6: Utíká, spánek jen předstírala.
5: A ani nám nepoděkovala, lasice jedna nevděčná. Čekala jí tady helikoptéra s Gerdou. Jsou pěkně sehraný.
6: Teď hlavně musíme najít čokoládu. Tododododo.
5: Ty bláhové staré psisko, do čeho ses to zas zapletlo?
8: Ty medvědisko a psisko. Celou dobu vás sleduju. Budu trpělivě kroužit okolo a ten den přijde, kdy já, mrožák junior, smiju svou pohanu a zašlapu vás do země jako sněžné červy.
6: Krámek v dohledu! Čokoládo, už jdu!
5: Jak bych ti to řekl? Oni tě nezastřelí, ale čokoládu ti taky neprodají.
6: Tak tam půjdeš ty!
5: To je nemlich to samý.
6: Kupovat si čokoládu můžou jen lidi?
5: Jo.
6: A jak se pozná člověk?
5: No jak? Chodí po dvou, oblečenej do kombinésky, pěkně s polární kuklou na hlavě, rukavicema a puškou přes rameno.
6: To zvládnu, chodit po dvou umím.
5: A kde vezmeš kombinésku, kuklu, rukavice a pušku a háv?
6: No, už se stmívá, nikdo mě nepozná.
5: Svatá prostoto.
6: Jdu dovnitř.
5: Budu tě jistit.
6: Dobrý večer, pane. Jednu čokoládu, prosím.
9: Máte peníze? Medvěde?
6: Já?
9: Takže otázka po druhé. Peníze? Nějaké? Máte? Nemáte. A čokoládu byste chtěl? Nedostanete.
6: Ale já jsem myslel, já bych ji tak chtěl.
9: Tady ta čokoláda, to není obyčejná čokoláda, to je moje čokoláda. Zlý prodavač čokolády Jakob Suchar jméno mé. To já řídím čokoládový biznis po celém světě. A moje čokoláda? Jakobs Suchar Deluxe. Lalalala. Prvotřídní kakaový prášek. Nejjemnější kakaové máslo. Čerstvě nadojené alpské mléko.
6: Ano. Přesně tu bych chtěl.
9: Je tohle čokoláda pro nenasytný medvědí chřtán?
6: Ano. Nebo ne?
9: Zajisté, náš zákazník, náš pán, beze všeho, ale zaplať. Dělá to 35 korun za čokoládu plus 20% horská přirážka plus 30% medvědí přirážka dohromady. To máme, to dělá 35, 57, aha, zaokrouhleno 100.
6: A prosím, jak se poznají peníze?
9: To ti řeknu úplně přesně. Chodí po čtyřech a ty je nemáš.
6: Aha. A zavedou mě k čokoládě.
9: Hloupý medvěde. Tebe už do konce života čekají jen tresky a studená voda. Mou čokoládu Jakobs Suchar Deluxe. No. Nikdy nedostaneš. Leda bys mi prodal svou nanicovatou kůži. Za to bych ti jednu tabulku čokolády dát mohl.
6: Ano.
5: Kůži bys tebe sedřel zaživa a za směšných pár korun nic nebude. Neponižuj se před tím vydři duchem. Jdeme.
6: A je pryč. Chaloupka i s čokoládou a sucharem.
5: Propadl se do země na nukáči. Je to podezřelé.
6: Možná je to opuštěná trestanecká kolonie.
5: Nebo město duchů. Mažeme odtud.
6: Co to?
10: Šubidubi tralalalalala. Dobrý den, pánové.
6: Dobrý den, pane.
5: Brej.
6: Vůbec jsme vás neviděli.
10: To jste ani nemohli. Přiletěl jsem na čokoládové vločce až z rodného Holandska.
6: Oho.
5: Blbost. Leda byste byl kouzelnický. Jako tamten před váma.
10: No, myslíte mého kolegu, zlého prodavače čokolády Jakobse, řečeného Suchara? Tak jest. Mé jméno je hodný pan Van Houten, vynálezce čokoládového prášku. Jsem pan Čokoláda?
6: Pan Čokoláda!
10: Jistě máte chuť na tuto vybranou lahůdku?
5: Ne.
6: Ano.
10: A protože jeden z vás je medvěd a druhý polárníkův pes, tak jediná možnost, která vám zbývá, je najít opuštěnou polární továrnu na ledovou čokoládu a pochutnat si na místních dobrotách. Zdarma.
6: To bychom, pane, opravdu moc rádi. Blum, mohl byste nám poradit, kde leží?
5: Čistě ze zajímavosti.
10: Tralala, to bych mohl. Není to daleko, jen 2 dny chůze, tibidibidub, a jste tam?
5: Hrdek losos, další turistika.
10: Řeknu to vám, pane Nanuku. Továrna se nachází v ledové jeskyni na západním cípu velkého mrožího výběžku. Víte, kde to je?
6: Ano.
10: Vchod do jeskyně poznáte podle cedule. Pozor, nebezpečí, exploze.
5: Není to léčka?
10: Naopak, to je maskovací finta. A až budete uvnitř, nezapomeňte, všeho s mírou.
6: Jen trochu ochutnáme.
5: Nevezmu si ani kousek.
10: Hodně štěstí a pozor na mrože.
6: Děkujeme.
10: Voilà.
5: A zmizel. V tom mám binec. Jeden tě stahuje z kůže, druhý nabízí all inclusive v čoko jeskyni. To to jsem z toho parožnatec.
11: Rafiku! Brum, jdeme!
5: Mládě nezvedené! Au, au, au!
12: Výborně! Můj geniální plán, že je budeme nenápadně sledovat, vychází na 100%. Slyšeli jsme vše, co jsme potřebovali.
13: Gerdo, já mám hlad. Pojeďme konečně domů.
12: A dáme kolu a burger. A než se dostanou k velkému mrožímu výběžku, tak tam budem třikrát.
13: A proč je máme pořád honit?
12: Lov nemá logiku. Lov je lov.
13: A co řekne tatínek?
12: Tatínek si myslí, že jsme u babičky v Lillehammeru a pilujeme obloučky přece. Poslala jsem mu fingovanou pohlednici a sfalšovala babičin podpis.
13: Ty jsi fakt šílená. I to, jak jsi ukradla ten skútr. Záchranný službě přímo pod nosem.
12: No, ale ten sledovací čip, to byla dobrá práce, ne?
13: Jo, už jsem ti odpustila. Jak jsi mi ho tam tajně v noci zašila křížkovým stehem.
12: Co?
13: Jenže oni jsou docela hodní, ti dva.
12: Dost řečí, sestro. Nesabotuj expedici. Vezmeme to přes ruskou základnu doplnit proviant.
13: Ach jo.

0: jsem slyšel. Tak velký broží výběžek. Tam mám 25 strejčků, 30 teťček, 40 bratránků a 55 sestřenic. To budou jatka, chlupatci. Ha. Po moři jsem tam, co by ploutví šplouš.
1: Poléz! Už jsme skoro tam! Vidím dveře! Co je tam napsané?
2: Pozor! Nebezpečí exploze!
1: Tak jsme správně! Pojď!
2: Nějak se mi to nechce líbit. Úzká skalní chodba, černočerná tma a zima jak v psírně. Slyšíš to taky? Něco tam vepředu šplouchá.
0: Už jsme došli až sem! Nemůžeme to vzdát! Já jdu!
2: No dobře, dobře, nanukáči.
3: Vešli sem! Lily, hejbni s sebou!
4: Já se bojím.
3: Až tam budeme, ze všeho nejdřív zneškodním medvěda a psisko. Ty mi je pomůžeš svázat a potom začneš odebírat vzorky. Do jednoho kufru nahrabeš mléčnou čokoládu, do druhého hořkou. Do batohu naškrábeš bílou a jestli tam budou další druhy, tak jsem přibalila ještě plastový pytle.
4: A co budeš dělat ty?
3: Budu je vyslýchat a mučit.
4: Bože ségra, kdy ty z toho vyrosteš?
3: Nekecat a vpřed!
4: Něco se jim stalo.
3: Aspoň s nimi nebudeme mít tolik práce. Poběž!
4: Díra v zemi!
3: Sakra!
2: Neuvěřitelný, skočili na nás jak sněžný blechy.
3: Spoutat a mučit, teď!
2: Zase se chce rvát a má pušku.
3: Uspávačka vás zneškodní.
5: Ne, to fakt nejde, musíme Gerdu spoutat. Vezmi jí ty provazy, rychle.
3: Nechte mě, pryč s těmi provazy, nebo je překoušu.
2: U vás ani dračí smyčku.
5: U svatýho grizzlyho, kousla mě.
3: Lily,
5: hotovo. Teď to trochu škubne.
3: Au!
2: Padla jak podťatá, seš nervaná jak mimino. Hurá!
5: Já nevím, co ty jsi za holčičku. Taková malá a tak vsteklá.
4: Gerdo, už toho fakt nech.
5: Poslechni, sestřičku.
3: Nic vám neřeknu.
2: My také nic vědět nechceme.
6: Rafíku, kdybys jí hlídal, tak já bych ochutnal místní čokoládu.
2: Rozkaz a nepřežeň to. Koukej na Lily, to už se krmí.
4: Připadám si jako v pohádce. Děkuju, pane medvěde a ctěný Rafe, že jste mě tenkrát zachránili.
5: To nic nebylo. Tak to všechno sníme, ne?
4: Taková nádhera. Všude kolem krystaly a kopečky ledové čokolády. A taky bílá, mléčná a oříšková s jemně mletou mořskou solí. 70% hořká z ekvádorských kakaových bobů a čokoládové lanýže s pomerančovou náplní a pralinky s nugátem a ledové kaštany.
2: Musím uznat, že je to působivé, i když smrtelně nebezpečné. Nejhezčí je stejně to, jak se světlo ze skalních okýnek zrcadlí na vodní laguně uprostřed jeskyně. Poetické, že ano?
5: To je lahoda! Nemůžu přestat! Pavrada! Mlask!
3: Fuj, mlaská u toho jak prase pekary.
2: Je, to je nezdravý, tolik čokolády a nalačno. Z toho jim bude špatně, i když jsou to všežravci.
3: Vlastní sestra mě zradila. prodala za čokoládu. Pozor. Co to? Z vody se vynořila fousatá hlava. Mrož. Je to mrož? Fuj, ten smrdí. A medvěd ani nemrkne. No bodejť, když čumákem reje v pralinkách. Ta vůně čokolády všechno přebíjí. Musím všechny zachránit od mrožího útoku. Mroži! Jdou na nás mroži! I hned mě rozvažte!
7: Nanukáči, pomoc! Pryč od těch pralinek, jsme v pěkný kaši.
6: Tak to bude hustý. Naštěstí jsou ještě 30 metrů daleko a jejich tempem tu budou tak za 5 minut.
4: Mroží! A jsou jich stovky. Pane medvěde, zachraňte nás.
3: Rozvažte mě! Mroži jsou známí vrahovní, ale já jsem ještě drsnější.
6: Klid! Mroži jsou na souši úplně neschopní. Mají velký tělo, malý pacičky a ještě jim to klouže, víme?
2: Hele, ten zákeřný mrož je tady zase.
8: Správně. Vojsko mrožáka juniora je zde. 25 strýčků mrožů, 30 tetiček mrožic, 40 bratránků mrožáků a 55 sestřenic mrožinek a všichni v plné zbroji. Klisejm válečnicky lesknou, vousama praskají na znamení nejvyššího rozčílení. Pomsta, pomsta, pomsta.
9: Mluví k vám předseda první mroží kolonie západního cípu velkého mrožího výběžku. Zlopověstní cizinci, znesvětili jste naši svatyni lepkavého blátíčka. Za to vás stihne trest nejhorší a definitivní.
10: Sežrat zaživa, sežrat zaživa, sežrat zaživa.
9: Rada moudrých rozhodla, že budete sežráni zaživa jako druhý, třetí, čtvrtý a pátý chod. A to hned po největší pochoutce večera. Schnilé makrele s bílým červem, nugrej

0: že do dvou minut vyklidíme vaši svatyni a už o nás nikdy neuslyšíte.
1: Toho bohdá nebude, aby mrož z bitvy utíkal.
2: Nakopeme vám ty tlustý mroží zadky a rozsekáme do guláše i s tou smradlavou makrelou.
0: Gerdo, všechno zkazíš, krucinál.
1: To zvoní, seš hlad zaživa a kousat pomalu. Tchuj, tchuj, tchuj.
3: Já bych prchal, co vy?
1: Za halebnou urážku, halebná smrt. Bratři a sestry, synové a dcery, synovci a neteře, zaujměte bojové pozice, až napočítám do desíti, vyrazíme. Jedna.
2: Ale jak se vyškrábeme po skluzavce nahoru?
0: Já se po čokoládě stěžku.
1: Dva.
2: Padneme jako hrdinové.
1: Tři.
0: Najdeme jiný východ.
1: Čtyři.
3: Jak jsem tady tak seděl, tak jsem si všimnul, ale ne, to je blbost.
1: Pět.
0: Rychle mluv.
1: Šest.
3: Tamhle to vypadá jak dveře.
2: Blbo.
1: Sedm.
2: Jsou to dveře.
0: Ustupujte, budu vás krýt.
4: Chtějí zdrhnout skalní chodbou. Choďte já.
1: Osm. Devět. Deset. Hurá.
5: Hurá. Hurá. Hurá.
0: Pomsta. Pomsta.
2: Hanebně utíkáme z boje. Fuj. Košuj a klusej ke dveřím.
3: Klouže jim to, plavou nugátu, jak mouchy v mlíce, safra, tak přece je nám čokoláda na něco dobrá.
0: Pospěšte, blíží se.
2: Nejde to otevřít.
3: Opřem se do nich spolu pořádně. Hej.
0: Už jsou tady. Mrožáku. Málo jsem tě na moři vypucoval. Tu máš ťavku, plaze!

0: Prosím, nanukáči, poběž za ty dveře.
1: Dorazím tě příště.
0: To bylo ochlup.
2: Máme kliku, ve dveřích je klíč. Neřečni a zamkni.
1: A je to.
3: Jen se nerobíte, zbabělci. Já si to s vámi vyřídím. Najdu si vás a zakousu klobásky se z vás nudělám. Skety, skeťáci.
2: Zase jste nás zachránili, sláva.
1: Kam nás ta chodba asi zavede?
4: Jsme tam, kudy jsme vešli!
2: No ne, tamhle je náš skútr!
0: Dobrodružství je šťastně za námi! Ho, ho, ho. Co teď, medvěde? Dal bych si pauzu a skočil někam na kostr.
1: Holčičky pojedou zpátky za tatínkem.
5: Ani náhodou. Vrátíme se a celý to vyhodíme do povětří. I s těmi mroži.
2: Holčičky pojedou za tatínkem a to hned.
1: Správně, Lily.
2: A teď budu řídit já.
0: Gerdo, šup za sestřičkou nasedat, nebo tě přivážu na výfuk.
5: Pracky pryč.
1: Nasednout a nezlobit.
2: Děkujeme vám, obě, za všechno, kamarádi. A ty se, Rafíku, můžeš kdykoliv vrátit. Já tatínkovi řeknu, jak jsi byl statečný a že vůbec nejsi volezlej starej vořech.
0: No, to bych si vyprošoval.
2: A ty, nanukáčku, ty budeš mít u mě vždycky přichystanou nejlepší čokoládu.
6: Díky, kotě.
2: Páhoši, a dejte mi pusinku na rozloučenou.
5: Hele, jak s nima flirtuje. Ty narostl hřebínek.
2: Au! Netahej mě za ucho, medvědskej!
7: Mějte se krásně a někdy zas!
2: Pa!
1: To bylo ale dobrodružství. Rafíku, první velké dobrodružství mého života!
0: Radši koukej udat směr, kuličko, ať už jsme v přívětivějších krajích.
1: Co to?
0: Mroži.
1: Moje stopy jsou hnědé.
0: Bezva příručka pro stopaře.
8: Jsou od čokolády. Mám čokoládové ponožky.
0: Takhle tě na sněhu každý uvidí.
1: To nevadí. Lední medvědi se stejně střílet nesmí.
0: A kam teď máme namířeno?
1: Do Běluší zátoky na sušenou tresku k mámě. Na skok do Norska zarybařit na fjordech. A do Grónska za medvědicema. Dobrodružství, jdeme ti vstříc.
0: Ještě mu není ani 20 a už by se vrhal do nejšílenějších podniků na země kouli. Takové mrně. Rafiusi, tady budou zapotřebí tvé znalosti. Jde se, haf!
9: Brum, brum, brum, haf, haf, brum, brum. Brum, haf, brum, haf, haf, brum. Brum, brum, brum, haf, haf, brum, brum. Brum, haf, brum.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Znáte děti z Bulerbinu? V 15-dílné četbě na pokračování je právě teď uslyšíte. Bulerbin je malá vesnička, kde jsou 3 statky a kromě dospělých tu žije pouze 6 dětí. Kluci Lasse, Bosse a Ole a holky Anna, Brita a Lisa. A právě 7letá Lisa vypráví, co společně prožívají. Každodenní příhody ze švédského venkova vám ukáží, jak dobré je mít dědečka nebo aspoň psa, že je potřeba objevovat nová naleziště jahod, kutat tajné chodby, budovat domečky a samozřejmě nocovat na seníku. Přátelství a dobrodružství vykukuje z každé věty slavného příběhu. Účinkuje Barbora Hrzánová, napsala Astrid Lindgrenová, překladatel Břetislav Mencák, režie Aleš Vrzák, připravila Vladimíra Bezdíčková, mistr zvuku Tomáš Pernický, dramaturgie Petr Gojda.

jednotíme řepu a dostaneme koťátka. Dostala jsem ještě víc peněz, které jsem si mohla dát do pokladničky, protože jsem pomáhala jednotit řepu. To jsme dělali společně, my všechny děti z Bullerbynu. Vlastně jsme měli Lasse a Bosse a já jednotit řepu, co patří k Melangordenu, a Oletu, co patří k Sergordenu. Ale místo toho jsme si navzájem pomáhali jednotit všechnu řepu dohromady. Dostali jsme zaplaceno za každou vyjednocenou řádku 40 érů za ty dlouhé a 20 érů za ty nejkratší. Měli jsme na sobě zástěry z pytloviny, abychom si neotlačili kolena. Brita a Anna a já jsme měli na hlavách šátky a maminka řekla, že vypadáme jako malé babky. Měli jsme sebou plechový džbán plný šťávy, kdybychom dostali žízeň. Žízeň jsme dostali okamžitě a tak jsme si vzali dlouhá stébla slámy. Strčili jsme je do džbánu, klečeli jsme kolem něj a pili. Bylo to strašně prima srkat šťávu slámkami a tak jsme pili a pili a najednou byl džbán prázdný. Ale Lasse ho vzal a běžel do lesíčka k prameni a přinesl nám vodu. Když jsme jednotili řepu, celou dobu jsme se bavili a vyprávěli si pohádky. Lasse začal vyprávět strašidelné historky, ale když svítí slunce, tak vůbec strašidelné nejsou. A tak si Lasse vzpomněl, že budeme závodit v tom, kdo dovede nejvíc klít. Ale Brita a Anna a já jsme se k němu nepřidali, protože paní učitelka řekla, že klejí jenom hlupáci. Lasse zkusil klít jen tak trochu pro sebe, ale asi mu to moc dobře nešlo, protože toho brzy nechal. Nejvíc zábavy při jednocení bylo první den. Potom už to bylo trochu nudné, ale přesto jsme pracovali dál, protože všechno muselo být hotovo. Jednou, sotva jsme začali, řekl Lasse Olovi. Petruska saldo bum bum. A Ole mu odpověděl. Kolifink, kolifink. A Bosse řekl. Mojsi dojsi, filibom ararat. Zeptali jsme se, co tím mysleli. A Lasse řekl, že je to taková zvláštní řeč, které rozumějí jenom kluci. Řekl, že pro holky je to příliš těžké. Haha, řekli jsme, stejně tomu sami nerozumíte. Náhodou tomu rozumíme, řekl Lasse. To první, co jsem řekl já, znamená, dnes je krásný počasí. A pak odpověděl Ole, ovšem, ovšem. A potom řekl Bosse, štěstí, že tomu holky nerozumějí. Potom mluvili tou svou řečí celé dlouhé litanie. Nakonec řekla Brita, že my máme taky svou zvláštní řeč, které rozumějí jenom holky. A pak jsme tou řečí začali mluvit. A tak jsme klečeli v řepništi a mluvili jsme těmi našimi různými řečmi celé dopoledne. Nezdálo se mi, že by byl mezi nimi zrovna nějaký rozdíl, ale Lasse řekl, že naše řeč je blbá. Kolifink, kolifink, řekl zase Ole. A tolik už jsme rozuměli řeči kluků, že jsme věděli, že to znamená ovšem, ovšem. A od té doby neříkáme Olovi jinak, než Ole kolifink. Jednou odpoledne, když jsme si udělali přestávku a zrovna jsme seděli na hromadě kamení, pili čokoládu a jedli namazané chleby, nebe se docela zatáhlo a přišla strašná bouřka. A padaly kroupy. Napadlo jich tolik, že byly opravdické závěje zrovna jako v zimě. Začali jsme utíkat.
Byli jsme bosy a jak jsme utíkali v závějích, mrzly nám nohy. Letíme ke Kristin dole v nasu, řekl Lasse. Děláme vždycky to, co Lasse řekne, a teď jsme to udělali taky. Kristin bydlela v červeném domečku kousek odtud. Utíkali jsme tam a naštěstí byla doma. Kristin je už stará, vypadá jako babička a je hrozně hodná. Byla jsem u ní už hodněkrát. Je mi náčku, děti, řekla a spráskla ruce a pak ještě dodala, chudáčkové malí. Rozdělala v pokoji v krbu velký oheň, abychom si mohli sundat mokré šaty a ohřát si nohy u ohně. A pak nám Kristin pekla oplatky v železné formě, kterou držela nad ohněm. Taky nám uvařila kávu v konvici, která stála na třech nožkách přímo uprostřed plamene. Kristin má tři kočky a jedna z nich právě měla koťata, která teď ležela v koši a mňoukala a byla hrozně roztomilá. Byla čtyři a Kristin řekla, že je musí dát pryč a nechat si jen jedno, protože jinak by měla dům plný koček a neměla by kde sama bydlet. Je, nemůžete nám je tedy dát, vykřikla Anna. Kristin řekla, že bychom si je samozřejmě mohli vzít, ale co prý by tomu řekly naše maminky? Koťata má přece rád každý, řekla Brita. A tak jsme žadonili a prosili, abychom to aspoň směli zkusit. Představte si, že to vyšlo přesně. Jedno kotě do Norgordenu, jedno do Melangordenu a jedno do Sergordenu. Lasse vybral kotě pro nás. Bylo takové strakaté, s bílou skvrnkou na čele. Brita a Anna dostali celé bílé a Ole dostal černé. Když nám šaty uschly, šli jsme s našimi koťaty domů. Jsem ráda, že kočičí mámě aspoň jedno kotě zůstalo, protože jinak by jí nezbylo žádné dítě. Naše kotě jsme pojmenovali Mourek. Brita a Anna pojmenovali to své kotě Micka a Ole to svoje Macour. Žádné z našich maminek to nevadilo, že jsme si přinesli domů koťata a směli jsme si tedy je nechat. Hodně jsem si s Mourkem vyhrála. Přivázala jsem na provázek papírový střapeček a běhala jsem s ním dokola a Mourek běžel za ním a snažil se ho chytit. Lasse a Bosse si s ním napřed taky hráli, ale brzy je to přestalo bavit. A tak jsem musela sama dohlížet, aby dostal jídlo. Pil mléko v kuchyni z malé misky, ale vůbec ne tak, jak to dělají lidé. Vystrkoval jazyček, který byl docela růžový, a mléko vylizoval. Přichystala jsem mu košík, aby měl kde spát. Hezky měkce jsem mu v něm ustala. Občas jsme pouštěli Mourka, Micku a Macoura, aby si spolu hráli na trávníku, protože to byli sourozenci a byli jistě rádi, že se mohou sejít. Při jednocení řepy jsem si vydělala 9 korun a 40 érů a dala jsem si je do pokladničky, protože si chci šetřit na kolo. Na červené kolo. Jak Ole dostal psa. Ole nemá žádné sourozence, ale za to má psa. A samozřejmě taky Macoura. Pes se jmenuje Svip. A teď vám povím,
jak Olek Svitpovi přišel, a řeknu vám to přesně tak, jak nám to Ole vyprávěl. Na poloviční cestě mezi Bullerbynem a Sturbínem bydlí Švec, který se jmenuje Snell. Když k němu přijdeme, abychom si odnesli spravené boty, nejsou nikdy hotové, i když nám to třeba předtím 100krát slíbil. Agda říká, že je to proto, že se tolik opíjí. A právě jemu dřív Svip patřil. Švec nikdy nebyl na Svipa ani trochu hodný a Svip byl nejzuřivější pes v celé farnosti. Věčně byl jenom uvázaný u boudy a kdykoliv někdo přišel ke Snellovi s botami, vyřítil se Svip z boudy a štěkal. Hrozně jsme se ho báli a nikdy jsme se neodvážili k němu přiblížit. Taky Ševce jsme se báli, protože byl pořád nabručený a říkal, že děti jsou pakáž, která by měla dostávat výprask každý den. Svip dostal taky hodně nařezáno, přestože byl pes a ne dítě. A když byl Snell opilý, úplně zapomněl dát Svipovi jídlo. Tenkrát, když byl Svip ještě u Ševce, vždycky jsem si myslela, že je to ošklivý a zlý pes. Byl špinavý a rozježený a pořád vrčel a štěkal. Ale teď si zase myslím, že je to milý a hezký pes. To Ole z něho udělal hodného psa. I Ole sám je takový hodný. Jednou, když šel Ole k Ševci s botami a Svip se na něj jako obvykle vyřítil a štěkal a vypadal, jako by ho chtěl roztrhat, Ole se zastavil a začal si s ním povídat. Řekl mu, že je pěkný pejsek a že by neměl takhle štěkat. Stál přitom samozřejmě hezky daleko, aby na něj Svip nemohl. Svip ale zůstal stejně vzteklý jako předtím a vůbec se nechoval jako nějaký hodný a pěkný pes. Když si Ole přišel pro boty, přinesl Svipovi kost. Svip štěkal a vrčel, ale byl strašně hladový a tak se do kosti zahryzl. Celou tu dobu, co žral, stál Ole kousek stranou a říkal mu, že je pěkný a hodný pes. Ole potom musel pro ty boty ještě mockrát, protože nebyly hotové a vždycky sebou přinesl pro Svipa něco dobrého. A tak jednoho krásného dne už na něj Svip nevrčel, ale jenom tak štěkal, jako psi štěkávají, když uvidí někoho, koho mají rádi. A Ole šel k němu a poplácal ho a Svip mu lízal ruku. Jednou se stalo, že Švec zakopl a vyvrkl si nohu. Vůbec se nestaral, jestli dostal Svip nějaké jídlo. Olovi bylo psa líto a tak šel ke Snellovi a zeptal se ho, jestli by se mohl o Svipa starat, dokud bude mít Snell bolavou nohu. Ale Snell řekl, haha, to bude podívaná, jak se k němu přiblížíš, skočí ti na krk. Ale Ole šel ven ke Svipovi, poplácal ho a Švec stál u okna a viděl to. A tak tedy řekl, že Ole smí zatím na Svipa dohlédnout, když on sám teď nemůže. Ole to hezky ve Svipově boudě uklidil, dal tam nové seno, vyčistil mu misku, nalil do ní čistou vodu a dal mu pořádně nažrat. Potom ho vzal sebou na dlouhou procházku až domů, do Bullerbynu a pes skákal a kňučel nadšením, protože dřív byl pořád přivázaný u boudy a měl už toho dost. Celou tu dobu, co měl Švec bolavou nohu, chodil Ole pro Svipa a běhal s ním venku.
My jsme s ním taky běhali, ale Svip měl nejradši Ola a nikdo jiný ho nesměl vzít za obojek, to Svip hned vrčel. Ale když se Ševci noha zahojila, řekl Olovi, tak a teď už mám těch bláznivin zrovna dost. Pes je hlídací a bude v boudě. Svip myslel, že bude jít v remoci.

Slepku pomáhali. Když byl slep vykoupaný, osušený a vykartáčovaný, byl zrovna takový jako každý jiný pes. A teď už nikdy není zlý a nemusí být uvázaný. Každou noc spí pod olovou postelí a když se my, bulerbinské děti, vracíme ze školy, Svip čeká na Ola na poloviční cestě a nese mu domů tašku. Ale nikdy nejde až ke Snelově chalupě. Asi se bojí, že ho Švec chytí a odvede zpátky. Je prima mít vlastní zvíře, ale dědeček je taky dobrý. Je prima mít svoje domácí zvíře, ale opravdu jen svoje vlastní. Já bych chtěla mít psa, ale nemám. Máme u nás v Bulerbinu moc zvířat, koní a krav a telat a prasat a ovcí. A pak má maminka spoustu slepic. Říká, že je to bulerbinská slepičárna a maminka posílá vejce každému, kdo chce mít kuřata. Jeden z našich koní, který se jmenuje Ajax, je můj. Ale přece je není tak docela můj, jako třeba Svip Olův. Za to mám králíky a ti patří opravdu jenom mě. Bydlí v kleci, kterou mi udělal tatínek a každý den jim musím dávat trávu a listy z pampelišek. V zimě králíkům přestěhu klec do stodoly. V naší zahradě stojí starý strom, kterému říkáme sový strom, protože v něm bydlí sovy. Jednou bos se na ten sový strom vylezl a vzal sovám vajíčko. V hnízdě byla 4 vajíčka, takže sovám alespoň 3 zbyla. Bos se vajíčko vyfoukl a uložil si je do skříně mezi ostatní ptačí vajíčka. Ale pak si usmyslel, že si udělá legraci ze sový mámy. Vylezl tedy zase nahoru k hnízdu a místo toho sovýho vajíčka jí tam dal slepičí. Bylo to opravdu zvláštní, že si toho sový máma vůbec nevšimla. Kde pak? Seděla na vajíčkách a jednoho krásného dne vykukovali z hnízda 3 malé sovičky a 1 kuřátko. Sova se asi podivila, když uviděla, že jedno z jejich dětí vypadá jako malý žlutý míček. Bo se dostal strach, že se kuře sově třeba nebude líbit a tak je vzal z hnízda pryč. Ostatně je to moje kuře, řekl. Uvázel mu na nožičku červenou nitku, aby je líp poznal a pak je pustil mezi maminčina kuřata. Říkal mu Albert, ale když Albert trochu povyrostl, nebyl z něho kohoutek, ale slepička. A tak jí Bose začal říkat Albertína. Teď už je z ní velká slepice a když Bose jí vejce říká, tohle vejce mi určitě snesla Albertína. Albertína lítá a plácá křídly víc než druhé slepice. Bo se říká, že je to tím, že se vylíhla v sovým hnízdě. Jednou si Lase usmyslel, že by měl mít taky nějaká vlastní zvířata. Proto si políčil v prasečinci 3 myší pasti. Chytil 16 velkých myší a zavřel je do bečky. A napsal na ní Bulerbinská myšárna. Ale přes noc mu myši z bečky utekly a tak měl po myšárně. A nač bys měl mít nějakou myšárnu, řekla mu Brita. Myši přece nesnášejí vejce.
Náhodou, by to bylo prima mít myšárnu. Ale tomu ty nerozumíš, řekla se, protože ho mrzelo, že mu myši utekly. Brita a Anna nemají žádného psa a žádné králíky, ani žádné jiné zvíře, ale mají dědečka. Je to určitě nejhodnější dědeček na celém světě. My, děti z Bulerbinu, mu říkáme dědečku, i když není dědeček nás všech, ale jen Brity a Anny. Bydlí v Norgordenu, má tam v prvním patře svůj pokoj. A to je tak příjemný pokoj a takový příjemný dědeček, že my děti tam všechny chodíme, když nemáme právě nic jiného na práci. Dědeček sedí v houpacím křesle a má dlouhatánský bílý plnovous, úplně jako nějaký skřítek. Má tak špatné oči, že skoro nic nevidí. Nemůže si číst v knihách ani v časopisech, ale to nevadí, protože stejně ví všecko, co je v knihách napsáno. Vypravuje nám třeba něco z biblické dějepravy a jak to chodilo na světě dřív, když byl ještě malý kluk. Brita a Anna a já mu zase čteme z novin o tom, kdo umřel a kdo právě slaví padesátiny a o všech neštěstích a inzeráty a zkrátka všechno. A když je v novinách, že někde uhodil blesk, dovede nám dědeček vypravovat nejmíň o 20 všelijakých místech, kde kdysi uhodilo. Nebo když se tam píše, že někoho potrkal bík, vypravuje nám dědeček o všech lidech, o kterých ví, že je napadl zlý bík. A tak to trvá hodně dlouho, než přečteme celé noviny. Někdy mu čtou kluci, ale on je radši, když mu čte Brita, Anna nebo já, protože kluci to odbývají a některé inzeráty přeskakují a podobně. Dědeček má v šatníku bedničku s nářadím a to si kluci od něho smějí vypůjčit a on jim pomáhá utěsňovat škvíry v člunech a všechno možné, třeba že nevidí. A když kluci chtějí lít cínové vojáčky, jdou k dědečkovi a taví si olovo v jeho kachlových kamnech. V šatníku má dědeček vždycky krabici plnou jablek. No, vždycky ne, to se ví, ale když je zrovna jejich doba, to potom pokaždé dostaneme jablko. Kupujeme pro něj cukrkandl dole ve sturbínu a ten má schovaný v pytlíku v rohové skříni. Dostáváme od něho i jablka, i cukrkandl. Dědeček má v okně pelargonie a přestože je skoro slepý, moc pečlivě je ošetřuje. Povídá si s nimi celé hodiny. A na stěnách v dědečkově pokoji visí krásné obrazy. Z těch se mi líbí zvláště dva. Na jednom je namalován Jonáš v břiše velryby a na druhém je velký had, který utekl ze zvěřince a právě škrtí nějakého člověka. Ten obraz není možná ani tak hezký, ale je strašidelný a napínavý. Když je krásné počasí, vyjde si dědeček na procházku. Má hůl a tou si před sebou oťukává cestu. V létě sedí většinou pod velkým jilmem, který stojí uprostřed trávníku před Norgordenem. Tam se sluní a vždycky hned, jak si sedne, řekne: ach jojo. Ptali jsme se ho, proč říká ach jojo. A dědeček nám odpověděl, že to říká, protože vzpomíná na dobu, kdy byl mladý. Myslím, že to bylo
už moc dávno. Ale je to úžasné, že vůbec může být na světě takový hodný dědeček. Mám ho moc ráda. Toho bych si přála ještě víc, než třeba psa.

0: Вася, не спят.
1: Да,
0: ты хочешь сама заводить?
1: Я видео снимаю.

0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme! Co to slyším? Dupy, dupy, dupy, dupy, dupy. Poslouchejte všichni tiše, nikdo ani muk. Bojíte se?
1: Ne!
0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel

bude chtít, ve vteřině obletí i svět. Ve vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude chtít, ve vteřině obletí i svět.

nikdo si neumí představit, co to znamená tak blízko slunce obíhat na stará kolena. Mám 88

jako měsíc slunečních, přesto jsem planetou.

0: dívenka mého gusta, co chodí s bílou nádobou a má tak milá ústa.
1: Bydlí, bydlí.
0: Bydlí?
1: Bydlí.
2: Rádio Junior.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

ještě jednou. A po druhé. A teď všichni. A kdo se to pláká? A tamhle vzadu. No to je dost.

tihle chlapi, ostrý jako břitvy, proč nosíš perky na sobě?